0: často ručili vlastními nemovitostmi. Průzkumu společnosti Broker Consulting se zúčastnilo přes 600 rodičů dětí ve věku 18 až 40 let. Do neobyvatelné ruiny v Chožově na Lounsku se nahlásilo během posledních měsíců asi 30 lidí s trvalým pobytem. Jaroslav Koubek, starosta obce, kde je asi 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám a mohli by lecos ovlivnit. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před volbami. Studentské protesty, které v posledních týdnech zasáhly Francii, se rozhořily také v Belgii. V Lutychu vyšly do ulic stovky mladých lidí. Protesty provázejí nepokoje a policie také asi stovku lidí zadržela. Belgičtí studenti se podle Reuters částečně inspirovali Francií a upozorňují na podobné problémy, přeplněné třídy nebo rostoucí náklady na vzdělávání. Ve Francii se mezitím situace částečně uklidňuje. Na většině středních škol se opět učilo. Studenti tam na čtvrtek ale chystají další protesty. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Krizovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michale Wernerové, která byla v roce 99 také třetí.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Babí léto začne ustupovat, přes Česko přejde studená fronta, která od západu postupně přinese déšť a místy i přehánky, na východě i bouřky. Přesto zůstane většinou poměrně teplo, nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě může být až 25. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Numeroložka Monika Bentábetová, kterou jste letos mohli vidět i v televizních zrádcích. Tak co říkají o vaší budoucnosti čísla?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. A babí léto postupně odchází, teploty se udrží stále kolem 20 stupňů. U zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil, a to na 2,6%, oznámil to statistický úřad. Co to znamená, vysvětloval v presklubu ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Podle něj navíc čísla nejsou až tak negativní.
2: Česká ekonomika je navzdory všemu tomu, co se děje venku, relativně odolná. Vedeme si docela dobře navzdory tomu, co se děje na Blízkém východě, navzdory tomu, že německá ekonomika, italská, francouzská se víceméně potácí na hraně stagnace, tak 2% růst průmyslové produkce v Česku je z tohoto pohledu solidní výsledek. Přes tu slabou zahraniční poptávku jsou české firmy stále dostatečně konkurenceschopné na to, aby dokázaly získávat exportní zakázky, protože právě tam jsou ta čísla asi nejvíce příznivá.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. O jeho vyhlášení rozhodla Krajská komise pro sucho. Kvůli nepříznivé hydrologické situaci tak umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladiny na Slabské a případně i Orlické přehradě. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Šéfka ruské delegace na vídeňském fóru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Julia Ždanovová označila několik států, mezi nimi i Česko, za účastníky války na Ukrajině. Země podle ní dodávají drony ukrajinské armádě a podílejí se tak na vraždách ruských občanů. Napsala to ruská státní agentura TAS. Fotbalového reprezentanta Štěpána Chaloupka čeká nucená pauza. V Lize národů utrpěl obránce Slavie svalové zranění a asi měsíc nezasáhne do hory. 23-letý hráč patřil jako stoper nebo krajní obránce do základní sestavy národního týmu. Po třetím ze 4 zápasů skupiny A3, ale mužstvo muselo pustit.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek začne babí léto ustupovat, od západu dorazí déšť a přehánky. Na východě se může objevit i bouřka. Přesto zůstane poměrně teplo, většinou kolem 20 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to může být až 25. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
1: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Mladí lidé mají problémy pořídit si vlastní bydlení bez pomoci. Studentské protesty se z Francie přesunuly také do Belgie a teploty ve čtvrtek budou kolem 20. Babí léto bude na ústupu. Na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Mladí lidé podle průzkumu nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Vlastní bydlení má stále pro Čechy velký význam, řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
2: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád tvoří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
1: Pomoc s bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů. Často ručili vlastními nemovitostmi. Průzkumu společnosti Broker Consulting se zúčastnilo přes 600 rodičů dětí ve věku 18 až 40 let. Do neobyvatelné ruiny v Chožově na Lounsku se nahlásilo během posledních měsíců asi 30 lidí s trvalým pobytem. Jaroslav Koubek, starosta obce, kde je asi 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám a mohli by lecos ovlivnit. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před volbami. Studentské protesty, které v posledních týdnech zasáhly Francii, se rozhořily také v Belgii. V Lutychu vyšly do ulic stovky mladých lidí. Protesty provázejí nepokoje a policie také asi stovku lidí zadržela. Belgičtí studenti se podle Reuters částečně inspirovali Francií a upozorňují na podobné problémy, přeplněné třídy nebo rostoucí náklady na vzdělávání. Ve Francii se mezitím situace částečně uklidňuje. Na většině středních škol se opět učilo. Studenti tam na čtvrtek ale chystají další protesty. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistrně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Krizovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michale Wernerové, která byla v roce 99 také třetí.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Babí léto začne ustupovat, přes Česko přejde studená fronta, která od západu postupně přinese déšť a místy i přehánky, na východě i bouřky. Přesto zůstane většinou poměrně teplo, nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě může být až 25. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. A babí léto postupně odchází, teploty se udrží stále kolem 20 stupňů. U zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Meziroční růst průmyslové výroby v Česku letos v srpnu opět zpomalil, a to na 2,6%, oznámil to statistický úřad. Co to znamená, vysvětloval v presklubu ekonom a bývalý poradce prezidenta David Marek. Podle něj navíc čísla nejsou až tak negativní.
2: Česká ekonomika je navzdory všemu tomu, co se děje venku, relativně odolná. Vedeme si docela dobře navzdory tomu, co se děje na Blízkém východě, navzdory tomu, že německá ekonomika, italská, francouzská se víceméně potácí na hraně stagnace, tak 2% růst průmyslové produkce v Česku je z tohoto pohledu solidní výsledek. Přes tu slabou zahraniční poptávku jsou české firmy stále dostatečně konkurenceschopné na to, aby dokázaly získávat exportní zakázky, protože právě tam jsou ta čísla asi nejvíce příznivá.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. O jeho vyhlášení rozhodla Krajská komise pro sucho. Kvůli nepříznivé hydrologické situaci tak umožnila snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladiny na Slabské a případně i Orlické přehradě. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Šéfka ruské delegace na vídeňském fóru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Julia Ždanovová označila několik států, mezi nimi i Česko, za účastníky války na Ukrajině. Země podle ní dodávají drony ukrajinské armádě a podílejí se tak na vraždách ruských občanů. Napsala to ruská státní agentura TAS. Fotbalového reprezentanta Štěpána Chaloupka čeká nucená pauza. V Lize národů utrpěl obránce Slavie svalové zranění a asi měsíc nezasáhne do hry. 23-letý hráč patřil jako stoper nebo krajní obránce do základní sestavy národního týmu po třetím ze 4 zápasů skupiny A3, ale mužstvo muselo pustit.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek začne babí léto ustupovat, od západu dorazí déšť a přehánky. Na východě se může objevit i bouřka. Přesto zůstane poměrně teplo, většinou kolem 20 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to může být až 25. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Hezké ráno vám přejeme.
3: Jsou tu zprávy a Lucie Černá.
4: Dobré ráno, úřad práce zveřejní zářijovou nezaměstnanost. Vláda chce změnit systém ochrany dětí. Lynn Cibonová je nečekaně na soupisce americké reprezentace pro nadcházející sezonu. Úřad práce dnes zveřejní data o zářijové nezaměstnanosti. Hlavní ekonom firmy Investika Vít Hradil odhaduje, že bude stejná jako v srpnu s 5%, anebo vzroste o 1/10. Pro Frekvenci 1 dodal, jaké profese jsou nedostatkové.
5: A to, co víme, jsou takové ty střední pozice a tam je zřetelné, že ta poptávka převažuje pro technické profese, věci jako elektrotechnici, servisní technici pro stroje a zařízení, obráběči kovů a opraváři zemědělských strojů. Ve stavebnictví se dlouhodobě nedostává zaměstnanců.
4: Dlouhodobě chybí také zdravotnické profese. Vláda chystá zákony, od kterých si slibuje větší bezpečí dětí. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce sjednotit pravidla, pod kterých se odebírají děti z problémových rodin. A chce prosadit také vznik nového centrálního úřadu. Změna čeká také justici. Soudci by při svěřování do péče měli víc přihlížet třeba k násilí v domácnostech. Klokánky a další zařízení pro děti s potřebou okamžité pomoci návrhy kritizují. Obávají se možného krachu. Úřad evropského veřejného žalobce v Ostravě rozblétá gigantický daňový podvod se škodou skoro 5 miliard korun, do kterého jsou zapleteny české firmy. Obžaloval z něj 4 osoby. Městskému soudu v Praze navrhl uzavřít s dalšími 4 podezřelými dohodu o vině a trestu. Případ se týká dovozu elektronického zboží ze třetích zemí, včetně Hongkongu, Spojených arabských emirátů a Spojených států, do Evropské unie prostřednictvím společností se sídlem v Česku. Podvodníky se podařilo kriminalistům odhalit během akce s názvem Záblesk. Podíl na ní měla i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Lidé si dnes připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Pětního aktu v Teršově domě na Pražské Malé straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda senátu Miloš Vystrčil. Památný den sokolstva připomene i vyvěšení sokolských vlajek na úřadech a významných budovách. Vlajky na vozidlech městské hromadné dopravy v několika městech i večer sokolských světel a pouštění lodiček. Lyžařská hvězda Lynn Cibonová figuruje nečekaně na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezonu. Americký svaz nominaci zveřejnil na Instagramu a Bonová, která má před sebou ještě dlouhou léčbu po těžkém zranění nohy z olympijských her, je překvapivě jedním ze 17 členů výběru. Sezona světového poháru odstartuje na konci října, tradičně v Zeldnu.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Dneska bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno. Ojediněle se přidá slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer pak budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty ještě vystoupí na 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i severu bude mezi 16 a 20 stupni.
1: Frekvence 1.
4: A na hlavních tazích máme zatím krátce po 6. hodině klid, nemáme hlášeny žádné nehody ani kolony. To znamená, že už mohou začít. Je tu čtvrteční ráno s Mírou a Lubkou.
2: A právě začínáme.
3: Hezké ráno.
4: Právě začínáme.
6: Co máme, tak to máme.
3: O, my se máme. No pěkný, pěkný.
2: Přátelé, hezké ráno. A Lubka před chvilkou studovala počasí a říká, tyjo, dneska je to nějaký divoký, to se musím na to pořádně podívat.
3: Je to vlastně úplně jako...
2: Dneska se to mění, že jo?
3: Takže... V podstatě jiný počasí bude na západě Čech, jiný počasí bude na Vysočině a úplně jiný na jižní Moravě. Takže se na to podíváme dopodrobna. Až to nastuduju. Hezké ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: páteční ráno, je 8. října. Před námi jsou horoskopy. Za chvilku si dáme taky skupinu Buty a Vrány. Já mám Vrány spojený s podzimem. Teďka, jak přichází ten podzim, tak lítají nad těma polema.
1: Já jsem si vždycky myslela, vlastně, že jsou to havrani.
0: Havrány. Se mnou chodil Vrána na učňák.
1: Vrána?
0: No.
1: A víš, že v Česku, že je Vrána šedá i Vrána černá?
0: To nevím, tohle byl Aleš. Ale, jo, ale já mám pocit dokonce, že jsou místa v republice, a teď nechci kecat, mám pocit, že to bylo nějaký Kolínsko, Táborsko, kde je úplně nejvíc vrán.
1: Hele, nejvíc vrán je na východě Čech. No. Nejvíc, úplně nejvíc. No. U Chlumce nad Cidlinou. Ale potom jich je hodně taky v jižních Čechách a na jižní Moravě. A víš, co je vtipný? Že v těch jižních Čechách se vrána šedá kříží s vránou černou.
0: No, tak co, jako... Snad normální v dnešní době. My si dáme vránu za chvilku. Teď vránu. Si dáme.
1: Horoskopy.
0: Dobře, tak jo. Chtěl udělat srandu? Takhle to dopadlo.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Dnes je světový den zraku, den boje proti popáleninám, památný den sokolstva a taky den chobotnic. Svátek slaví Věra a Věroslava. Blahopřejeme. Luna v Paně má rozumu na rozdávání. Je akční a pohotová. Případné komplikace úspěšně řeší, ale musí se naučit žít s kritikou. Co čeká váhy? Dnes bude hodně záležet na vaší soustředěnosti. Rozptylovat vás budou nejspíš malichernosti. Štíři, seďte na svou vůli a rozhodnost. Nebojte se stát za svými názory. Všechno nasvědčuje tomu, že vaše plány by se mohly vyplnit. Střelci, na nudu si určitě dnes stěžovat nebudete. Energii máte jako čerstvě nabitá baterie, ale soucitem příliš oplývat nebudete. Pustíte si pusu na špacír. Kozorozi, naplno projevíte intelektuální zvídavost. Brouzdáte po internetu a sledujete vše, co vás zajímá. Vodnáři dnešek přeje schopným a průbojným lidem. Zvládnete i komplikované úkoly. Ryby. Nejsilnější emoce se u vás projeví ve spojitosti s rodinou. Pro ní jste schopni velkých obětí. Berani, je ideální čas naplánovat si obchodní schůzky. Myslí vám to parádně. Více hvězdy vám jdou na ruku. Nebojte se popustit uzdu své fantazii. Uděláte tím radost sobě i partnerovi. Blíženci, nastal čas věnovat se nejen materiální, ale i duchovní stránce života. Útěchou vám budou příští dny, kdy se můžete těšit na velkou porci pohody. Raci, dnes se cítíte lépe než včera. Všechno by mělo jít podle plánu, jen žádné obavy. Lvi, charakterizovat vás bude zvýšená citlivost, ale i neústupnost, která nic neřeší. Udělejte si citovou inventuru. Pany, Merkur a Venuše vám přináší štěstí. Vaše láska, práce a finanční záležitosti nabírají pozitivní směr. Milí přátelé, prospěch by vám dnes měla přinést každá činnost, kterou si zvolíte. Přízeň hvězd využijte v mezilidských vztazích. Rozjasněte svou tvář, vtipkujte, posilujte důvěru v sebe i své blízké. A nešetřte milými slovy. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: chceme dobré v ráno.
1: Kdy v ráno.
0: Kdy jindy se to hodí, než teď.
1: Dorazil mi fóreček.
0: Aha.
1: V Česku máme technický stav silnic na jedničku. Problém nastává, když zařadíte dvojku.
0: Ano.
1: Zdravíme všechny řidiče na silnice a že vás dneska je. Uh-huh. To mi vysvětli, tyjo, prosím tě, čtvrtek.
0: Je to divný, všimla jsi, že jsou dny, kdy je větší provoz.
1: Je to ale fakt je to strašně zvláštní. Já za prvý jsem dneska ráno nestíhala.
0: Uh-huh. Možná by ti na to odpověděli nějaký profesionální řidiči, proč se to tak děje.
1: Tak odpovězte mi.
0: Jestli se vracej třeba od někud
1: 736...
0: před tím víkendem.
1: No, 736-300-444. Jako fakt, jak se to člověku sejde, víš, jako uh-huh. nestíhá, pak je plno na silnicích a pak, když už jedeš konečně do cíle, uh-huh. tak jsou před tebou popeláři.
0: A ty taky zdravíme.
2: Když krásné uvidíte ráno. Albert neporazitelné.
3: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných křupek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz Poex křupky. Tak křupavé.
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
7: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
8: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
9: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: nebo pro Lucku, vyberte si.
1: A my se podělíme, jo. Přece se tady nebudeme jako
0: buď
1: ženský
0: to
1: hádat.
0: Mít každá 50% best, anebo si to nechám já a budu mít 100%.
1: ne, to my se zase podělíme.
0: Tak, jak to bude s počasím?
1: Přátelé, dneska zásadní změna počasí, babí léto střídá pravý podzim, od západu se ochladí, odpoledne to bude na holinky, jestli máte nové. Jako moje kamarádka, která mi říkala, já jsem si koupila na jaře holinky ve výprodeji a já je snad neunosím. Takže já tímto zdravím Lenku, dojde na holinky, neboj. Dneska odpoledne zataženo, deštivo, na Moravě a ve Slezsku dokonce bouřky a rozdělí nás teploty. Nejprve na jižní Moravě, kde až 25 naměříme dneska přes den a na Chebsku už právě to ochlazení a tady pouze teploty okolo 16. Jinak od západu silný vítr o rychlosti až 55 km v hodině.
2: Kaufland Card Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
0: Teď je přesně 6:30, čas na krátké zprávy, je tu Lucie Černá. Hezké ráno.
6: Hezké ráno, ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku, řekla to televizi Nova. Úřad práce dnes zveřejní údaje o vývoji nezaměstnanosti v září. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných zvýšil na 5,1% ze srpnových 5%. Lidé po celé zemi si dnes připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Na dnešek totiž připadá památný den sokolstva. Pietní akt proběhne například v Tyršově domě na Pražské Malé Straně. Hokejisté Pardubi, co točili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky.
7: Frekvence 1. Doprava.
6: A ještě míříme na hlavní tahy.
8: Poruše vozidla došlo na 299. kilometru dálnice D1 na trase Ostrava-Olomouc. Místo je průjezdné aktuálně bez držení. Další porucha vozidla je na 55. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. I zde však projedete bez držení. A poslední poruchané vozidlo stojí na 62. kilometru dálnice D48 ve směru na Frýdek-Místek. I zde je průjezd bez držení. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, a to bez nehoda, bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic RAM.
0: A 3 minuty, 2 minuty, jak chcete. Prostě
1: 3, 2, 1 teď.
0: Kolem 6:30 zhruba.
1: Hezké krásné ráno. No? Tak měli jsme tu v ránu a prosím tě, já mám straka pouda. Jsem smutná ze včerejška. Strašně
0: straka
1: smutná.
0: Straka pout.
1: Straka pout.
0: To najednou znělo strašně jako...
1: Jako hovorově.
0: Nespisovně, straka pouda.
1: Já jsem včera jela vyzvednout dceru ke škole, protože jsme spěchali. to na tom je nejvtipnější, že jsme
9: no,
1: spěchali.
9: Jasně.
1: A tam byl straka pout a skákal po tom parkovišti a skákal a nemohl, jako nemohl lítat, víš. A tak jsem tak jako se ho snažila zahnat na trávník, no nedal si moc říct, tak jsem volala na ornitologickou záchranou stanici hlavního města Prahy. Měla jsem to asi 45 minut daleko, jo, to jsem se zjistila předem. Měla jsem vlastně úplně náhodou v autě krabici, takže mě paní řekla, jestli ho můžu nějak, jako paní mi říká, toho chyťte normálně do ruky, on vám nic neudělá, maximálně vás klopne. No není to úplně příjemný, ale to... A teď ti říká to, anebo máte nějakou mikinu? A já říkám, no já mám tu krabici. Tak ona říká, no tak ho chyťte do mikiny a dejte ho do té krabice a přivezte nám ho, nebo on si proto jako člověk jako z odchytu přijede. No. Tak píšu dcerce, jestli nemá nějakou mikinu, protože jediný, co jsem na sobě měla, byl lehký svetřík a potím podprsenka, což mě připadalo blbý na tom parkovišti. No, jako, to takhle jako hrotit. No ale každopádně my jsme ho prosím tě nechytli.
9: Já ne, jsem utek, jo?
1: No, jako on utek. On tam jsou takový ty kontejnery na ten tříděný textil. Mm-hmm. A on se prostě jako bál, já jako nechytám běžně jako ptáky každý den. Jako
9: podprsence, rozumím.
1: Podprsence. A on se mě prostě bál a já jsem nebyla dostatečně rychlá a tak jsme teda, jsme spěchali na ten rentgen. Aha. A já jsem pak říkala, tak on to třeba se tam jako, víš, potřebovala jsem uklidnit, jo, jako říkala aha. jsem si třeba to vlastně jako rozdejchá, no, ale paní mi říká, jako pokud je v pořádku, tak uletí, no, a to se právě, že nestalo, no, takže neuletěla, tak jsem takhle honila straka pouda včera.
9: Jo. Jaký to byl straka pout? Já jsem se šel podívat, jak vypadá a nabízí mi to straka pout velký, straka pout prostřední, straka pout malý, straka pout bělohřbetý, straka pout jižní.
1: Já jsem ho natočila, mám ho natočenýho, měl samozřejmě červenou hlavičku, kropenatý tělíčko, takový to bílo to, já ti ho takhle tady ukážu, no. Tak jestli to poznáš, tohle je fotka, tak jestli to podle toho poznáš, tak mi řekni, jaký to byl straka pout.
9: Já nevím, ještě.
1: No, ale jako skákal, no. Takhle.
9: Pozor, teď mi tady vyskočil straka pout fasáda, to je velký téma za chvilku, jo? Hezké ráno.
7: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: signál.
1: Jan Kraus a blondýna.
2: Prezident Pavel upřednostnil dovolenou na motorkách. Obecních voleb se nezúčastní. Co vy na to?
3: Mě to rozesmálo. Mě hlavně rozesmálo, jak kavárna takovým stichlým hlasem začala ševelit. Proč? A já jsem si říkal, je to motorista, no, proto nenávidí motoristy, protože ho k sobě nevzali. Ale tak jste si ho zvolili, tak se teď tak nedivte. Mně to přijde legrační. Samozřejmě z politického hlediska je to úplně nejběs, ale všimněte si, jak jsou ty mainstreamoví, jak říkáme česky, ty hlavní média něžný k tomu problému. Něžňouký. Ale on tam ten závod je jednou za rok v Maroku, že jo? Tak on s odpuštěním se na celý volby vyt***e, protože chce vidět ten závod.
4: A on to nevěděl, kdy ty volby budou, přece chudák.
3: No možná má nějakýho tajemníka, sekretářku, pár kolářů kolem okolo, který by mu mohli říct, tam prosím tě, týhle době budou volby, oni jsou už naplánovaní. A to je jich jedno. Ono je to vlastně něčím docela sympatický. Ty důvody, který ho k tomu vedou, že si to nemůže odpustit, ty jsou něco, co má svou cenu. On prostě nepřestírá, že ho to zajímá víc než ty autáky a motorky. Tak ho máme, no.
2: Jan Kraus a blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké ráno, 6 hodin, 3 a 40 minut. Řešili jsme tady před chvílí strakapouda, kterou se snažila Lubka včera zachránit.
1: A nezachránila,
0: no. A já jsem ti říkal, že napíšeš strakapoud do vyhledávače na internetu, tak ti vyskočí samozřejmě spousty těch různých druhů, malý, velký, střední,
1: ano.
0: Bělohlavý nebo co to bylo. A potom jeden z nejčastějších dotazů je strakapoud fasáda.
1: Je, a teď mě
0: co
1: to
0: má
1: došlo.
0: Společného strakapout s fasádou.
1: Mně už to došlo, no. Ale fakt mi to trvalo.
0: Myslím, že spoustě lidí. No,
1: no. On se umí proklovat, že jo? On totiž, ale no. To je totiž to, že my si zateplujeme ty baráky tím polystyrénem.
0: Aha,
1: a
0: jasně.
1: On se umí proklovat.

0: Kovou.
1: No, no, no.
0: Myslím, že to byla ona, která dávala, jak si staví dům, krásný, nový, a ještě se tam ani nenastěhovali a dávala fotku. Tak to bylo rychlý. Ty tam ještě koukali ty dráty venku, než tam máš ty venkovní světla, už vedle toho byly ty vyklovaný díry.
1: Tak to je hustý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to...

0: vás probouzí do čtvrtečního rána. Lubka dneska přijela se zajímavým zjištěním, že některé dny je prostě vyšší provoz, některé nižší, tak jsme řešili, jestli s tím někdo umí jakoby poradit, proč to tak je vlastně.
1: Ano. A ty máš odpověď na otázku, proč je dneska hodně auta
0: na silnicích? Celkem logickou, ne, že by to bylo zrovna jako dneska, ale může to s tím souviset.
1: Ano.
0: Píše Katka, ahoj, já si myslím, že to prostě jednoznačně závisí na počasí, takže za to může Dagmar Honcová. Ve chvíli, kdy řekne, počítejte s tím, že dnes v odpoledních hodinách
1: přijde ochlazení
0: a bude pršet, tak všichni. A já si vezmu auto zítra.
1: Já si vezmu ten deštník na kolech.
0: No víš co, pro já pak jako moknout někde cestou jako
1: ty,
0: na floru.
1: To mě nenapadlo.
0: No takže je to možný, že byť jako ráno ještě hezky, ale předpověď není příznivá pro odpoledne.
1: Předpověď říká, že bude hnus.
0: Tak zkus se nad tím zamyslet, až pojedeš jako do práce příště a řekneš si, dneska je nějaký provoz. Tak se zkus potom hnedka podívat na počasí, jestli náhodou odpoledne nemá pršet.
1: Počkej, ale k tomu počasí a řízení auta něco mám. A to ti řeknu za chvíli.
0: Dneska je to samý za chvíli. Tak hezké ráno.
2: Značkové slevy. Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
7: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
8: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si křupni.
9: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
11: Rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
12: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A přejeme vám hezké ráno. jsou tu zprávy.
1: Lucie Černá.
0: Lucka se totiž zrovna chtěla napít kávy.
1: A já jsem vzala ten hrneček a takhle jsem se zastavila.
13: Tak Lubí, teď můžeš 5 minut. Hezké ráno, Úřad práce zveřejní zářivou za nezaměstnanost. Schillerová chystá změnu pro mladé lidi s hypotékou. Čerstvou nehodu hlásí D11 na Prahu. Dneska se dozvíme, jak na tom byla nezaměstnanost v září. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy bude třetí nejvyšší za poslední dekádu s 5,1%. A to kvůli absolventům škol, kteří si práci ještě nenašli a evidují se na úřad práce. Nejvíce chybí technické a průmyslové profese, ale také řemeslníci, dodal ekonom pro Frekvenci 1.
14: Se jedná o technické a průmyslové profese, o elektrikáře, elektrotechniky, seřizovače, svářeče, technology, výrobní a procesní inženýry. Skutečně v těchto oborech se kriticky nedostává nových pracovníků, takže vlastně ti stávající si mohou říkat o poměrně velmi vysoké mzdy. Také v oblasti řemesel a stavebnictví chybí kvalifikované profese.
13: V srpnu byla nezaměstnanost na 5%. Ministrně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo to lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku, řekla to večer na Nově. Na síti X ve středu také Schillerová kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Průměrná úroková sazba hypoték v Česku na začátku října dosáhla 5,79%. Česká ekonomika patří mezi ty, které jsou výrazně závislé na vývozu do zahraničí. Podle ekonoma a bývalého poradce prezidenta Davida Marka k tomu přispívá i fakt, že Česko stále používá vlastní měnu. V presklubu Frekvence 1 vysvětloval, proč právě koruna české firmy motivuje k větší orientaci na export.
15: Kurz vždycky bude hrát důležitou roli. A ten nám v posledních měsících mírně oslabil, což hraje do karet právě exportérům. Ale neoslabil zase natolik, aby to znepokojovalo centrální banku kvůli případným inflačním tlakům. A já si myslím, že v okamžiku, kdy jsme schopni dělat rozumnou a měnovou politiku, potom ten další stupeň volnosti v ekonomice, který nám dává vlastní měna, vlastní kurz, může být užitečný a právě v této době se to docela osvědčuje.
13: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Sesazený venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka budou ve Spojených státech čelit novému obvinění. Dvojice, kterou v lednu unesly z Caracasu americké speciální síly a od té doby se nachází ve vězení ve Spojených státech, se podle připravovaného obvinění dopustila mučení amerických občanů zadržených v uplynulých letech ve Venezuele. Uvádí to dnes stanice CNN a agentura Reuters. V současnosti Maduro a jeho manželka čelí obžalobě z podílu na pašování drog do Spojených státu. Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se pak utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
12: Frekvence 1.
13: Počasí. Čtvrtek bude převážně oblačný, zpočátku ale místy i polojasný. Během dne se začne od západu zatahovat a postupně se objeví déšť nebo přeháňky. V jihovýchodní polovině Česka ojediněle také bouřky. Čtvrtek zároveň přinese výrazné teplotní rozdíly. Zatímco na západě Čech mohou maxima zůstat jen kolem 16 stupňů, na jižní Moravě vystoupají až k letní 25. Na většině území ale budou teploty mezi 19 a 23 stupni.
12: Frekvence 1. Doprava.
13: A čerstvá nehoda je teď na D11 na Prahu.
16: K nehodě osobního vozidla do dopravního značení došlo na 25. kilometru dálnice D11 ve směru do Prahy. Zatím se průjezdem nezdržíte. Hustší provoz vás ale zdrží do 10 minut na trase dálnice D1 z Vyškova do Brna. A to do 10 minut. 10 minut je i na příjezdu dálnice D2 ve směru do Brna, a to od Modřic. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
0: A
13: po zprávách 7:07.
0: Jak slyším informace z dopravy, tak hned začnu dělat brm brm.
1: Víš auto? Máte je tu Lubku s Mírou. Míro, udělej autíčko.
0: Jaký bys chtěla?
1: Takový to rychlý.
0: No to je
1: Já fakt umím jenom takový to brm, brm, brm.
0: Ale Trabanta by si zvládla možná, ne? No právě to taky jsou jaký ty náhodný výbuchy.
1: No tak každopádně, přátelé, buďte na sebe opatrní i za volantem.
0: No, proč pak?
1: Kvůli tomu počasí, jak jsme tady o tom mluvili, protože má se změnit poměrně zásadně tlak a ta změna počasí nás ovlivňuje víc, než si myslíme. Třeba za volantem. Já nevím, jestli si to věděl, Míro, ale když se takhle mění počasí k horšímu, tak jsme míň soustředění a stoupá počet dopravních nehod.
0: Když se mění počasí.
1: No, a ono to je teda možná i kvůli tomu, že tam je víc těch aut samozřejmě, že jo?
0: Právě teď jsem chtěl říct, je to vlastně ten paradox. Čím víc aut je na silnicích kvůli počasí, tím větší riziko je tam. No tak dávejte na sebe pozor.
1: Tím jsme ještě na tom hůř jako řidiči, takže ano, opatrně.
0: Hezké ráno.
6: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1, čtvrteční ráno, včera se objevila zpráva o tom, jak nám poskočí hypotéky. Od té doby se bavíme víceméně na spoustě míst o tom samým.
1: Jo, je takový pravidlo, jsou lidi, kteří se v práci stěžujou a jsou lidi, co mají hypotéky.
0: Přesně tak. No, i my jsme na to téma zavřeli tady před chvilkou a vlastně si teďka porovnáme, kdo kdy má, kdo jakou fixaci.
1: Přesně tak.
0: A jako... teďka, když jste chytli před lety fixaci, což se stalo třeba mně.
1: 1,9 nebo kolik?
0: Já jsem měl 1,9, no právě.
1: Fakt?
0: Já jsem měl 1,9 a teď ti to jako, a byl jsem naštvaný v loni, myslím, mi končila, a byl jsem naštvaný, že mi to skočilo asi na 3,4.
1: No.
0: Říkám, to je teda ale... hnusný vodník.
1: Tak nám končí hypotéka, jsem ti chtěla říct v únoru.
0: No,
1: fixace.
0: Právě, a teď jako včera tam zrovna vyskočil, že 5,7, myslím.
1: To je fakt.
0: Jo, a může se to samozřejmě ještě pohybovat směrem dál, záleží, jestli do toho ta vláda je schopná nějak zasáhnout.
1: Oni to ty banky nahoru ženou uměle,
0: no,
1: protože
0: ale...
1: Česká národní s tím nic nedělá, že jo? To prostě, to je jak, jako banky a benzínky, jako to prostě.
0: Jasně, okolik vám, přátelé, skočili splátky třeba, pokud
1: no, okolik vám končí... skočí
0: v tuhle chvíli, když končí fixace, není to úplně dobrý, ale já jsem stejně tak nadával před rokem, ono jako samozřejmě může být hůř a já si vybavu, že bude to takých třeba 15-20 let zpátky, kdy byly úroky kolem 7.
1: Hele, jo? Až bude hodně, hodně špatně, tak si myslím, že potkáme Blanický rytíře.
0: Jo, myslíš, jo?
1: Tak oni, teď se to říká, že až bude českým zemím nejhůř, Blaničtí rytíři povstanou.
0: Ale vždycky může být hůř.
1: Přesně, vždycky může být hůř.

0: Frekvence 1 s vámi v 7 hodin 18 minut vás moc zdravíme, hrajeme o peníze, to je jasná věc, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celý
0: tak, 257 403 devítky, číslo, které znáte z paměti, někteří z vás, pokud tak. Ne, tak si ho zapamatujte, anebo ho alespoň v tuhle chvíli vytočte, protože hrajeme o...
3: No, a to si myslím, že mnozí z vás také vědí z paměti, o 32,5 tisíce.
0: Třeba já ne, a říkám to každý den dvakrát.
3: Protože no. A když uděláš chybu, tak si píš, že by se přihlásilo strašně moc lidí. Kdyby jsi dal třeba menší částku, víš, a napsal by tě Míro, ale už je to 32,5. Jako lidi mají přehled větší, než si myslíš. Tak, kdo chce s námi hrát?
0: Mm-hmm, tak tady Míra s Lubkou, kdo pak tam? Hezké ráno.
4: Ahoj, tady Lenka.
0: Lenka volá. Ahoj Leni, odkud voláš?
3: Z Přerova.
0: No, to blbá otázka, že ahoj, tady Lenka z Přerova. Ahoj Lenko, odkud voláš?
3: Odkud voláš? Volám z Kojetína.
0: Dobře, já jsem se chtěl zeptat, jestli jako z práce, nebo z postele, z domova, od snídaně.
4: Tak, z práce.
3: Tak nezdržujem. 32,5 tisíce máme tady na stole. Mm-hmm. Teda nemáme, ale když tak byste je měla vy na stole, pojďme
0: a
3: na to.
0: A tomu věta od skupiny Čechomor.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
4: Kávovar.
0: Zkusme to. 32,5 ve hře.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Ne.
3: Ne, Leni, ale každopádně, až bude věta, když je Lubka na horách, nesmí chybět.
0: Tak tam bude kávovar.
3: Tak je tam kávovar.
0: Mějte se krásně, zdravíme do Přerova, naslyšenou.
4: Děkuji, nasle.
3: 500 navíc.
0: Mm-hmm, takže hrajeme příští hodině.
3: No, je tam Kristova. Kristova 33.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
1: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: podle počasí na frekvenci 1.
1: Mělo by se nám ochladit, a to poměrně výrazně, až o 10 stupňů oproti tomu, jaké teploty jsme měřili včera a jaké naměříme třeba ještě dneska na jižní Moravě. Podrobnosti o počasí na frekvenci 1 má meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Dobré ráno, a je to tady. Počasí u nás dnes bude ovlivňovat od západu vlnící se studená fronta. Utne teplé jižní proudění a přinese výraznou změnu. Takže na odpoledne deštníky a pláštěnky na celém území Česka rozhodně všude sebou. A počítejte s tím, že se zejména na Moravě a ve Slezsku vyskytnou i bouřky. Před přechodem studené fronty ale nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat vysoko. Na jižní Moravě to budou i 25. Na Chebsku počítejte s teplotami do 16 stupňů Celsia. A na frontě se rozfouká, čerstvý vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti 55 km za hodinu. Sečteno a potrženo, uděláme první krok do pravého podzimního charakteru počasí.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
1: Půl osmé, krátké zprávy a Lucie Černá. Hezké ráno.
4: Hezké ráno. Úřad práce dnes zveřejní údaje o vývoji nezaměstnanosti v září. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných zvýšil na 5,1% ze srpnových 5%. Lidé po celé zemi si dnes připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Pietní akt proběhne například v Tyršově domě na pražské Malé Straně. Ve středočeském kraji platí na řekách Vltava a Labe stav nedostatku vody. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. A to až do konce dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin v přehradách Slapy a Orlík. Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová nečekaně figuruje na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezonu. Americký svaz nominaci zveřejnil na Instagramu a Vonnová, která má před sebou ještě dlouhou léčbu po těžkém zranění nohy z olympijských her, je překvapivě jedním ze 17 členů výběru. Sezona světového poháru odstartuje na konci října tradičně v Zeldnu.
0: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě míříme na hlavní tahy.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 25. kilometru dálnice D11 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 7. kilometru na 30 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Silný provoz evidujeme na Pražském okruhu také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokové odbavování v tunelech. A kvůli dopravní nehodě na ulici 5. května v Praze počítejte s pomalejším provozem po D1 do Prahy od 8. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 20 minut až k nehodě. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Dávejte na sebe pozor, jezděte opatrně, my vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu. 8. října a Frekvence 1 s vámi. Vyskočily na mě teďka novinky na Instagramu, které některé z vás budou určitě zajímat, protože Lubku to potěšilo.
1: Ano, mě to potěšilo. Konečně můžu přidat do komentáře fotku. To jsem chtěla udělat snad milionkrát.
6: Ano, to je zásadní. Já totiž si myslím, že na Facebooku to šlo.
1: No, tam to šlo.
6: Tam to šlo. A na Instači to nešlo. A teď chceš někomu odpovědět třeba právě fotkou, buď to se vyfotit nebo tam poslat nějakou fotku, když někdo něco řeší. A to je super. Takže teďka nevím, jestli to budeme mít všichni, protože ten Instagram umí udělat to, že některé funkce zpřístupní jenom někomu.
1: Jenom někomu, no, je to tak. No.
6: Ale bylo by to super, samozřejmě, když někomu můžeš odpovědět fotkou a hodit na něj ksicht třeba.
1: A pak je tady ještě jedna věc, a to si myslím, že se bude zneužívat, takže uvidíme, jak dlouho to vydrží. Do komentáře můžeš rovnou odpovědět reelem.
6: To je taky pravda, když se tam někde budete dohadovat, někdo bude tvrdit, že něco nějak není a ty mu pošleš vlastně rovnou
1: jako videjko.
6: To videjko, který si někde objevil třeba, a nebo mu chceš pomoct něčím, tak mu pošle. Třeba kde rostou. Žádný houby nerostou. Jo, tak dívej, já jsem tady našel reel, který je z Vysočiny a Lub a máš ho tam.
1: A máš ho tam, no. A samozřejmě budeš zvyšovat dosahy, že jo?
6: Oni ví, proč to dělají.
1: Jasný.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Motoristé a SPD navrhují dát českou korunu do ústavy. Co vy na to?
2: Že nebudeme mít jako euro. To bych do ústavy nedával. Já bych s penězma takhle moc nic do ústavy nedával. To může být pak brzda. Finance jsou taková nevyspytatelná oblast. Taky, že jo, toto je jak s těma koňma, tam spousta lidí má pocit, že tomu rozumí. Ekonomové mudrujou, jaká je výhoda. Tady každý druhý říká, že na euru jsou výhodnější úroky a podobně. No, to, že jsou výhodnější úroky, to není všechno, co mě nadělá. Jo, tam jsou vlastně podstatnější věci právě. Kurs, který stanovujete vy a tak dále a tak dále. No a na druhou stranu řekněme si za ty roky celý, koruna stála dobře, ne?
1: No právě.
2: No, tak na ní nesahejte. A jde zase do ústavy, bych ji taky nedával.
1: A není to trošku populistický, jakože my Češi tu naši korunu máme rádi?
2: A když říkáte, není to trochu populistický, co máte na mysli, jako? Co je v té otázce, jako?
1: Ptám se, jestli to neříkají jenom kvůli tomu, že jako za to budou kladní body u voličů.
2: To říkají všichni politici pořád. Jo. Mě nic jiného nedělají. A přestaňte si hrát na to, že populismus je nějaká vada. To je standard politický. Protože představa, že řeknu, chci, abyste mě zvolili. Hned jak to uděláte, zdražím všechno. Energie, žrádlo, ale říkám vám to upřímně, jsem pravdař, takže vám to tak věří. Ale těším se, jak mě zvolíte. No tak myslíte, že by to šlo? Jo, tak to zkuste. A zatím na dvoře u vás baráku jen. Nedostanete se ani do domovního výboru.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: samozřejmě tipy na to, kam můžete ještě vyrazit do přírody.
1: No, ale tak přece jenom Tomáš si to dneska stejně posichroval, protože nejkrásnější počasí má být na jižní Moravě. Takže dneska není Tomáš s náma, dneska tady, takhle v rádiu.
0: Tomáš, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné ráno přeji. Tak dnes jsem si přivstal stejně jako vy, protože cestu mám dalekou, konkrétně až na Slovácko. Rozhodl jsem se totiž, že si vyzkouším, jak se žilo v době Velké Moravy. Tedy dnes se přenesu do 9. století. V každém případě mám namířeno do archeologického skanzenu v Modré. Ten se nachází v těsném sousedství Velehradu, asi 7 kilometrů od Uherského hradiště. No a představuje nám ideální podobu slovanského opevnění a sídliště z doby Velké Moravy. Stavby, které tady nalezneme, tak by měly být na místech, kde kdysi dávno probíhaly archeologické průzkumy. A ty nadzemní části, ty by měly být vlastně replikou podle konkrétních nálezů, které tady byly objeveny. Užít by si tento výlet měly ale i děti, protože v době Velké Moravy se samozřejmě hojně chovala zvířata a těch by tam mělo být víc než dost. Prý se můžeme těšit na prasátka, kozy, slepice, ovečky, a nebo oslíka Figa. Tak na něho jsem obzvláště moc zvědavý. V každém případě, jaké to tam bylo, si řekneme už dnes předpolednem a vám všem přeji krásné ráno.
3: Mňam, to je bomba. Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných křupek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz. Pojek z křupky. Tak křupavé.
9: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
4: Co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
10: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví, rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: nebo život.
1: Prachy.
0: Prachy nebo život.
1: O život vás nepřipravíme, ale prachy pro vás máme.
0: V příští hodině určitě zůstaňte s námi. Věra dneska v kalendáři. Věrky, moc vás zdravíme, přejeme všechno nejlepší.
1: Máme pro vás 33 000 v posledním slově. Možná takovou malinkatou nápovědu vám dáme za malou chvíli na Frekvenci 1.
2: Verunka, Tomi.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Mík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
15: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
16: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dobré čtvrteční ráno.
1: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
17: Dobré ráno, úřad práce dnes zveřejní zářijovou nezaměstnanost. Vláda chce změnit systém ochrany dětí. Do kolon vyjedete na D5 i D1 před Prahou. Úřad práce dnes zveřejní data o zářijové nezaměstnanosti. Hlavní ekonom firmy Investika Vít Hradil odhaduje, že bude stejná jako v srpnu s 5%, anebo vzroste o 1/10. Pro Frekvenci 1 dodal, jaké profese jsou nedostatkové. Vláda chystá zákony, od kterých si slibuje větší bezpečí dětí. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce sjednotit pravidla, podle kterých se odebírají děti z problémových rodin. A chce prosadit také vznik nového centrálního úřadu. Změna čeká taky justici. Soudci by při svěřování do péče měli víc přihlížet třeba k násilí v domácnostech. Klokánky a další zařízení pro děti s potřebou okamžité pomoci návrhy kritizují. Obávají se možného krachu. Lidé si dnes připomenou oběti Sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Pětního aktu v Teršově domě na Pražské Malé Straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Památný den sokolstva připomene i vyvěšení sokolských vlajek na úřadech a významných budovách, vlajky na vozidlech, městské hromadné dopravy v několika městech i večer sokolských světel a pouštění lodiček. Volby zvedají počet obyvatel Špindlerova mlýna. V jediném bytě má náhle trvalý pobyt i 11 lidí.
18: Místní tady už koncem týdne rozhodnou, jestli má jejich obec odmítnout nebo podpořit podporu výstavby větrných elektráren. Ve stejném termínu budou referenda k tomuto tématu také v Mikulči, Kamenné Horce a Dětřichově. Jen ve Sklenném se ovšem bude hlasovat také o pozemních fotovoltaických elektrárnách na zemědělských a také volně otevřených plochách. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
17: Americký prezident Donald Trump chce na pozemku svého golfového klubu ve West Palm Beach na Floridě postavit oficiální prezidentskou rezidenci. Z přilehlého hřiště by se pak mělo stát permanentní prezidentské golfové hřiště, kde by mohli hrát všichni žijící prezidenti Spojených států a státní návštěvy. Stavbu nové rezidence na pozemku golfového hřiště za Trumpovy peníze a její prohlášení za prezidentskou v dopise zastupitelstvu okresu Palm Beach County navrhl advokát golfového klubu. Uvádí to televizní stanice NBC News. Bílý dům návrh potvrdil. Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájil sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3-bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. Odehrál 13,5 minuty.
16: Frekvence 1.
10: Počasí.
17: Ráno a dopoledne se ještě na některých místech může objevit polojasno, jinak ale už v souvislosti se studenou frontou převláde oblačno až zataženo. Hlavní srážky dnes dorazí od západu během odpoledne a večera. Na jihovýchodě a východě území se navíc ojediněle může vyskytnout i bouřka. Později večer v západní polovině Čech bude srážek i mraků postupně ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 19 až 24 stupni, na západě a místy i severu jen mezi 16 a 20 stupni.
10: Frekvence 1.
16: Doprava.
17: A dlouhé kolony teď hlásí D1 nebo D5.
19: Příjezd do Prahy brzdí po D5 na 7. kilometru na 30 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 20 minutami až k exitu Ořech. Silný provoz evidujeme na Pražském okruhu také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Kvůli dopravní nehodě na ulici 5. května v Praze počítejte s pomalejším provozem po D1 do Prahy od 8. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 20 minut až k nehodě. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
17: A i po 8. hodině máte na frekvenci 1 Míru s Lubkou.
0: Jsme tu, hezké ráno, abychom byli konkrétní a přesní, 5 minut po 8. hodině.
1: Krásné ráno, Míro, co děláš?
0: Co já dělám?
1: Ty se někde flákáš.
0: Co jsem provedl?
1: Češi pijí nejméně piva za 60 let.
0: No tak v tom případě nejsem Čech. Mě se nikdo neptal. Ale je fakt, že tuhle zprávu jsem někde zaregistroval, že jako to jde opravdu výrazně dolů. Nevím, jak velkou roli v tom hraje cena toho piva samozřejmě.
1: Já si myslím, že to jde výrazně dolů, protože to jde výrazně nahoru.
0: Je to možný. 121 litrů na hlavu, to je 242,5 litrů, ale je to samozřejmě včetně nemluvňat.
1: To je na tom to nejhorší.
0: Jo, my to prostě průměrujeme na všechny.
1: Přesně.
0: Přátelé, ale neděste se, nic strašného se neděje, pořád pijeme skoro dvakrát víc než zbytek Evropské unie.
10: Míra Michálek
16: a Lubka Ponížilová.

0: Týdnu s námi byl na frekvenci 1 Alexandr Šupinič, rodák z Brna. A teď je před námi víkend. Pojďme si dát nějaký tip na výlet třeba v Brně nebo v okolí. Zvládl bys něco? Máš tam svoje oblíbené místa?
1: Vyjeďte z Brna pryč. Ne, absolutně ne. Brno je skvělý, ale já mám velmi rád Jižní Moravu, jako směrem prostě na Pálavu, Mikulov, jak se to jmenuje, Pavlov a tady tyhle jako velký Pavlovice. Takže tam to mám strašně rád. Tam jsou krásný západy slunce, krásný jako podniky a jako hezká příroda, a nebo běžte se jenom projít na procházku po Brně. Můžete tam vidět věci, které běžně v jiných městech neuvidíte. Třeba teď jsem nedávno v létě šel po Brně a lidi opíkali na náměstí špekáčky. Což se podle mě může stát jenom v Brně.
0: Mm-hmm. Spousta jiných věcí. Já jsem tam šel minule v noci taky po Brně, hrála muzika nahoře na Zelňáku.
2: Lidi se zpívali,
0: koupali se v kašně.
1: Ano,
0: a tak.
1: Ano,
0: a to je jako mejdan v Brně.
1: Město neomezených možností, je to tak. Já Brno mám strašně rád, je to fantastický, že člověk jako ve společnosti řekne Brno a už tím vyvolá vlastně pozitivní náladu smích často u Pražanů, takže je to super a těch míst je tam spoustu, ale já když mohl doporučit, tak ta Jižní Morava směrem na Mikulov, Vinohrady, teď na podzim, to je náš.

0: Přejeme dobré ráno, Frekvence 1 s vámi, přátelé, pojďme teď vyrazit na výlet, protože je tu podzim.
1: Takové krásné podzimní počasí, podle mě právě. K tomu přímo láká.
0: K čemu? No vyrazit třeba někam do přírody s výhledem právě na ty probarvené stromy. Přátelé, vyrazit můžete společně s rodinou nebo jenom ve dvou, konkrétně doporučuje v tuhle chvíli Dolní Moravu.
1: To teda. Hmm? Užijete si tam klid přírody, horské zážitky a pořádnou dávku relaxace v Melory Aqua and Spa.
0: Tak, co můžete objevovat? S dětmi nové kuličkodráhy anebo lesní naučné stezky? Kuličkodráha mě zajímá teda. To si budu studovat.
1: A až do konce října jsou pro vás otevřeny každý den v týdnu lanovka, dětské mamutíkovy parky i oblíbené zážitky jako stezka v oblacích.
0: No, anebo vysutý most, Skybridge 721, mamutí horská dráha. Je tam toho opravdu hodně.
1: Je tam toho habaděj. A podně na horách nezapomeňte navštívit horský akvapark a saunový svět Melory Aqua and Spa.
0: Právě tady na vás čekají vyhřívané bazény, dětské vodní hřiště, 3 tobogány s délkou přes 270 metrů.
1: A pokud hledáte klid, působivý saunový svět s venkovním ochlazovacím jezerem a vodopády vás nadchne.
0: Podzim na Dolní Moravě. To jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu.
1: Horský rezort Dolní Morava www.dolnimorava.cz.
0: Přátelé, pokud vyrazíte, užijte si.
2: A zadny jsou tady.

0: Ondra Brejška z kapely Poetika, kluci tady s námi byli na Frekvenci 1 vlastně včera. Velký meziříčí, když by člověk, vlastně z Velkého meziříčí zná člověk podle mě dvě věci. Mm-hmm. Jako Továrnu dole a Most nahoře. Mm-hmm. Co jiného je ve Velkém meziříčí ještě, kromě tady těch dvou věcí, které podle mě zná každý?
1: To je hromada, teďka budeme mít třeba nový náměstí, rekonstruovaný. Máme tam krásný kostel svatého Mikuláše, před kterým je kašna svatého Floriana, takže tam se na to lidi můžou taky přijít podívat. Máme tam Balinský údolí, kde jsou bobři a raci, jak je to tam chráněný, tak tam se dá projít na kole, protože tam je teďka cyklostezka. A máme tam Jupiter klub, ve kterém se pořádají různé akce. Já to tam miluju, žiju tam celý život, pracuju tam 15 let, žiju tam 33 let, takže máme tam Kunčovec údolí, je toho tam hrozně moc, takže dole je sice ta továrna, ten motorpal, který už teda nefunguje, a nahoře máme ten rekonstruovaný dálničák, ale myslím si, že když člověk sjede a projde se po tom náměstí, tak najde hromadu krásnějších věcí, než tady tyhle ty dvě industriální budovy.
0: A ještě jedna tam je, ne? Babička mi dětská dávala na kostku cukru, Alpu.
1: Jo, Alpa tam je, ano, máme tam Alpu, přesně tak.
0: Ještě to funguje.
1: Je to tak, když člověk se jede z dálnice a jede potom z takového kopce, kterému se říká Mejto, tak když se jede dolů, tak dole, tak tam najde Alpu.
0: To myslím, že ve Velkém meziříči vás tím léčili všechny, ne?
1: Jo.
0: Děcka.
1: No, já si myslím, Alpu jsme doma měli, ale nevím, jestli to někdo nepil, jak tehdy ten rytíř z Brtníku.
0: Na kostku cukru ti to nedávali?
1: Ne, myslím,
0: když jsi byl malej.
1: Ne, to mě nedávali.
0: To dávali proti kašli.
1: Fakt?
0: No.
1: Tak to musím zkusit doma. Alpu nevím, jestli doma mám, ale doma jako Velké meziříčí máme, ale nevím, jestli doma na bytě.
0: Říkala Lubka z rádia.
1: Ano.
0: Tak jo, díky moc, měj se krásně.
1: Já děkuju, ahoj.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: tady vyprávěl o tom, že ho vlastně velmi potěšil, když zjistil, že se to hraje na hokej. Když tam někoho narazej pěkně na manťák.
1: Co bolí, to přebolí. No nic, pojďme k počasí. Teplotní se šubu bude výrazný. Teploty oproti včerejšku klesnou i o 10 stupňů. Dneska to zaznamenáme hlavně na západě Čech. Na Chebsku odpolední maxima jen u 16, na jižní Moravě až 25, jinak odpoledne zataženo, deštivo, na Moravě a ve Slezsku dokonce bouřky a silný vítr od západu, k tomu o rychlosti až 55 km v hodině.
2: Pozor! Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.

0: nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy,
2: no, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Teď je přesně minuta po 8:30, krátké zprávy, Lucie Černá.
5: Hezké ráno, ministryně financí Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 630 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Sloužící lékaři z urgentního příjmu pražské nemocnice Bulovka nově vyjíždějí za pacienty v ohrožení života do terénu s posádkami záchranné služby. Jde o pilotní projekt, který slibuje zkrácení prodlev a posílení návaznosti péče. Pokud se osvědčí, mohlo by se rozšířit i do dalších zařízení. Britský konzulát v Jeruzalémě ukončuje činnost, oznámil to před chvílí izraelský ministr zahraničí. 20 diplomatů, včetně generálního konzula, opustí Izrael. O uzavření konzulátu rozhodl Izrael v reakci na britské sankce na izraelské osady na okupovaném západním břehu Jordánu. Hokejisté Colorado s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Vítězství Jets řídil dvougólový Kyle Connor. Brankář Lukáš Dostal pak inkasoval od hokejistů Edmontonu 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2-5.
0: Frekvence 1.
6: Doprava.
5: A ještě míříme na silnice.
7: Příjezd do Prahy brzdí po D5 na 7. kilometru na 30 minut. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Silný provoz evidujeme na pražském okruhu také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Vůli dopravní nehodě na ulici 5. května v Praze počítejte s pomalejším provozem po D1 do Prahy od 10. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 20 minut až k nehodě. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Amíra Zlutkou s vámi, hezké ráno.
8: Krásné ráno, pojďme se podívat, co se v tento den 8. října událo v minulosti. V roce 1978 třeba padl světový rekord v rychlosti lodi na vodě. Dodnes nebyl překonaný.
4: No.
8: A já se tě ptám, jestli si troufneš odhadnout, jaká rychlost to byla. Já ti totiž neřeknu, na čem jel, protože by ses jako tomu asi mohl docela přiblížit.
4: Jasně, jako prostě nějaký člun.
8: Asi. No, jakou rychlostí jel?
4: To nemůže být moc, protože tam jsou ty vlny a to by tě vystřelilo až do oblak. Tak si myslím, že třeba, tyjo, přes 300 to nebude.
8: Přes 300 to nebude. Jistý Kanaďan si koupil v aukci přebytečný vojenský proudový motor.
4: Jasně, se stíhačky.
8: Kolem něho potom postavil loď.
4: A dal start.
8: A jel rychlostí 511 km v hodině.
4: To není možný. Já se nedivím, že to nikdo nepřekonal. To je šílenost absolutní.
8: No nic, pojďme dál. Taky patent na mikrovlnku v tento den byl udělený. Jak je stará mikrovlnka, co myslíš?
4: Vypadlo. To bude dost, to bylo jaký 70. roky.
8: Ještě starší, tyjo, to je normálně tak stará, jak můj tatínek.
4: No.
8: 1945.
4: Mě zajímalo, byla velká, kolik vážila v té době.
8: A pozor, ještě jedno krásný výročí tady máme.
4: No.
8: 59 let, co se ve filmu společně poprvé objevili pánové,
4: no.
8: Stan Laurel a Oliver Hardy.
4: A když se na ně podíváte takhle s odstupem, tak zjistíte, že je to vlastně Terence Hill a Bud Spencer.
8: Vlastně jo.
4: Akorát, že tam jsou ty fousy navíc.
0: Michálek
6: a Lubka Ponížilová.
4: Mimochodem, když má dneska narozeniny ta mikrovlnka, tak ano. Mi to připomnělo takovej ten rychlej for. Víš, když si dáš něco ohřívat do mikrovlnky a ozve se píp, píp, tady máš to studené jídlo a horkou misku, jak si chtěla.

0: čaj. Jan Kraus a Blondýna.
1: Tlouštík Kim, severokorejský vůdce, váží přes 140 kilo, zjistila jeho korejská rozvědka. Co vy
2: to? Oni to všichni píšou, jak kdybychom si ho měli zabít jako vánočního kapra, nebo co mě to do toho, mě to je úplně jedno, kolik váží. Oni píšou, že má...
1: To vypadá jak jateční váha, víš?
2: A mě to je úplně jedno, já si říkám, proč se tím půjdu, chcete porcovat, nebo co? Co furt, že je kolik váží, ale... A kolik měří, musíte k tomu říct, taky kdyby měl 3 metry, tak má přiměřenou váhu.
1: Přesně, dobrý BMW.
2: Ale co, do čeho se to hrabou, ty blbové? Ale všude píšou, no, má 140 kilo, jako to vypadá, že se něco děje ve světě.
1: Tak nikdo jsme si nemyslel, že má třeba 70, víte.
2: A já jsem na jeho váhu nikdy v životě nepomyslel. Že bych jako šel po ulici a řekl, kolik kým váží. To mě nikdy fakt nenapadlo. A když jsem to zahlí, tak jsem si řekl, a proč nám se o tom informuješ? Co to má za váhu? Co to má za váhu jeho váha?
0: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Moderní pětibojář Matěj Lukeš byl tu s námi v týdnu na Frekvenci 1. Matěj, může si obyčejný člověk někde vyzkoušet moderní pětiboj, nebo aspoň ty překážky, víš, jako že bych si to jako někde zkusila?
1: No tak až na překážky a tu laserovou střelbu samozřejmě člověk může zkusit všechno. Víceméně jako sám.
2: Sám, jako jestli proběhne kolem Vltavy, no, přeplave na druhou stranu.
1: Jako všemíčkých oddílů je víc v Praze.
0: V Podolí si dáš kolik? Ne, 6 bazénů, říkal jsi 300 metrů, viď?
1: Ne, 100 už jenom.
0: Jo, už jenom 100.
1: Tak 2 nebo 4.
0: 2 bazény nebo 4.
2: No, takže v pohodě.
1: OCR-ko máme jenom na Dukle, ale když mi jenom napíše, tak není nic problém se tam v pár lidech to zkusit.
0: Jako fakt?
1: Jo, tak pár lidí tam propašuju. Nepropašuju, tam jim dám povolenku.
0: Jasně. Počkej, Dukla, to je ten vojenský oddíl.
1: To je ten vojenský.
2: Je cesty zpátky tam odsaď?
0: Počkej, to znamená, a ty seš voják?
1: Já jsem voják.
0: Takže ty, kdybys náhodou třeba vyhrál sportovce roku, tak si půjdeš v uniformě, stejně jako chodila Bára Špotáková.
1: Ano.
0: Ty jo.
2: No, tak se těšíme teda.
1: Teďka je armádní sportovec roku, asi za 20 dní, tak tam půjdu normálně. Tenkokrát už s jmenovkou, ne jako minulý rok.
0: Počkej, minule jsem seděl někde v poslední řadě, jako jo?
1: Ne, minulý rok už jsem tam byl normálně vyhlášený, ale ještě jak já jsem voják teprve 2 roky a ještě jsem neměl ani jmenovku tam.
0: Takže teď už tě začali brát konečně vážně, jo?
3: Koncem pracovního týdne přichází

0: znám, to je bomba.
1: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
1: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
1: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Vzali jsme peníze z posledního slova a přibyli jsme je na kříž, pač dosáhli kristových let.
3: No, v podstatě se to tak dá říct. 33 000 pro vás máme na Frekvenci 1. Telefonní číslo 25740999. Ještě něco zásadního? Myslím, že ne, pojďme na to.
2: Tak jo, vidíme, kdo tam. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Ahoj, tady Kamila z Mostu.
2: A Kamčo, moc vás zdravíme. Pojďme rovnou k věci, byla tady skupina Čechomor, nechali nám tady tuhle větu.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: A teď nás zajímá mostecký tip.
4: Bublinky.
3: Bublinky, jak jste se pousmála.
2: Jo, jo. No, 33 000 ve hře, pojďme to prověřit.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Nejsou to bublinky, ale chápeme, no. U vás je jak v lednici, vždycky bublinky přítomny?
4: No vždycky ne, ale...
3: Vždycky bublinky.
4: Někdy dobrý.
2: Přesně, vždycky bublinky. Zdravíme do Mostu, hezké ráno.
3: Mějte se krásně.
4: Mějte se krásně.
2: Plus 500.
3: 33 500 syslíme pro Robina.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Takhle, syslíme pro vás samozřejmě.
3: No ale jasně, předáváme je na zlatém podnose.
2: Robinovi, podnos, hezké ráno.

0: hezké ráno. Za chvíli 9, po 9. hodině, myslím, takový pán sem chodí. Prošedivělej.
1: Ten pokornej?
0: Pokornej, je to
1: myslím,
0: možný.
1: Myslím, že ty on Miloš.
0: Tak ten se tady, Miloš, jo?
1: Myslím,
0: Miloš to je, Miloš. Ten se tady občas mihne. Dneska jsem ho neviděl ještě, abych se přiznal.
1: Ale on určitě jako sedí vepředu a pije kafe. Máme dobrý kafe, že jo?
0: To já si říkám, jestli náhodou není dneska výjimečně dobrá káva, jestli tu Miloš ještě neobjevil, ale on se zakecal. On přijde novej, mladší
1: a ten už se zakecal.
0: Ale Miloš přichází, výborně.
1: Tak končí nese pomlouvání? Pozor, ne, ale zakecal se.
0: Z mladší, znovu a mladší se zakecal. Ale nesl si kávu.
1: No nic.
0: Ale tak nám to počkej, pozor, pozor.
1: Ne, zakecanej. Ne. Zakecanej.
0: Klika cvakla, dveře letí.
1: Ne.
0: Je to napínavý. My jsme chtěli Miloše jenom pozdravit takhle
1: Féteru. Jako, máme takovou jako fajn kolegyni.
0: No.
1: No nic.
0: Nestane se to asi, čověče. Tak co? Uvidíme.
1: Ne, laškuje. Laškuje. On tam normálně laškuje.
0: Ten doma dostane facáka.
1: Hele, no. Já se nás poslouchá. Tak počkej, já pro něj jdu, jo.
0: Ne, počkej, pozor, hele, už to vypadá. Ne, nevypadá, počkej. Zajímavý to je. My máme takový film tady máme, jakbo, respektive seriál.
1: Za dveřmi je Miloš, no, se to jmenuje.
2: Ano, za dveřmi je Miloš. Vysvítíte červenou
0: právě,
2: barvou.
0: A my jsme celou dobu komentovali, co děláš za těmi dveřmi.
2: Ano.
0: Budeš to mít dneska doma náročný, jestli posloucháš.
1: Poslouchá žena?
2: Nevím.
0: Doufej, že ne.
2: Nevím.
0: Tak co nám přinášíš po deváté hodině?
1: Noviny.
2: Ano, noviny.
0: Poslouchejte.
2: A změnu počasí. No, já dneska jsem zjistil, že už to fakt se asi dneska zlomí. Mm-hmm. A je to možná zajímavá věc, že jako ty seš tričku, já jako víceméně takový tričku a někteří ještě nosí kraťasy. A ze dne na den si máš jako brát nějaký vesty a nějaký už jako podzimní věci.
0: Nejde to, no.
2: Jako na psychiku to není úplně jako dobrý.
1: Mm-hmm. No. Tak to si problém.
0: Já asi vezmu zimní vestu až ve chvíli, kdy Miloš schová motorku. Dřív ne.
2: Tak to ještě nechci schovat.
0: Tak vidíš, tak já si ještě nevezmu
1: vestu. Dlouho brouku.
0: No. Tak se těšíme.
2: Dobře.
3: To bylo chytrý koupitel.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Do tartu.
5: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
15: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
16: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Abychom byli přesní, minuta po 9. hodině zprávy. Lucie Černá.
1: Hezké ráno, Češi dávají na bydlení největší část rozpočtu v Evropské unii. Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, vyschla. Nehoda blokuje D1 před Brnem. Dlouhé kolony jsou i na D5 před Prahou. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Na bydlení ve svém je zapotřebí více než 13 hrubých ročních platů.
16: Byty loni zdražily o víc než 10%, zatímco průměrná mzda rostla jenom o 7%. Dražší jsou i hypotéky. Průměrný byt v Česku stojí podle indexu zhruba stejně jako 29 let placení průměrného nájemného. V centrech měst to je skoro 31 let. Bydlet celoživotně v nájmu by si podle průzkumu dokázala představit jen třetina populace. Lidé jsou přitom často schopni pro vlastní byt i mnohé obětovat. Nejčastěji sleví z lokality nebo velikosti nemovitosti. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Housinecká přehrada je jako první v Česku prázdná. Dnes se dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku tak vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek srážek a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čím zlepšovala průtok v řece Blanici. Zajímavý styl volebního boje musel řešit Pardubický kraj. Starostka v Kamenné Horce zrušila konkurentovi trvalý pobyt.
17: Opoziční zastupitel, který odsud pochází, ale bydlí ve Svitavách, měl trvalé bydliště u otce v obecním bytě. Podle obce ovšem byt neužívá a tak mu hodlala trvalý pobyt jen pár měsíců před volbami jednoduše zrušit. Jenže podle advokátů pro takový krok rozhodně nebyly žádné důvody. Vše se nakonec dostalo až na krajský úřad a ten jako odvolací orgán rozhodnutí starostky smetl ze stolu. Prohlásil dokonce, že postup radnice byl nezákonný. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Sesazený venezuelský prezident Maduro a jeho manželka budou ve Spojených státech čelit novému obvinění. Dvojice, kterou v lednu unesly z Caracasu americké speciální síly a od té doby se nachází ve vězení ve Spojených státech, se podle připravovaného obvinění dopustila mučení amerických občanů zadržených v uplynulých letech ve Venezuele. Uvádějí to dnes stanice CNN a agentura Reuters. V současnosti Maduro s manželkou čelí obžalobě z podílu na pašování drog do Spojených států. Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celku z horní poloviny tabulky se pak utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
18: Frekvence 1. Počasí.
1: Dopoledne může být ještě na některých místech polojasno, jinak ale už v souvislosti se studenou frontou převládne oblačno a zataženo. Hlavní srážky dnes dorazí od západu během odpoledne a večera. Na jihovýchodě a východě území se navíc ojediněle může vyskytnout i bouřka. Později večer v západní polovině Čech pak bude srážek i mraků postupně ubývat. Teploty mezi 19 a 24 stupni na západě a místy i severu jen kolem 16.
18: Frekvence 1. Doprava.
1: A nehoda teď blokuje D1.
19: Dopravní nehoda se stala v koloně na 270. kilometru D1 na Brno od Vyškova. Popojíždět budete od 214. kilometru. Příjezd do Prahy brzdí po D5 na 7. kilometru na 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Silný provoz evidujeme na Pražském okruhu také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A přesně 5 minut po 9. hodině vstupuje rázně do éteru Frekvence 1 Miloš Pokorný.
2: Hezké ráno. Tak přátelé, Věrky mají dneska svátek, Věrky, Věry a tak dále. Všechno nejlepší, užijte si to, no a my si zahrajeme a pak se podíváme na ty změny, protože ode dneška se to teda údajně má opravdu zlomit a už babí léto. Adieu, už prostě podzim. Převlíkačka, méně světla, to mě vadí nejvíc, ale k tomu se dostaneme. Hezké ráno.
18: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: jsem tak jako předkopl, ne, ještě vykopl téma, změna počasí, změna vlastně všeho, protože, co si budeme povídat, tma už, to už jsme zaznamenali, že už je to prostě, není to tak, jako sejdeme se v 7 večera, ono bude fajn, tak to teda už jako, co se týče světla, ne. Takže jsou to změny veliký, já třeba tady mám míru a já myslím, že jsme na tom podobně, rádi nosíme trika, kraťasy, popřípadě nějaký lněný kalhoty, takový ten freestyle let. Letní, jarní, lehce podzimní, ale ještě když je hezky.
1: Já jsem zjistil, že u mě je to hlavně tím, že jsem línej a mě ty kraťasy a trička vyhovují. Nemusím nic hledat,
0: jo.
1: Nic řešit. Navíc mám hezký nohy.
0: Tak to je, tak pozor, tak to je skut.
1: Myslím, že jako
0: to je samozřejmě.
1: Potěšíš tím i okolí vlastně.
0: Ano, ano, ty to neděláš jenom kvůli sobě.
1: A kdybych byl správnej cyklista, jak si ještě holím, no to bys
0: ano.
1: Vůbec.
0: To, ježiš, to bys nedošel ani.
1: Vůbec, od metra vůbec.
0: Ty bys vůbec nemohl jít z MHD. Těch selfíček s tebou, no to by bylo neskutečný. Ne, je to o tom, jakože vlastně toto oblečení evokuje pořád hezký počasí a takový to prostě takovou tu letní náladu. A to teď jako končí, i když někteří nosí třeba chlapy kraťasy až třeba do začátku listopadu. To je samozřejmě možný je. Ale ten zbytek už jako je jiný. Já to vidím, i když jedu na Vespě nebo na motorce, že úplně se ti jinak vyjíždí ráno, když je hezky. A úplně jinak, když už jako říkáš, co já svému na sebe. Ježíš, to bude zima, no tak to si už musím vzít tohle. A začínáš se vlastně obalovat a to mě jako nebaví úplně. To samý večer. Přes den to ještě jde, ale večer, když od někud jedeš, už je tma, teda za prvý. A za druhý prostě musíš myslet už jako na ty rukavice, teplý rukavice, ne, takový jako letní. Mm-hmm. No je to prostě jako jinak. A včera jsem tady vyjížděl z rádia o něco, nebo o dost pozdějic, a už jsem vyjížděl z garáže a byla tma.
1: No to je hrozný.
0: Víš, jako že to je prostě. Já a pak přijde ten okamžik, kdy ráno vyjíždíš za tmy.
1: Mm-hmm. A domů jedeš za tmy.
0: Domů jedeš za tmy a nedej Bůh, když třeba přijdeš domů odpoledne a řekneš si, já si dám půl hodiny, tak jako a probudíš se, ono je tma. Mm-hmm. Víš, jako to není to, jako robí, na tu psychiku, no, jako úplně.
1: No my jsme tady dneska ráno řešili s Lubkou, že nějak jako byl dneska větší provoz. Tak jsme to řešili s posluchačema a právě nám psali, že to je jasně tím, ve chvíli, kdy je v předpovědi, že se to přes den pokazí a večer už bude ošklivo, tak všichni vytáhnou auto a
0: jedou autem. Jedou autem. No, přátelé, zkuste zavolat samozřejmě na 257-400-999, po případě napsat na 736-300-444 nebo na můj Instagram, po případě můžete do apky Frekvence 1 namluvit váš vzkaz, jak vy to máte, jestli vás to hodně ovlivňuje, jestli máte na to nějaký recept, sice nevím jaký, ale třeba na to něco je, že si řeknete, já tenhle ten tvrdej zlom, a což je tvrdej zlom, já ho zvládám, protože něco. Zkuste napsat, zkuste zavolat, zajímá nás to, protože nás se to teď bude týkat vlastně všech. A už dneska, když jsem odjížděl, tak jsem si říkal, bude ti chlapče stačit tričko a košile. Tak jsem si tak jako do ruky vzal takovou lehkou šustiákovou bundu, kterou vlastně nenosím vůbec. Jenom pro pocit, že kdyby náhoda, už to začíná, pak budou mikiny, pak budou bundy, pak budou kabáty, nebo obráceně. Prostě už to tak prostě jako bude. No tak napište, zavolejte, budeme moc rádi. Hezké ráno.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Frekvence 1.
9: To je to nejlepší z muziky.
8: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
9: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: brutální song kapely Bon Jovi z New Jersey. Living on Prayer. No a já tady mám vaše názory. Jako, baví mě to, protože myslím, že ty pocity máme velmi podobný. Ahoj lidi, já bych chtěl být ježek na podzim zalézt a do jara spát. Jinak na to existuje fototerapie, což je obklopit se s silným světlem. Ideálně z žárovky, protože je podobné slunečnímu svitu. Zdraví Carlos. No tak Carlos, si nevím, jestli tohle úplně s tou žárovkou nahradí to, tu energii toho sluníčka, protože tam je energie. Prostě když je hezky, tak člověk má jiný náboj. Má jako pocit, že všechno zlomí, že všechno zvládne. Ale nevím, jestli Míro, ty se dlouze zamýšlíš.
1: Jako já přemýšlím, jestli Edison vymyslel žárovku v zimě.
0: Je to možný.
1: Víš, jestli ho to už tak štvalo?
0: Je to možný.
1: Já vymyslím žárovku.
0: Ne, tak jakýkoliv umělý osvětlení samozřejmě nemá šanci jako dát tu
1: energii. Na mě to nefunguje.
0: Ne, taky ne, taky ne. Když je jde naopak hodně rozsvíceno, tak zdrhám, proto nevydržím díl v nákupním centru, než jen, pardon, ty blázne.
1: Zaskočilo tě něco,
0: zaskočilo mi. No. Já jsem tady
1: spolknul slinu.
0: Mouku nebo
1: něco. Mouku dokonce.
0: Ne, mouku.
1: Já jsem mouku a chtěl jsem říct, že to mouka možná nebyla.
0: Ne. Takže prostě já třeba nevydržím ani dlouho v nákupním centru. Hmm. Jako prostě na mě umělý osvětlení je moc a tak dále. Ale to není téma. Téma je energie, světlo a hlavně ta změna. Píše Jana, ahoj Miloši, mám to podobně jako ty. Krátký den mi nevyhovuje a změna šatníku taky ne. Teď se chystám o víkendu to celé přeházet. No, já vlastně taky, protože jsem zjistil, že mám venku samý jako trika a lehký věci a prostě to už nebude stačit. Takže mikino spytlovan a tak dále. No.
1: Zas pozor, má to něco dobrýho do sebe. Občas se stane, že vytáhneš zimní věci a v kapse najdeš prachy. Jo, kamaráde,
0: bavíme se o vypraných prachách, které už neplatí. Nebo...
1: Jako, že si něco strčíš do bundy někam, do kapsy, pak tu bundu přestaneš nosit. Byl jsem u toho, když kamarád takhle tam našel 60 tisíc.
0: Ne.
1: To se mi nikdy nestane. Jo. Je fakt, že on si to mohl dovolit tam najít 60 tisíc.
0: Jo.
1: Na co jsem to tenkrát chtěl?
0: Nechcete to někdo?
1: Komu dlužím,
0: to znáš. No ne, v každém případě, ano, změna šatníku může mít tyhle ty pozitivní momenty typu peněz, nebo tam najdete něco, co dlouho hledáte, jako v kapsách, jako třeba na někoho nějaký kontakt, když jako v rychlosti, ježiš, tak napiš mi to tady. Jo, taky se mi stalo, že jsem jako po letech našel nějaký, jako ještě dřív byly vizitky, že jo, a sáněl jsem, nebyl jsem schopen sehnat a nakonec jsem to našel. Ale už zbytečně celkem. No, takže pište, volejte, co pro vás znamená změna počasí, změna vůbec jako toho režimu z toho léta na ten už opravdový podzim.
1: Ale si představil ten vzkaz, který vytáhneš tý zimní bundy, takhle po létu a tam je napsaný, vyzvednu holku ve školce, prčit.
0: Já mám holku, no nic, dobře. Tak hezké ráno. Gianna Mia. Tak, Lucie, já musím ten mikrofon dát. Já tebe potřebuji vidět. Jak to máš ty se změnou počasí? Změna šatníku, krátký den, no prostě zima z toho tepla. Jak to snášíš?
2: Špatně.
0: Ale přitom ty máš dneska nádherný takový jako fialkový
2: sako. Tak dneska má být ještě jako docela teplo a docela hezky.
0: Takže ty se loučíš dneska?
2: Dneska se loučím a vidíme se na jaře, Miloši.
0: No, vlastně jo, no.
2: Hezké dopoledne, krátce po 9:30 a krátké zprávy. Husinecká přehrada prakticky vyschla. Dnes se dostala na nejnižší provozní hladinu a vypouští pouze takové množství vody, které zároveň přitéká. Velmi nízké hladiny jsou i na dalších přehradách v celé zemi. Důvodem je extrémní nedostatek srážek. Za vraždu 5měsíčního chlapce na Vsetínsku si jeho otec s konečnou platností odpiká 16 let ve vězení. Dovolání odmítl nejvyšší soud. Otec podle rozsudku plačící dítě nejméně 3x udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy. Několik dní po incidentu dítě v nemocnici zemřelo. Tragédie se odehrála v listopadu 2024. Lidé po celé zemi si dnes připomínají oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Na dnešek totiž připadá památný den sokolstva. Pietní akt proběhne například v Tyršově domě na pražské Malé Straně. Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118. Český reprezentant přispěl 3 body za 3bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. Odehrál 13,5 minuty.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Ano, ještě míříme na hlavní tahy. Krátkodobé dopravní omezení způsobilo 10-minutové zdržení na Brno mezi 92. a 95. kilometrem. Příjezd do Prahy brzdí po D5 na 7. kilometru na 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Silný provoz evidujeme na Pražském okruhu také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Tak pokračujeme, píšeme Marta. Ahoj Miloši, na podzimu mám ráda přírodu, ale ty změny ostatní ne, je to příliš velký skok a celkově mě to ubírá energii. No, tak to jsou ty momenty. Ještě tady mám jednu a to je od Magdy. Magda píše, mám ráda všechna období, ale podzim, pokud není hezké počasí a není to takový ten podzim z dřívější dob, tak to příliš ráda nemám. Příliš brzo je zima, všechno se mění a mě to nevyhovuje. Vlastně bych ráda se probudila na jaře. Smiley. Dobrý. Tak co máme?
1: Já jsem tady úplně nechtěně nakopl, vlastně to téma jsem ti ohnul, což jsem nechtěl, protože ty začaly chodit SMSky, co kdo našel po zimě v bundě. Hledal jsem náhradní klíče od auta.
0: To ono, to je ono.
1: Byli tam
0: přesně tak, přesně
1: po půl roce.
0: To jsou ty tajný kapsy, jakože to tam dáš a říkáš si, seš někde třeba v hospodě na pivo nebo na večeře, říkáš si, tady to nikdo nenajde, přesně, ale ve finále to nenajdeš ani ty. Jako, já jsem si takhle dal jednou peněženku do motorkářský bundy, kde má zip na zádech.
1: Jasně,
0: bezpečná. Mohl jsem vlastně vůbec nevěděl už potom. Já to nemohl najít, už jsem volal všem kamarádům, říkám, já se nenechal jsem, nemáš náhodou mojí, a pak takhle prohrabávám tu bundu, říkám, tak ji dám na ramínko a teď říkám, tam je něco tvrdýho vzadu. Tam byla ta peněženka. No a to jsou pekla, tohle, to potom se jako, to už všechno se vyřídí znova, rozumíš, a najdeš v podstatě tak jako vzpomínku, jako je to hezké.
1: Ale samozřejmě taky mraky SMSek, jak zvládáte tu změnu počasí, my se na ně mrkneme za chvilku.
0: Dobře, co? Dobře.
2: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
4: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: znám, to je bomba.
1: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
1: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
1: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

Tak máme tady další vaše názory, což je skvělý samozřejmě. Tak, co tady máme? Já s tím nemám nejmenší problém.

0: Kolem už skoro 10 let nám usine začíná sezona hokeje od srpna a my jsme na zimáku téměř pořád. Ze začátku sezony říkáme, že se jdeme ohřát ven od listopadu, prosince, už je to často naopak, no jasně. No aspoň nejsem z těch, kteří i ve Švédsku na zápasy nosili kraťasy. Za mě je nejlepší podzim či zimu začít někde na wellness v horách s venkovním bazénem a výřivkou. Není nic lepšího než večer drink v bublinkách, když venku sněží. Drat si hezký den, Jirka. Tak tomu naprosto rozumím. Tomu, jako tenhle, teď já mám tu fantazii rychlou, teď prostě, když ležíš v té vyhřátý vodě, v dáli se rýsují třeba Alpy, třeba, ale nemusí to být Alpy. A i ten drink si oželím, jako ne, že bych si ho nedal, ale můžeš si dát nějaký Jägerty nebo něco takového, ale vlastně ten pocit, že se ohříváš, venku je čerstvý vzduch, nejseš jako vlastně někde v bazénu, kde máš prostě cítíš chlor a tak dále, tak to si myslím, že jako skvělý start na cokoliv ten. Takže Jirka ví, o čem mluví. Ahoj Miloši, mám to přesně naopak. Nastávám moje nejhezčí období. Podzim a zima. Lépe se mi spí, zima a tma. Lépe se mi dýchá, přeji krásný den, Nikola. Ahoj, změna počasí mě osobně nevadí. Každé roční období má své kouzlo. Souhlasím jednoznačně. A po 5 letech v Kanadě je pro mě nejoblíbenější právě období podzimu i tady u nás. Zdraví Tereza. Tak chápu, když jsi někde v Quebecu nebo v Montrealu. Já jsem kdysi viděl nádherný dokument jenom o přírodě v Kanadě, kde byly teda barvy, že tenkrát to nešlo do barvy, to bylo ještě jako normální klasika, jo. Žádný AI modely a to teda je jako opravdu paráda, takže chápu, pokud někdo strávil část jako života v Kanadě nebo nějaký rok, že tohle prostě dokáže ocenit. Teď jsem byl v Jizerkách a jenom ta cesta byla úplně fantastická, to bylo skvělý. Ahoj, Miloši, zdravím, Frekvence 1. Počasí jsem řešil, dnes odletám do Marsa, Alam, zdraví Pepa z Krkonoš. Pepo, taky tě rozumíme.
1: Taky tě zdravíme.
0: Taky tě zdravíme. Tomu se říká si protáhnout sezonu. Tomu se říká protažená sezona. Že si ještě, jako já vlastně strašně vždycky závidím těm, kteří už nemusí respektovat školní rok dětí. Že vlastně léto je krásný v Čechách, bez diskuze. Nebo okolí uděláš tam takový ty výlety, jo. Ale že vlastně tu centrální dovolenou si vybíráš buď jako někdy po novém roce a jedeš do tepla, anebo na podzim a jedeš do tepla. To, na to se těším, až to jednou přijde, že opravdu v létě mě nikdo nikam nedostane. Je to dobrý. A naopak si to opravdu prodloužíš. Takže Pepo z Krkonoš, naprosto, ale naprosto rozumíme. Děkujeme všem za vaše názory. Je vidět, že každý se s tím vypořádává po svém. Ale je vidět, že to jde. Protáhnout si, anebo si říct, ten podzim je vlastně krásný. Jenom pro mě furt zůstává brzo ta tma. Jinak všechno bych vzduch, spaní, jasně, kina. Je čas na knížky, je čas na nějaký alkohol, co jsme dostali k různým výročím a nechce se vám v létě pít něco ostřejšího. Proč ne v zimě na podzim? Ale tam jenom za mě prostě ten krátký den je trošku pro mě neřešitelný.
1: No. Hrozně hezký, blíží se podzim, vypijeme červená vína, která jsme dostali přes léto.
0: Ano, ale tak to je, to já je to tak mám. Já ze dne na den opravdu přestávám pít bílý bubliny, prostě červený.
1: A tím bych to ukončil.
0: A tím to ukončíme. Hele, je tady nějaký kameník, že by to rovnou být. Je tady nějaký kameník, že by to rovnou být. Přátelé, já se loučím, mějte se fajn a budu se na vás těšit zítra. Už je pátek, kvízíček. Minule zase 1100 hráčů, takže se budeme s Mírou těšit. Sestřelte Miloše ve 3:15 a do té doby se budeme povídat. Mějte se hezky.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
10: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
13: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
14: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale psst, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
15: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
16: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
0: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
17: Zprávy s mojí oblíbenou Lucí Černou. Krásné dopoledne.
18: Hezké dopoledne. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst. Problémy s dodávkami dílů pro Škodu auto zasáhly i Kodiaq v Kvasinách. Dlouhé kolony hlásí D1 i Pražský okruh. Tržby maloobchodu v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z červencových 5%. Vyplývá to z dat statistiků. I přes zpomalení růstu se ale ukazuje, že Češi se nebojí utrácet. Řekl to Frekvenci 1 šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
19: Pořád je to velmi nadprůměrný výsledek a je vidět, že Češi se zatím nebojí všech těch špatných zpráv, které slyšíme ze zahraničí, ale sází právě na to, že jim rostou reálné mzdy, jsou ochotní více utrácet. Vidíme to u spotřebního zboží, kde si kupují velmi kvalitní výrobky, sahají po tom nejkvalitnějším, co je v obchodech, a úplně stejně to vidíme i při nákupu potravin.
18: Největší podíl na růstu maloobchodu měly podle úřadu internetové a zásilkové obchody, kterým vzrostly tržby meziročně o 15%. Ve věku 99 let zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Estrojan, který jako evangelický farář v lednu roku 1969 pohřbíval Jana Palacha. O úmrtí teologa a jednoho z prvních signatářů Charty 77 dnes informovala rodina. Prezident Václav Havel Trojanovi v roce 1998 udělil za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva řád Tomáše Garrigua Masaryka. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku Škoda Auto se dotkly také modelu Kodiaq, vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Automobilka se současně potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Uvedl to dnes 14. deník Škodovácký odborář. Škodovka už minulý týden potvrdila, že kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů dílů omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provozy ale neuvedla. Podzemní houbařská vlna v Česku odeznívá. Celorepublikový průměr MIKO indexu je jen na 22 bodech ze 100 a na většině území jsou tak teď podmínky pro růst hub špatné. Červeně svítí navíc i mapa pravděpodobnosti růstu hub Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrá místa zůstávají už jen v Jizerských horách, Jeseníkách a Beskydech. Kdo do lesa přesto vyrazí, měl by počítat hlavně s Václavkami a Čirůvkou Fialovou. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou nahradí slavné Brity slova, sova, čmelák a nebo třeba ježek. Dnes to oznámila Bank of England. Toto její rozhodnutí už dříve vyvolalo zděšení u politiků napříč politickým spektrem. Banka ale dnes svůj záměr potvrdila s tím, že díky změně budou její bankovky výraznější a obtížněji padělatelné a že jejich výběru předcházela veřejná konzultace, ve které lidé vybírali z několika kategorií obrazových motivů. Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřespěčivý výstup do sezony, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se pak utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
20: Frekvence 1.
18: Počasí. Zatímco dopoledne může být ještě místy, sem tam i polojasno. Odpoledne už se zatáhne, bude oblačno až zataženo. Srážky dorazí hlavně od západu a k večeru a odpoledne na jeho východě a východě území se navíc ojediněle může vyskytnout i bouřka. Teploty ještě dnes příjemné, mezi 19 a 24 stupni, na západě a místy i severu, už ale jen kolem 16.
20: Frekvence 1. Doprava.
18: A ještě míříme na hlavní tahy.
21: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D1 ve směru na Brno za Humpolcem. Na 94. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravý jízdní pruh. Zdržení 15 minut. Se zdržením počítejte také na pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Několik nesouvislých kolon se tvoří od Jesenice po Sjezd na Ořech. Celkové zdržení pro osobní auta do 20 minut. A 5 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D3.

0: tu Jandovou. Dneska ji můžete slyšet, ale od soboty ji můžete i vidět. Držím ti moc palce, zítra se neuvidíme, tak tfuj.
1: Děkuji moc, musím říct, že nervozita už začíná. Do včerejška to bylo ještě v pohodě, ale včera jsme poprvé byli na výstavišti. Viděli jsme to tam, i ty sedadla těch lidí, co tam budou sedět a ty kamery.
0: A ty schody,
1: říct,
0: pozor na ty schody.
1: No, jsou naštěstí potažený koberce, jo, tak už jsem to hned zjišťovala. Ale musím říct, že od rána si říkám, sakra, už to začíná. No nic. Hlavně, že mě bolí tělo, to je úplně pořád.
0: Co bolí, to sílí, Martin.
1: Ano, děkuji. Tak jo, vám všem krásné dopoledne, prosím vás, u nás na Frekvenci 1. Svátek dneska mají věrušky, a tak všem věruškám přeju krásný sváteční den. Připím a mojím tématem bude čtení. Prosím vás, pište mi, čtete? Protože prý čteme jako lidé méně. A já chci vidět, co čtete, jak čtete a vůbec od kolika čtete. Čtou vaše děti a tak dále. Děkuju, těším se.
2: Co se děje s Martou Jandovou.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Tak to bol Ozzy Osbourne s krádhernou písničkou Mama, I'm Coming Home, která mě úplně osvítila čtvrteční dopoledne a já doufám, že i vy se máte dneska skvěle. Zaprvé zítra je pátek, to znamená, že víkend před vámi a za druhé, že prostě, no, aspoň teda v Praze teďko zrovna vysvětlo sluníčko. Sice asi jenom na chviličku, ale to vůbec nevadí. No nic, pojďme na mé dnešní téma, čímž je čtení, jo. Protože prostě ze všech rohů se ozývá, že vlastně od počátku sociálních sítí, ale vlastně internetu vůbec, lidé jakože více odkládají tu knihu, zapínají mobil nebo počítač, taky samozřejmě televize a ty nekonečný seriály, že to moře těch seriálů, dokumentů nám právě bere čas na knížky. Na druhou stranu musím říct, že co se mi třeba líbí, když už je to jako zpracováno, takže nemusíme namáhat oči čtením, ale stačí koukáním, že třeba existuje opravdu spousta zajímavých dokumentů právě třeba o historii nebo který jsou udělaný opravdu jako krásně, že máme úplně pocit, že ztrácíme čas. Víte, jak to myslím. No, koukala jsem se různě na články, jaký jsme čtenáři třeba v Evropské unii. Našla jsem článek, který je starý 2 roky a tam jsme prý obsadili 8. příčku, jo. To znamená, počkejte, 8, že aspoň nějakou knihu si prostě v nějakém období přečetlo 52,8 obyvatel, procent obyvatel starších 16 let. A my Češi jsme na tom prej pořád ještě docela dobře. Tady nějakou tabulku čtenáři v Evropské unii, kolik lidí přečetlo za rok nějakou knihu v procentech. Tak Lucembursko, tam je to 75%, jo. To je opravdu úžasný. U nás v Čechách 64%. No a když se potom podíváme, tak třeba v Rumunsku čte jenom 30% lidí, nebo čte, mělo knížku jednou v ruce. Itálie je docela jako na chvost. Řecko samozřejmě, Slovensko je daleko za námi a evropský průměr je 53 lidí. To znamená, my ze 64 jsme na tom docela líp. Já jsem se ptala vás, jestli čtete a tady už to začíná. Tady Nikola. Ahoj Marti, ano čtu, bez knihy žít neumím. Přečteno vše od Patrika Hartla, teď čtu Zaklínače. Vím, je to spíše pro děti, ale líbí se mi. Večer před spaním potřebuji knihu, lépe se mi usíná. A k tomu musím říct, že u nás doma se taky hodně čte a právě vždycky před spaním, když mobil by už člověk jako v ruce mít neměl, tak prostě si vzít knížku, mě to uspí. Já do půl hodiny jsem tak unavená, že odložím knížku, zasnu. Je tma a já hned spinkám. Koukám na další zprávy, co tady ještě všecko máme. To by muselo pořádně naskakovat. Tady to je, ano, Marto, já čtu hodně. Mám ráda historické romány a knihy ze života, životopisy, cestopisy i knihy o přírodě. Teď budu číst knihu o Pražském hradě, píše Iveta z Teplic. A já pro vás mám za chvilku tip, což to zrovna já a strašně mě to baví. A vlastně ještě o jednom citátu nebo o jednom příspěvku, který jsem četla, který mě opravdu chytil za srdce. Ale to bude za chviličku, protože hlavní u nás je ta muzika. A my začínáme za chviličku, bude Marek Ztracený, který včera vyprodal svoje letní koncerty na Šumavě, tak si ho užijte.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy, nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Markétou Jandovou.
1: Knihy a čtení, točme dnešní téma. Vy mi krásně píšete právě, že čtete, kolik knížek přečtete, nebo i co třeba čtete. Samozřejmě, jak už jsem říkala, v tady té době máme takovou možnost. Těch knih se opravdu vydávají stovky měsíčně různých žánrů. Vlastně je to hrozně těžký už jít do obchodu s knihama a nechat si někdy i poradit, protože těch možností tam je tolik, že je to velmi těžký. No ale potom, že přijete třeba unavený domů, švihnete sebou o gauč a nechcete zase třeba vstávat a jít si do postele pro knížku, prostě máte ten ovladač v ruce a zapnete nějaký seriál a necháte se unášet, čas utíká, vaše údy odpočívají a tak dál. A pak je to, chápu, někdy úplně jako jiný a těžký si k té knížce najít cestu. Co je ale opravdu důležitý, si myslím teda za mě, že já třeba, když mám období, kdy hodně čtu, tak mám pocit, že se mi absolutně změní skladba slov, kterýma mluvím, že jako, a potom třeba měsíc nečtu a mám pocit, že se vyjadřuju úplně zase jako pětiletý dítě. Že člověk přece jenom jako i potom líp píše, nedělá tolik hrubek, protože ví přesně, jak to slovo vypadá napsaný. Ale víte, co já mám na knížce úplně nejraději? Že si právě můžu představovat, jak vypadají ty hlavní hrdinové. Jo? I vlastně to jejich prostředí, ve kterém se pohybujou. Že mám prostě nějakou představu, mám to opravdu jako i kolorovaný krásně. No a potom mě třeba naštve, když někdo podle tady té knihy natočí film nebo seriál. Já se to zapnu a ty hlavní hrdinové vypadají úplně jinak. Mají jinou barvu vlasů, jiný jako vyzařování z toho obličeje. Je to opravdu i zajímavý pozorovat prostě, jak my všichni lidi máme nějakou jinou představivost a podle tady toho si ty lidi nebo ty hlavní hrdiny právě představujeme. Je to prý tak, že my Češi jsme jedními z nejlepších čtenářů v Evropě, že po té knize saháme přece jenom docela často. A slíbila jsem vám, že vám dám tip, že vám řeknu, co zrovna čtu, protože je to kniha, která je malalinko přibarvená, bych řekla, možná jako právě ten film. Napsala ji spisovatelka Madeline Miller a je to o čarodějce Kirke, která se právě objeví v Odysseu. A co mě na tom zaujalo je, že je to jakoby ten příběh z její strany, protože v tom Odysseovi, jestli se na to pamatujete, tak on přijede na ten její ostrov, no přijede, připluje se svojí lodí a když vyšlou první skupinu těch svých lidí, tak se nevrátí, že jo? A oni se potom dozvědí, že je ta Kirke proměnila v prasata. A oni mají z ní hrozný strach, že to je mocná čarodějka, bohyně a tak dále. A tady najednou ten celý příběh vlastně z její strany. Musím říct, že je to hrozně moc čtivý. Je to opravdu krásný, i když se říká, že tady spisovatelka paní Miller, že se tam jako hodně ještě při a domyslela, ale třeba včera jsem přečetla 100 stránek. Úplně jsem to jako hltala. Fakt mě to moc baví. Tak jo, děkuji vám za vaše zprávy. Co chci určitě říct, je mám pro vás aktuální informace o dopravě a potom už budeme přát k narozeninám. Tak máte ještě čas mi napsat na 736 300 444. Těším se.
2: Mňam, to je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já? Pro mě nic?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Se zdržením počítíte na Pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Několik nesouvislých kolon se tvoří od Jesenice až po sjezd na Ořech. Celkové zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. A 5 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Opouští budete od 5. kilometru až do Prahy. A dopravní omezení brzdí provoz na D1 ve směru na Brno za Humpolcem. Na 94. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravý jízdní pruh. Zdržení 15 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Honzo.
1: Já se teď jako na 17, takže dobrý.
0: Takže žádná změna, jako aspoň v hlavě takový, jako ježiš, už mi je 30, už musím něco změnit, nebo tak. Přišlo to?
1: Asi ne, ale ty rána jsou takový těžší, ale jinak pořád stejný.
0: A řeknu vám, třeba za 20 let bude hůř, až vám bude 50 nebo tak. Každopádně, to je ještě strašně moc času, strašně moc vody, která proteče za další 20 let. Je vám 30, což je úplně nejlepší věk, opravdu 30 je úplně super. A celá vaše rodina vám tady píšou, že mu přejou z celého srdce mnoho zdraví, sportovní kariéry bez úrazu, štěstí a pohody. Máme tě všichni moc rádi a užij si dnešní den. To píše máma, Tomáš, Ondra, Maggie a celá tvoje rodina. Je tady napsáno. A ještě jednu poslední otázku, jaký sport děláte?
1: Já dělám hlavně bojový sporty, no. To se věnuju kaskadeřině, takže v rámci
0: přípravy. No tak to taky přeju hodně štěstí bez úrazu. A vzpomenu vás Hance Dvorský, naší kaskadérce, která se mnou tenčí ve Stardance. Tak třeba se někdy potkáte.
1: Určitě, 100%.
0: Tak jo. Mějte se moc krásně, Honzo. Krásný den.
1: Taky, děkuju moc.
0: Nasledanou. Potom bych ráda popřála Dianě. Diana má dneska narozeniny a ona si hlavně jako sama sobě přeje zdraví, pohodu, lásku. A milá Diano, já ještě k tomu přeju, abyste se probouzela každý den s úsměvem na tváři. A pokud by ten úsměv nebyl, tak si zkuste najít jednu malinkou věc, která vám ten úsměv udělá, protože vám to dá strašně moc dobrý nálady. Potom ještě holky Maloňovi z Rudné mají dneska svátek, tak jim samozřejmě přeju zdraví, štěstí, lásku, rodinou, pohodu. Tady píše Luboš, náš posluchač, na kterého si možná pamatujete, vášnivý houbař a myslivec. Tak, tak to byli naši posluchači. Pojďme na ty slavné, protože dneska staví narozeniny opravdu hudební génius. A když třeba řekněte, že znáte jenom jeho dvě písničky, kdybych vám pustila 20, znáte každou. Bruno Mars.

0: talent. No, dneska by slavil narozeniny kytaristy kapely The Ramones, Johnny Ramone. Taky mám pro vás Juana Domingo Perona. Jméno Peron vám možná připomene právě, že to byl prezident Argentíny a odehrával se kolem něho muzikál, film, vlastně kde hrála i Madonna, že jo? Don't cry for me, Argentina. Dneska taky slaví herec, který se mi hodí do krámu, protože jsem mluvila o knížce Kirke. On byl její milenec vlastně rok, dokonce mu porodila syna a hrál ho právě v novém filmu, který jsem furt ještě nevěděla. Matt Damon, který dneska slaví, tak všechno nejlepší úžasnému Mattu Damonovi. No, taky dneska slaví New Yorkčanka, herečka, známá například hlavně z filmu Vetřelci, Sigourney Weaver, ale taky herec známý z filmu Krokodýl Dundee, Paul Hogan, tomu je dneska 87 let. Tak hodně štěstí, hodně zdraví hlavně a právě toho úsměvu na rtu. Tam přijdu já z Frekvence 1.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Přátelé, už teď o víkendu to všechno vypukne.
4: Hezky.
3: Začíná Stardance a proto je s námi na Frekvenci 1 poslední vítěz.
4: Oskar Hezky. Těšte se na něj zítra. Oskar Hez dorazí.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: V Avíčku najdeš exkluzivní dárek.
6: Mňam, to je bomba.
7: Tyjo, co to zase baští?
6: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
7: A co já? Proměnit?
6: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
7: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
8: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
9: Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
10: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
11: Klik.

0: Máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
0: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: na signál a já se omám, že přerušuji vaši oblíbenou písničku.
1: A já čekám na Stardance.
0: A já čekám na Robina, on už je tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Krásné dopoledne.
1: Já bych chtěl apelovat na všechny naše milované posluchače. Já jsem totiž před chviličkou měl tu čest tady ve studiu vidět velmi interně to, jak Martička odstartuje sobotní živý přenos.
0: Ale nesmíš si říkat ani písničku, na kterou to
1: ne,
0: tancuji.
1: Ne, já tu písničku nevím.
0: Je revy, super.
1: Jo, a nebudu říkat ani ten tanec, protože už jsem ho zapomněl.
0: Ano, to je dobře.
1: Ale viděl jsem tu choreografii trošku a chtěl bych se jako přimluvit u našich posluchačů. Prosím vás, přátelé, posílejte paní Martě Jandové hlasy. Fát, myslím to úplně vážně, protože je to srdéčko, prostě bije pro ten tanec.
0: Ale je nás tam 10 párů a všichni opravdu, musím říct, makají jak blázni. Mm. Jako opravdu, na to jsem třeba slyšela, že v minulých nějakých sériích někdo třeba nechtěl vůbec trénovat, že třeba řekl, ne, jenom tak dvakrát, třikrát, týdně, dvě hodiny. Tak tady jako makají všichni a jsou hrozně milí jsme jako na sebe. Co já jsem ale chtěla, že já jsem zapomněla jedno blahopřání k narozeninám, který mi přišlo bohužel mailem, takže trošičku pozdějiš. A je to hrozně krásný, protože je to od kolegyň a kolegů z městského úřadu v Rudolfově, jelikož jejich Simonka Knajslová z Dubičného a dneska slaví krásný kulatiny, trošku pode mnou, ale krásný velký
1: takže
0: kulatiny.
1: Takže 30?
0: Přesně tak. A to číslo prý nesmíme říkat na hlas, tak 30 je,
1: tak já myslím,
0: že to je v pohodě. Simča je stále usměvavá, ochotná a nekonfliktní kolegyně, takovou by si přál každý. Je milovnicí zvířat, hlavně psů, přírody a cestování. Rádi bychom jí za kolektiv městského úřadu v Rudolfově popřáli všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví a spoustu cestovatelských zážitků. Takže milá Simonko Knajslová, všechno nejlepší!
2: Tohle je Simča, je mazlivá, je milá. Pokud chcete Simonku, napište nám na číslo.
0: Ne, Simonka, ať má krásný den opravdu, ale i všechny její kolegyně a kolegové, které napsali, protože to je hrozně fajn.
1: Poznala si pana Srstku, doufám, no. Já moc neumím. Nepoznala, jak on dělal takovou...
2: On prostě uváděl ty pejšky a tak trošku si šla.
0: Jo,
2: a je milá, mažlivá. Zůstala tady úplně sama. Jmenuje se Simonka.
0: No tak jo.
2: No, chcete jí, napište nám.
1: To bylo, myslím, chcete mě, nebo já už nevím, jak se to jmenovalo, to je jedno. No nic, tak
0: dobře,
1: jo, Martí.
0: Dobře, Robin, to je krásný den, my si zde uvidíme, protože musím od rána už připravovat tu televizi.
1: Takže tady. Já tě uvidím v sobotu.
0: Jo.
1: Na place.
0: A já tě až pondělí.
1: A ty mě až pondělí, kdy mi budeš říkat emoce a zážitky.
0: Ano.
1: A v sobotu ti všichni, nejenom já, nebo naše Lucinka.
0: Strašně.
1: Ale všichni tě budeme posílat hlasy. Kolik hlasů můžeme nejvíc poslat?
0: 10, myslím, ale můžete posílat i z aplikace. Takovou Česká televize udělala aplikaci Stardance.
1: Aha.
0: A prý se dají zaprvé tam vyhrát lístky, když člověk hlasuje,
1: dobře,
0: ale i tam hlasovat. Takže
1: dobře,
0: i tam je možnost. Děkuju moc.
1: Takže kdybych teď věděl už pár číslo a tu bránu, tak už to řeknu. Posílejte hlasy páru číslo na...
0: Dobře, tyjo, ale já si myslím, že to budu mít úplně stejný, jako když jdu na vystoupení svý dcery nějaký taneční.
1: Já budu
0: nebo
1: taky
0: něco, tak budu úplně stejně nervózní. No já ještě víc. To budu to s tebou prožívat. Děkuju, jste zlatý.
1: To zvládneš, bude to boží. Tak jo.
0: Tak jo, tak
1: čau.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
5: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Máte recept a nemáte čas. Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Pozor!

0: měsíce. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
5: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
6: Tak pojďme na zprávy, nejvyšší čas, Lucie Šmídová je zde.
7: Hezké dopoledne, v Polsku se stal další útok ve škole. Husinecká přehrada prakticky vyschla. V dlouhých kolonách se zdržíte na D1 i na Pražském okruhu. Na základní škole na severovýchodě od Varšavy žák zaútočil ostrým předmětem a zranil 2 lidi. Informoval o tom polský ministr vnitra. Policie podezřelého 15-letého chlapce zadržela. Útok se stal jen jeden den, kdy ve stejném regionu 19-letý student střední odborné školy zranil 9 lidí a také sám sebe. I jeho policie krátce po činu včera dopadla. Cestující vlakem musí počítat s omezením mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, a to od 11. října do 3. listopadu. Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji. Podrobnosti řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
8: Některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě.
7: Vlaky můžou navýšit zpoždění až 10 minut. Husinecká přehrada prakticky vyschla, dnes se dostala na nejnižší provozní hladinu a vypouští pouze takové množství vody, které zároveň přitéká. Velmi nízké hladiny jsou i na dalších přehradách v celé zemi. Důvodem je extrémní nedostatek srážek. Kamion uvázlý ve středu pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se pokusí vytáhnout vyprošťovací tank. Předchozí pokusy o vyproštění totiž nebyly úspěšné. Vůz převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Nikdo se nezranil. 2 předehrávky dnes začnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se pak utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
5: Frekvence 1.
0: Počasí.
7: A přichází studená fronta, ještě dopoledne bude polojasno, odpoledne se ale zatáhne a během odpoledne přijde od západu déšť. Na jihovýchodě a východě území se navíc ojediněle může vyskytnout bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na západě a místy i na severu jen kolem 16.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: Zdržíte se na Pražském okruhu a na D1.
9: Dopravní omezení brzdí provoze na dálnici D1 ve směru na Brno za Humpolcem. Na 94. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravý jízdní pruh. Zdržení 15 minut. Se zdržením počítejte také na Pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Několik nesouvislých kolon se tvoří od Jesenice až po sjezd na Ořech. Celkové zdržení pro osobní auta do 25 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: A po zprávách už opět Robin Sobek a to nejlepší z muziky.
6: Jsi si jistá, jo?
7: Jsem si 100% jistá. Co tam
6: no,
7: máš?
6: Kdo vlastně jiný, protože Martička odtančila. Mm-hmm. A je pravda, že veškeré své síly a svou energii bude soustředit už jenom na sobotní přenos, na sobotní večer.
7: No, my se budeme soustředit s ní a teď se budeme soustředit
6: na to nejlepší z muziky. No tak pojďme hrát, nebudeme to zdržovat. No kytar s Gigi D'Agostino, Nelly Furtado. Hezké dopoledne.
7: Příjemný poslech.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Proč se říká, jdu spát? Já nikam nejdu, já si lehnu. Neměl by člověk správně říkat, jdu si lehnout a následně přestanu vnímat okolí. Martin 61 Kladno.
3: Je to delší, ale...
2: Ale je to přesnější, jo. Já vlastně tohle říkám s oblibou, taková věta člověka rozradostní. Já klidně mě stačí i bez toho jdu si lehnout, já řeknu, přestanu vnímat okolí. Já už teda ani neříkám, já už nevnímám dlouhodobě.
3: Jo.
2: Ale je to fajn, no.
3: A ty vlastně ani vlastně ty to nevnímáš, že ten spánek v tom nerozhoduje vlastně, že?
2: Vůbec ne, to nevnímám ani v děle, ani když spím.
3: To je dár, ale, že jsi furt vlastně jako v pohodě, že jo?
2: No. Takže, ne, určitě je to pěkný, je to delší, je to pěkný.
3: Mojemu vadí, já to chápu, že jdu spát, to je opravdu jako, jdu si zaplavat, to je, jako, to je taky, no.
2: Jdu si plavat, trošku zaspat.
3: No, no, no, já taky nespím, jako.
0: Cože?
1: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
9: Jo, jo.
8: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
9: Co mě zrovna napadne?
10: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: nejlepší z muziky. Na frekvenci 1 máme 2 minuty po půl 12. Volat můžete teď na 257-400-999 v případě, že chcete vyhrát 33 500 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: 33 500, to je aktuální bank posledního slova. Poměrně dost peněz, tak pojďme na to, pojďme si spolu zahrát. A pokud se vám samozřejmě podaří dokončit větu Čechomorů, tak ty peníze budou vaše. A já se ptám, kdo se k nám dovolal, kdo je tam? Hezké dopoledne. Haló. Nikdo. Tak pojďme dál. Haló. Kdo je tam? Hezké dopoledne. Pozor, něco se tady děje, záhadně, a já nevím co, přátelé, protože...
3: Halo?
0: No! Halo. No, no, nějaký šotek se nám tam normálně vplížil
3: asi
0: do té telefonní linky, protože tohle je druhé v pořadí telefonní číslo, které jsem zvedl. V tom prvním se nikdo neozval, v tom prvním telefonátu. A teď vám to taky trvalo tak dlouho, že jsem si řekl, že to normálně položím a že se něco děje. Tak co se děje? To mě řekněte. Co se děje?
3: To teda nevím.
0: Nevíte? Strašně
3: dlouho. Ale hlavně, že to klaplo.
0: Klaplo to. No dobře.
3: Po chvíli, ale klaplo.
0: A kdo se dovolal?
3: Hanka Plzeňsko.
0: Tak, já si napíšu tady paní Hanka Plzeňsko. A v případě, že to klapne, paní Hanko, tak 33 500... budou vaše, co vy na to?
3: To by bylo paráda.
0: To by byl čtvrtek, panečku, co?
3: To jo.
0: Tak jo, tak jdeme rovnou na věc. Já pouštím nedokončenou větu skupiny Čechomor, zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co to může být?
3: Zkusím slovo doprovod.
0: Tak zkusíme, co udělá doprovod.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Ani, bohužel.
3: Není, nevadí.
0: Není, no, nevyšlo nevadí. To. Tak co, přehodíme rovnou?
3: Určitě, přihoďte a budu zkoušet dál.
0: A zkoušejte dál, budeme pokračovat v půl páté odpoledne s částkou 34 000 korun. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D1 ve směru na Brno za Humpolcem. Na 94. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravý jízdní pruh. Zdržení 15 minut. Se zdržením počítejte také na pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Několik nesouvislých kolon se tvoří od Jesenice až po sjezd na Ořech. Celkové zdržení pro osobní auta do 20 minut. A kolona se tvoří na D1 z Prahy na Brno od 18. po 25. kilometr, kde budete popojíždět z důvodu prací na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
1: Nejrychlejší dopravní servis.

Nejen zhlédnout, jak žili Slované v 9. století, ale i vyzkoušet si dávná řemesla, ochutnat speciality a zhlédnout také původní plodiny, keře i stromy. Ale užijí si to tady i děti, protože je tady celá řada zvířat, které byly právě pro 9. století naprosto typickými, jako jsou prasátka, kozy, slepice, ovečky nebo oslík Figo. Zajímavostí celého archeoparku je rozhodně stavba z roku 2021, kdy se tady postavila dřevohliněná hradba s čelní kamennou zdí z období Velké Moravy. Ta měří na délku přes 20 metrů a na šířku 9 metrů. Vysoká je 5 metrů. Přesně tak mohla vypadat část nejpevnějšího opevnění velkomoravského Veligradu. Ten dnešní výlet rozhodně stál za to a s tím dalším se přihlásím už zítra. Tak dobrou chuť k obědu a zatím ahoj.

0: To nejlepší z muziky Michael Jackson na frekvenci 1 za chvíličku pravé poledne a po zprávách mám pro vás, víte co, písničku.
1: Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal i vzal.
0: A další písničku, která se ale jmenuje Motýly tentokrát.
1: Nasaď mi na chvíli.
0: A za minutu a půl taky další zprávy.
2: Stavebniny deň.
3: Mňam, to je bomba.
2: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
2: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
2: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.
5: Přináší mega akci 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty pro vás navařila, připravila a bude servírovat Lucie Šmídová.
13: Hezké poledne. Nezaměstnanost v Česku zůstala na 5%. Žene se na nás silný vítr. Kolona je na Pražském okruhu směrem k letišti. Úřad práce dnes zveřejnil data o zářijové nezaměstnanosti. Ta zůstává třetí měsíc po sobě na 5%. Za výsledek může tradiční zářijový příliv absolventů škol na úřady práce spolu s brigádníky, kterým skončily letní sezónní práce. Růst nezaměstnanosti by ale mohl brzdit, řekl pro Frekvenci 1 analytik Miroslav Novák.
14: Silnější růst domácí ekonomiky a obnovení podzimních náborů by měly další růst nezaměstnanosti brzdit. Rizikem zůstává ochlazení hospodářského růstu v návaznosti na vyšší ceny energií a případné zhoršení zahraniční poptávky.
13: Úřady práce na konci září evidovaly přes 368 tisíc uchazečů o zaměstnání. V Krušných horách a na Českomoravské vrchovině a v okolí může od odpoledne foukat vítr z nárazy až 70 km v hodině. V noci by měl slábnout, uvedl to před chvílí Český hydrometeorologický ústav. S příchodem studené fronty se pak mají teploty v pátek proti předchozím dnům propadnout až zhruba o 10 stupňů na 10 až 15 stupňů Celsia. Volby zvedají počet obyvatel Špindlerova mlýna. V jediném bytě má náhle trvalý pobyt i 11 lidí.
15: Náhlý nárůst obyvatel prověřuje i zdejší radnice. Od začátku roku jde už dokonce o 40 nových voličů. Zhruba 10 z nich také kandiduje. Starosta tohoto největšího krkonošského střediska, které má 1100 obyvatel, tu považuje za snahu ovlivnit volby a ovládnout radnici. Podnikl proti tomu právní kroky. Město je prý připraveno podat i trestní oznámení. Lidé, kteří se tady dostanou do zastupitelstva, budou mít vliv na vysoké zakázky i novou podobu centra Špindlu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
13: Lyžařská hvězda Lindsay Vonnová figuruje nečekaně na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezonu. Americký svaz nominaci zveřejnil na Instagramu a Vonnová, která má před sebou ještě dlouhou léčbu po těžkém zranění nohy z olympijských her, je překvapivě jedním ze 17 členů výběru. Sezóna světového poháru odstartuje na konci října tradičně v Rakousku.
12: Frekvence 1.
3: Počasí.
13: Studená fronta přichází ještě dopoledne, bylo místy polojasno, během odpoledne se ale zatáhne a přijde od západu déšť. Na jihovýchodě a východě území se navíc ojediněle může vyskytnout i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů na západě a místy i na severu jen kolem 16.
3: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: Kolonu hlásí z Pražského okruhu.
16: Se zdržením okolo 10 minut počítíte na Pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Do kolony se zpomaluje na 23. kilometru a pomalu se jede až po sjezd na Ořech 19. kilometr. A 10 minut se zdržíte na D1 z Prahy na Brno. Od 18. po 25. kilometr po pojíždí kolona z důvodu prací na mosti Šmejkalka. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
13: A po zprávách to nejlepší z muziky má pro vás Robin Sobek.
0: Je to tak, ale ty jsi zmínila ležařku Vonovou.
13: Ano.
0: A mě jenom zajímá, jestli náhodou to není ta ležařka, která přebrala toho ležaře, té naší Ester. Že jo?
13: No jo.
0: Že to
13: no
0: je ona?
13: No je.
0: Jo, no je to ona, je to ona. No a třeba to tak nebylo, já jsem to jenom vypadl takhle hloupě, ale možná nešlo o přebírání, ale jenom o takovou výměnu partnerů.
13: No, se tak stává.
0: To se tak někdy stává. No nic, ale lásku přejeme nejen mý, ale vám všem, i naši Ester.
13: Mm-hmm.
0: A pojďme si zahrát taky to nejlepší z muziky Bellini Celine Dion. A pak tu písničku, kterou jsem sliboval, ta nám odstartuje vlastně tu polední hodinu. A budeme pokračovat i ve filmovém duchu, protože nás čeká filmový odborník a na to se moc těším. Už za pár minut budete moct vytočit 257-400-999 a tipnout si ukázky a lépe řečeno názvy filmů, ze kterých ty ukázky jsou. To bude takový malý předkrm.
13: No a teď už vám přejeme krásné čtvrteční odpoledne.
0: No tak jo.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen...

0: Frekvence 1.
1: Nyní se odstěval do Úkolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to nejvyšší čas dát si čtvrtečního odpoledního filmového odborníka, nebudeme to zdržovat, pojďme rovnou na věc 257 400 999 a uvidíme, kdo se k nám dovolal, nebo lépe řečeno uslyšíme, kdo je tam. Hezké poledne.
3: Dobrý den, tyjo.
2: Dobrý
3: den. Jirka.
2: Dobrý den, tyjo.
3: Prosím,
2: já jsem slyšel rádio. No, slyšte rádio. Já jsem rozuměl, dobrý den, tyjo.
3: Tady Jirka, říkám.
2: Jirko, no tak znělo to jako vlastně ten dodatek, jako takové překvapení, že ses dovolal asi.
3: No tyjo, to teda jo.
2: Jo, teď to říkám, že jsem rozuměl správně, no. Ale vy mi dáváte teda, musím říct, včera poslouchal si filmového odborníka, to tyjo je ještě dobrý, včera se tam ozvalo, ne, já to nevezmu, ani ho,
3: no,
2: se ozvalo.
3: Jo? Nemusíme to říkat spoledne.
2: Takže takhle vy na mě normálně jdete. Nejdřív se někdo dovolá a pak je úplně v šoku a pak to třeba nechce vzít a pak vydává tyhle zvláštní reakce. No ale dobře, dneska je to mnohem lepší než včera. Pojďme rovnou na věc. Jirko, pouštím první ukázku. Je hodně povedená, vlastně vypečená, je taková obědová, řekl bych, doslova do písmene, poslouchej.
4: Já už ten strudel vážně nevím do huby. No, závin, no. No co jsem měl, dohromady nic? 6 piv, asi tolik pislivců, večerní kafe s rumem, dvakrát hořčák, počkej, ještě něco, 4 režní, no a nakonec ten kousek toho strůdlu, no.
2: Teď mě vlastně napadá, je to taková malá rekapitulace, není to zas tak dlouho, co jsme tady měli tenhle ten film v našem vysílání, tušíš, o jaký se jedná?
3: No ty jo, teda, vím to, ale nedostanu to ze sebe.
2: Aha.
3: Nedám to.
2: Nedáš to. Je to škoda, protože tohle je československá komedie z roku 1976, kterou režíroval pan Hynek Bočan s názvem Parta Hits přece.
3: No jasně.
2: Typicky obědová ukázka. No jo.
3: Skleróza je skleróza.
2: Nevadí, teď si to napravíme, protože, pozor.
5: Skupina A k zemi!
2: Wow, to byla prda, co?
3: No tak to je samozřejmě klasika.
2: Jo?
3: Obecná škola.
2: No, hurá. Já jsem tě chtěl, Jiří, trošku pomoct, když jsi neviděl Partu Hits, takže ta druhá ukázka by mohla být trošku jednodušší. A vyšlo to.
3: No,
2: československá komedie, rok 1991. Jan Svěrák natáčel obecnou školu přece s panem Třískou, s panem Zdeňkem Svěrákem, Libuškou Šafránkovou, panem Hrušínským a tak dále a tak dále v hlavních rolích. Tak jo, poloviční filmový odborník je zde. Komu to dáme, to, co budeme hrát?
3: Všem lidem dobré vůle.
2: Dobře, tak pojďme rovnou pustit píseň od Savage Garden Všem lidem dobré vůle. Měj se krásně, Jirko, a zase
3: taky
2: někdy.
3: Díky.
2: Ahoj.
3: Ano, ahoj.

0: hrajeme Getting Crew, hrajeme to nejlepší z muziky, budeme hrát i po aktuální dopravě, ale přednost má Petr Jablonský, dáme si to nejlepší z jeho nedělního lifeu, je připraven, doufám, že i vy. Pojďme se bavit.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence jedna, kdo je na druhém konci?
2: Zdravíčko, zdravíčko, Jarda Liberec.
1: Jardo, s kým byste si chtěl promluvit?
2: Já bych to vzal tak všeobecně.
1: Ano, všeobecně myslím.
2: A chtěl bych se zeptat na ty volby, jak to oni vidějí, jestli to je ta opozice, má nějakou šanci nebo ne?
1: Ano, a koho byste se chtěl zeptat?
2: Já bych možná chtěl i pana předsedy vlády.
3: No, tak já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den,
3: no co s těma volbama, jako čemu máte za problém, tak všichni budou volit Babiše samozřejmě, ano. Ty, kteří nejsou nakažený tím antibabišismem, tak volí, ano. No co, jako chcete vědět dál, je to pravda.
2: No to já vám věřím, protože antibabišismus to je prostě, to je zhouba tady.
3: No to je zhouba, no a vy budete volit, tady doufám taky nás, no.
2: No, samozřejmě.
3: No, výborně, vidíte. Takže já to vidím dobře, máme to rozjeté, už je líp a když se nás volí, tak bude ještě líp a to na mě určitě a je to důležité. No,
2: no. No, je to hodně důležité pro ty lidi, kteří neumějí a nevědí, že ta opozice jsou úplný blázni, takže s váma je to úplně úžas.
3: Ano, je to pravda, je to v podstatě o tom, že kdo chce do ráje, nech volí Babiše. No nebo jsme to nedali tam jako to heslo volebné, no tak to si příště řeknu mému týmu. No vidíte, jsme to vymysleli spolu, jste šikovný člověk.
2: Úplná bomba, no. Já jsem tak spokojený.
3: Takže se uvidíme u urny.
2: Samozřejmě, budu házet i dva hlasy, kdyby mohl i 5 hodin, ale můžu jenom jeden.
3: No právě, jste to musel, abyste to nezneplatnil ještě. Stačí jeden. No.
2: Samozřejmě.
3: Kde jste vy, jaký kraj?
2: Já, Liberec.
3: No, tak sever je můj, to je jasné. Všetci na severe volí Babiše.
2: Já nevím, samozřejmě.
3: No, vidíte, tak pozdravujte ještě dá a mějte se krásně.
2: Taky pozdravuju ještě dá a pozdravuju taky vás.
3: Tak, výborně, já zdravím Liberec.
2: Mějte se hezky, naschle.
3: Čau lidi.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: O novinkách Partners Banky.
7: Už dnes 16.40.
5: Jen na Frekvenci 1.
8: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění seveřanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji. Frekvence 1.
5: Doprava.
9: S držením okolo 10 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Do kolony se zpomaluje na 23. kilometru a pomalu se jede až po sjezd na Ořech 19. kilometr. A 10 minut se zdržíte na D1 z Prahy na Brno. Od 18. po 25. kilometr po pojíždí kolona z důvodu prací na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Cukr a taky Paul Young tady u nás na Frekvenci 1. Máme na chvíli přesně 12:45 odpoledne. Je čas oběda, já si třeba oběd nedokážu představit bez piva, prostě nějak to jídlo lépe chutná, co vám budu povídat, ale ne vždycky si ho člověk může dát. Nicméně, ať už pivo nebo víno, jak to máte vy, jak často si dáte doušek něčeho tak lahodného? Na to jsem se ptal.
1: Jednou týdně, většinou třeba v pátek večer po práci si u filmu rozděláme tu lahev bílého.
2: V průměru třeba jednou za měsíc. Nejsem moc velký vinář.
3: Podle chuti. Naprosto nepravidelně.
4: Víno piju jednou týdně a celou flašku.
5: Červené víno je dobré na krvinky, takže možná po panáčku každý den.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za 1000. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
7: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
8: O novinkách Partners Banky.
9: Už dnes 16:40.
7: Jen na Frekvenci 1.
10: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics.

0: znám, to je bomba.
1: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
1: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
1: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Taylor Dane, to nejlepší z muziky, zprávy už za chviličku a po nich třeba Avicii, No Name, nebo taky Spice Girls.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Milý deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
8: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
9: Mňam, to je bomba.
10: Tyjo, co to zase baští?
9: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
10: A co já? Proměnit?
9: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
10: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
11: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.
12: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to...
13: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise ona dnes.
14: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
15: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak jdeme na zprávy. Minuta po 13. Zprávy připravila Lucie Šmídová.
16: A přeju hezké odpoledne. Před volbami si mají lidé aktualizovat e-doklady. Správa železnic přidá cedule na krizovou pomoc. Omezení brzdí provoz na D1 z Brna do Prahy. Digitální a informační agentura vydala před volbami poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady. Jde o zásadní aktualizaci a je tedy nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Aktualizaci digitální občanky doporučuje i mluvčí ministerstva vnitra Adam Hrezler.
17: Lidé by si sebou určitě neměli zapomenout vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Prokázat se mohou také e-dokladem v mobilu. V takovém případě doporučujeme aplikaci e-doklady otevřít nejpozději 48 hodin před cestou k volbám a zkontrolovat, že mají její aktuální verzi. Hlasovací lístky si lidé mohou přinést z domova, ale pokud je zapomenou, nic se neděje. Volební komise jim na místě vydá nové.
16: Bez aktualizace se aplikace nespustí a voliči nebude moci použít k prokázání totožnosti. Srpnový test přitom ukázal, že nejnovější verzi mělo v této době ve svém mobilu jen zhruba 50% uživatelů. Správa železnic do konce roku navýší počet cedulí, které jsou utratí a nabízejí lidem v těžké životní situaci kontakt na krizovou pomoc. Zároveň bude pokračovat v kampani na podporu duševního zdraví, ve které chce oslovit více mladých lidí. Cílem je připomenout, že říci si o pomoc není projevem slabosti. Už na jaře instalovali cedule na 12 místech. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do pařížského lycea, kde se v posledních dnech opakovaně střetávají demonstranti s policií. Policie proti nim použila slzný plyn. Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se pak utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
15: Frekvence 1.
4: Počasí.
16: No, studená fronta je tady, na většině míst máme zataženo, během odpoledne přijde od západu déšť. Na jihovýchodě a východě území se navíc ojedinělé může vyskytnout také bouřka. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů, chladněji už dnes bude na západě a místy i severu, tam naměří jen kolem 16.
4: Frekvence 1.
15: Doprava.
16: Omezení komplikuje cestu z Brna do Prahy.
18: 15 minut navíc jedou řidiči na dálnici D1 ve směru na Prahu za Velkým Meziříčím. U Měřína probíhá údržba a řidiči neprojedou levým pruhem. Do kolony se brzdí na 141. kilometru. Radíme zvolnit. Ve směru na Prahu se pracuje na D1 také za nájezdem z Hořic. Na 74. kilometru probíhá údržba. Délka kolony 2 kilometry, zdržení 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klost.
16: Už má na Frekvenci 1 slovo opět Robin Sobek.
0: Tak si dáme takové uvolňující, doslova do písmene uvolňující téma. Co máte raději, jestli pivečko nebo vínečko? Jak často si ho třeba dáváte? Pár reakcí jsme si tady už pustili v rámci ankety. Okolo 3:15 odpoledne. Tak zkuste nám napsat na 736-300-444, abychom se podívali taky na vaše zprávy. Pivo nebo víno?
16: Obojí.
0: Aj to teče proudem nejlépe. Spice Girls, No Name a taky Avicii. Hezké odpoledne.
16: Krásné odpoledne.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Miley Cyrus zpestřila čtvrteční odpoledne na frekvenci 1 pár minut po čtvrt na dvě. Co máte raději, jestli pivo nebo víno, tak to tady řešíme. Láďa klidně 4 před spaním, Pavel jednoznačně po práci jdu na jedno. Martina vínečko, a když je červené, vůbec to nevadí, protože dobré na krvinky. A jak to má Pavlína, to vám řekne sama.
1: Zdravím, Robine, já můžu obojí. Já si dám ráda jak víno, tak i pivo. Já když si chci hrát na dámičku, tak si takhle doma otevřu lahvinku, když vařím, popijem vínečko, připadám si hrozně důležitě, nebo když jsme na nějakém tom babském meetingu. Ale jinak, když tak někam vyrazíme, tak určitě si dám ráda pivo, anebo když jdu k sousedce, tak si vždycky ptá otevřu, říkám to ví, že otevři. Takže já můžu takhle obojí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Frekvence 1.
9: To je to nejlepší z muziky.
8: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
9: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodne se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme!

0: To nejlepší z muziky Alphaville. Ještě samozřejmě v těch dalších minutách budeme pokračovat v našem tématu, jestli pivo nebo víno, ale do té doby Backstreet Boys, Vanessa Mae, Jeleni nebo aktuálně Doprava.
1: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: 15 minut navíc jedou řidiči na dálnici D1 ve směru na Prahu za Velkým Meziříčím. U Měřína probíhá údržba a řidiči neprojedou levým pruhem. Do kolony se brzdí na 141. kilometru. Radíme zvolnit. Ve směru na Prahu se pracuje na D1 také za nájezdem z Hořic. Na 74. kilometru probíhá údržba. Délka kolony 2 kilometry, zdržení 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Backstreet Boys na frekvenci 1, skoro ve 1:45 odpoledne. My tady dále řešíme, co máte raději, jestli pivečko nebo vínečko. Už jsme tady a dokonce probrali různé SMSky a zprávy a reakce třeba od Ládi, od Pavla, od Martiny, od Pavlíny. Ještě jsme nezmínili, jestli rádi třeba popíjete s někým nebo klidně i sami, jak to vlastně máte, tak i na to jsem se ptal.
1: Když už víno, tak jenom tady s přítelkyní piju, takže ve dvou.
2: Jako když se sejde parta holek, tak třeba 5 lidí, ale sama ráda piju taky.
3: To většinou piju víno ve dvou lidech a když piju venku víno, tak ve čtyřech.
4: Večer většinou s přítelem třeba u filmu, tak si rozděláme lahé vína. Většinou ve dvou.
5: Znáte to.
6: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
5: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
7: Přátelé, už teď o víkendu to všechno vypukne.
0: Hezky.
7: Začíná Stardance a proto je s námi na Frekvenci 1 poslední vítěz.
0: Oskar Hezky. Těšte se na něj zítra. Oskar Hez dorazí.
6: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
8: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
9: Klid, máš na to 3 dny.
8: A těch lidí, co čekají na autogramy?
9: No, jsou tu všichni.
10: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: správy za chvilku.
1: Bez navýšení a z...
2: Mňam, to je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já? Pro mě nic?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Za 0%, prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
13: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
14: Slomalcka Šmídová, hezké odpoledne.
15: Dobré odpoledne, meteorologové varují před silným větrem. V Polsku se stal další útok ve škole. Omezení zpomalují dopravu po D1 z Brna do Prahy. V Krušných horách a na Českomoravské vrchovině a v okolí bude od dnešních 16 hodin foukat silný vítr. Lidé by tam měli počítat s možnými komplikacemi v energetice nebo dopravě, protože vítr může lámat větve. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Z Českého hydrometeorologického ústavu to potvrdil Štefan Hančák.
16: Zejména v oblasti Krušných hor se od pozdního čtvrtečního odpoledne v oblasti Českomoravské vrchoviny a okolí od večera objeví při přechodu studené fronty nárazy severozápadního větru 15 až 20 metrů za sekundu, což je 55 až 70 km v hodině. Vítr bude v noci na pátek částečně slábnout.
15: Výstraha před silným větrem platí do zítřejší 2. hodiny ráno. Trend zdravého stravování se podle obchodních řetězců propisuje také do svačin pro děti a studenty. Rodiče čím dál víc dbají na složení svačin a tradiční obložené chleby doplňují ovocem, zeleninou nebo zdravými tyčinkami. Za svačiny pro jedno dítě dají rodiče průměrně 8 000 korun ročně. Technické služby města Liberce chystají na zimu nové opatření pro udržení sjízdnosti vedlejších silnic ve strmých svazích, a to zejména v Horním Hanichově a Starém Harcově. K ošetření vozovek začnou kromě drtě používat i sůl. Na základní škole na severovýchodě od Varšavy žák zaútočil ostrým předmětem a zranil 2 lidi. Informoval o tom polský ministr vnitra. Policie podezřelého 15-letého chlapce zadržela. Útok se stal jen den poté, kdy ve stejném regionu 19-letý student střední odborné školy zranil 9 lidí a také sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla.
13: Frekvence 1.
7: Počasí.
15: A studená fronta přichází na většině míst. Máme zataženo, během odpoledne přijde od západu také déšť. Na jihovýchodě a východě území se navíc ojediněle může vyskytnout i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 24 na západě a místy i severu jen kolem 16 stupňů.
7: Frekvence 1.
13: Doprava.
15: Omezení komplikuje cestu z Brna do Prahy.
0: Čtvrt hodiny se zdrží řidiči na dálnici D1 ve směru na Prahu za Velkým Meziříčím. U Měřína probíhá údržba a řidiči neprojedou levým pruhem. Do kolony se brzdí na 141. kilometru, radíme zvolnit. Ve směru na Prahu se pracuje na D1 také za nájezdem z Hořic. Na 74. kilometru probíhá údržba. Délka kolony 2 kilometry, zdržení do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
15: A po zprávách na Frekvenci 1 startuje odpolední vysílání s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
14: Krátce po 14. ve čtvrtek 8. října, hezké odpoledne přejeme.
17: A zítra se jde volit a taky v sobotu se jde volit.
14: No, prosím vás, běžte, ne, že pojedete na dovolenou, to je teď moderní. Pardon.
17: Já se vsadím, že přijede.
14: Já jsem o tom přesvědčený taky.
17: Já se vsadím, že prezident si přijede odvolit.
14: Že všechny ty jeho hejtry umlčí tím, že sedne na letadlo a přiletí.
17: Možná by se mohlo dělat nějakou sázku, viď?
14: Tak pojďte se vsadit.
17: O co
14: se vsadíme?
17: O nějakou pěknou písničku. To je tak jediný, co mám.
14: Že si vybereme na celý odpoledne playlist. Trendo.
17: jo. Hudební dramaturg. Jenom jsem to chtěla zmínit, že se bude volit, že jo, volí se pátek, sobota do 2, zítra od 2 do 10.
14: Ano.
17: Byl jsi někdy jako volební komisař ve volební komisi?
14: Ne, ale tatínkova manželka, moje maceška, je pravidelně.
17: Jo.
14: Akorát tentokrát nebude, protože je na dovolené.
17: Pavel to platí.
13: Jana Knížková a Vojta Eflér.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé. Dnes je čtvrtek, 8. října. Já jsem už včera dokonce vypíchla nějakou takovou historku z metra a dneska taková jiná zajímavá historka z metra. No. Protože jestli jsi všimnul, tak začal semestr, že jo?
1: No jasně.
0: Takže všude je strašně moc mladých lidí.
1: A nejenom v metru, ale i v tramvajích. No. Jako, oni se k sobě tak hezky tlačí.
0: Já jezdím metrem, tak vím, že v metrech, ale nebo v metru. Prostě všude je strašně moc lidí. A dneska jsem si vyposlechla takový jako hrozně milej rozhovor dvou mladých lidí. Podle mě to byli kluci, kteří třeba nastoupili do prváku, možná do druháku. A povídali si o tom, kolik toho vypije kdo, jo. Já jsem si to musela zaznamenat, protože ten jeden hubený človíček, to byl prostě klučina, který podle mě ještě mutoval, jo. Ale ne, asi 18 už mu bylo. Každopádně vypráví.
1: Překofoli.
0: Ty jo, přitlač. Vypráví. Dal jsem v sobotu 17 piv, ten druhý na ní kouká. Počkej, 17 piv. No malejch. A pil jsem od 11 dopoledne do večera do 11. To máš 12 hodin. A ten druhý. A jak ti bylo? No dobře, musíš prostě hrozně jíst. Jídlo je základ.
1: Ne, ale pozor, jako to má chlapec pravdu, že když se hodně papá,
0: je ten 11-letý chlapec,
1: tak se méně motá.
0: No, to je pravda. No a pak se ještě říká jedna věc a to se říká voda vrací do hry. Že když, voda vrací do hry, že když máš jakoby na večírku už pocit, že je jako přebráno, tak to musíš strašně moc zalejt
1: jako
0: vodou.
1: Prolejt vodou, ale to říkala, když jsem byl onehdá v divadle v angažmá, tak naše garderobiérka, ona ráda pila jako takový ty, řekněme, dražší panáky, jako viskou
0: jako
1: a tak.
0: Jo.
1: A vždycky říkala, dám si k tomu vždycky půl litru vody. Jednomu panáku. Aha. A mě druhý den není blbě. A ona tu flašku jako vyzumkla během
0: toho
1: večera.
0: A je to asi možná i lepší řešení pro vás, co třeba se perete s váhou, že jo? Představ si, že se prostě rozhodne, že si v sobotu dáš 11 piv a teď to proložíš několika klobásama, několika tamhle sekanejma a tak, tak jako to z tebe bude metráček za chvilku.
1: No právě, takže pokud jste moc hubení, tady máte recept.
0: Na to je většina z vás.

0: Posloucháte Frekvenci 1, pojďme si teď povídat o tom, že je dobré si občas s někým nepovídat.
1: No, to je takový to umění pracovat s tichem.
0: Ano. A
1: myslím si, že málo kdo to dokáže.
0: A být sám se sebou.
1: Jo, takhle, no, takhle, jako když jsi sám, to se ti dobře pracuje s tichem, no, ale něco jiného je, když se prostě s někým potkáš, nejvíc se to podle mě prokáže, když se jako navazují vztahy a teď jako ty dva lidi prostě vedle sebe jsou a mlčej.
0: No, ale zase mlčet s někým, to je taky vlastně hrozně jako
1: teď ti to říkám, vzácný, že to je umění, jako že to vlastně podle mě málo lidí umí. Hmm. Že já si vždycky tak jako říkám v té hlavě, tak co já s ním budu tak řešit, takže tohle téma proberem, dobrý, tak to je trapný, tohle téma proberem. Pak mi jsem vyčerpaná, že jo, z témata, tak anebo, začneš mluvit o rodině.
0: Anebo ti hlavou běží taková ta úvodní věta, hele, slyšel jsem skvělej for, ale nemůžeš si vzpomenout na ten for, že jo. Takhle, ale proč o tom mluvím? Protože já jsem teďko zaslech takovou informaci, že by snad se mělo začít prosazovat, že by taxikáři nejenom v Praze, ale v celé České republice byli povinni umět mluvit česky. A co si budeme povídat, dneska je spousta taxikářů a řidičů těch různých boltů, že jo, jako cizinci.
1: A neměli bychom začít někde z hora?
0: No, tak
1: jako, tam máme prostě lidi, kterým já absolutně nerozumím, že jo?
0: Dobře, ale jako co se týče tohohle, tak já jsem teda s dovolením proti. Ne, že bych neměl rád češtinu, ale já jsem velký jako nepřítel takzvaných nucených small talků.
1: No, tak to znamená.
0: A proto mám rád jakoby ticho.
1: Jo. No, jako rozumím, že sedneš si do taxíku a teď ten člověk má pocit toho small talku a ještě tou lámanou češtinou, nebo to možná ani není čeština, nebo to by třeba vyžaduje angličtinu. Že? To je největší drzost, jako nemluvíte anglicky.
0: No.
1: Hele, vlastně nevím, co na to říct, no.
0: No, prostě jako pojďme mlčet.
1: To se dobře říká, vrát. My to jsme bez práce.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
4: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
7: Který rok?

0: dnes se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015.

0: Půlové zprávy před námi. Po půlových zprávách nás čeká příběh.
1: Ano, příběh, který bude buď pravdivý nebo ne. Naše rubrika Pravda nebo blábol už za chvilku.
2: Dobré odpoledne. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru na Semilsku. Obvinili ji z vraždy. Hrozí jí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Cenové stropy na pohonné hmoty v pátek stoupnou. U nafty se zvýší o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů za litr. U benzínu o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Romana Navarová se bude ptát na její hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A zkontrolujeme odpolední provoz.
4: Čtvrt hodiny se zdrží řidiči na dálnici D1 ve směru na Prahu za Velkým Meziříčím. U Měřína probíhá údržba a řidiči neprojedou levým pruhem. Do kolony se brzdí na 141. kilometru, radíme zvolnit. Ve směru na Prahu se pracuje na D1 také za nájezdem z Hořic. Na 74. kilometru probíhá údržba. Délka kolony 2 kilometry, zdržení do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Přátelé, příběhy nás baví. Buď jsou to příběhy smyšlené, anebo jsou to příběhy pravdivé. Já teda musím říct, že vlastně obojí je docela dobrý. Jakože vlastně obojí, když je zajímavý, tak je to jako chytlavý a zajímavý. A mnohdy si člověk říká, že se v tom třeba i vidí.
5: No jasně.
1: Že se třeba něco podobného stalo jemu. Víš, takový to, jakože, jak si vymyslíš nějaký příběh.
5: A ono se to někomu stalo.
1: No ale na konci říkáš, jo, jsem si to vymyslel. A tam na druhé straně toho rádia, počkej, ale to se mi fakt stalo.
5: No právě, no. A když je to naopak třeba jako pravdivý příběh, tak se dozvíte spoustu věcí.
1: No,
5: jako
1: tak kecá, to není možné, aby se tohle stalo.
5: Tak já slyším, jak
1: takže za chvilku příběh. V záru.

0: Tak přátelé, pojďme za příběhem. Je to příběh takový jako docela brutální, ale nechám na zvážení, jestli mu věříte nebo ne, jo?
1: My máme rádi brutální příběhy.
0: Je to o člověku, který přežil obrovskou dávku radioaktivního materiálu a zemřel ale až o 12 let později. Poslouchejte.
1: A mezi tím několikrát zachránil svět.
0: A pozor, on dokonce...
1: Radioaktivní muž.
0: On po těch 12 letech dokonce zemřel na něco úplně jiného, než na tu radioaktivitu. Jo, tak poslouchejte. No. Je to prostě člověk, který v roce 1976 pracoval v jaderném zařízení v americkém státě Washington a tady došlo k nehodě, při který byl vystaven mimořádně vysoké dávce radioaktivního materiálu. Podle Guinnessovy knihy rekordů šlo o množství odpovídající zhruba 500 násobků bezpečné celoživotní expozice. Tady je takový údaj. Přeberte si.
1: Prostě to přepálil, no.
0: Každopádně, tenhle člověk byl po té nehodě natolik kontaminovaný, že zdravotníci museli při jeho převozu a ošetřování přijímat mimořádná opatření a přesto se stal neuvěřitelným případem přežití, protože se očekávalo, že když dostal takovouhle bombu, tak na následky toho záření nebo ozáření, tak zemře, prostě ty následky budou fatální, jenomže on to přežil a dokonce po zotavení vedl ještě řadu let běžný život a zemřel až o 12 let později a představte si, že zemřel při nehodě.
1: Jako dopravní nehodě.
0: Nevím, jestli to byla vyloženě dopravní, je tady napsáno, že jako za úmrtí může nehoda a následkem té nehody bylo srdeční onemocnění, nebo respektive srdeční onemocnění, takhle kecám tady nesmysly. Prostě zemřel na srdeční onemocnění. Takže nebylo to přímo na ozáření.
1: Hele, já věřím tomu, svět je malý, o náhody v něm není nouze, jak se říká v Lotrandově a Zubejdi, že? Já si myslím, že tohle by mohla být úplně bez problémů pravda. Mě to totiž připomnělo jeden příběh člověka, který když Američani hodili atomovku na Hirošimu, tak to přežil a utekl do Nagasaki, kam to Američani hodili po třech dnech, jo? A tam to přežil taky.
0: A tomu se ale říká jako dublovaná smůla.
1: No ale on se dožil téměř 100 let, ten člověk.
0: Aha.
1: A to byl jako vystavený tomu záření, že jo?
0: A to se stalo?
1: To se stalo, to je pravda.
0: A tohle?
1: Takže tohle si myslím, že je pravda.
0: Takže se to podle tebe stalo?
1: Ano.
0: A ono se to skutečně stalo?
1: Já hustý. Já bych těmhle věcem jako věřil, no.
0: Ty lidi jsou prostě robokopové. Nebo to tam mají, nebo nevím, nebo nejí maso.
1: Nebo jim to dělá dobře.
0: Nebo co dělá. Vy nám to lázáříte.
1: Nebo mají asbestovou kůži.
0: No, tak. Tak prostě tento příběh se skutečně stal.

0: Na frekvenci 1 se pojďme věnovat muzice s Honzou Dětkem. Má pro nás informace o další písničce, která je fenomenální.
1: Ano, opravdu fenomenální. Jedna z mých nejoblíbenějších.
0: Až takhle, jo.
1: Z konce 80. let. True Fate od New Order.
0: Má to 4 minuty 49 vteřin.
1: No a to ještě
0: to
1: málo.
0: Chápu, proč to máš rád.
1: Ale to je radio edit. Ta původní verze má skoro 7 minut. Jako.
0: Ta je ale nehratelná v rádiu, no.
1: No tak jako je, když chceš jít na kávičku.
0: No,
1: že?
0: Ale hudební dramaturg ti to nedovolí, že?
1: Hele, zas na druhou stranu, pokud má tohle necelých 5 minut, tak než se Honza vykecá, tak to kafe stihne. Víš,
0: tak pojďme, to je pravda, pojďme Honzu pustit ke slovu.
2: 7 faktů Honzy Dětka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: I z písničky, která je přidaná na výběr největší hitu jako bonus, se může stát velký hit, jako v případě písničky True Fate od britských New Order. Písničky stejně nadčasové jako kontroverzní.
2: Za prvé.
4: New Order vydávali u gramofirmy Factory. Celkem jim tam za 6 let vyšly 4 úspěšné desky. A tak se majitel společnosti Tony Wilson rozhodl, že je ten správný čas na výběr největších hitů.
3: Za druhé.
4: Podle baskytaristy Petra Hooka to bylo ale hlavně proto, že si majitel vydavatelství koupil nového Jaguara s vestavěným CD přehrávačem. No a chtěl mít všechny hity New Order na jednom disku.
2: Za třetí.
4: Kapela navíc dostala za úkol, aby na kolekci největších hitů ještě jeden nebo dva songy přidala. Během 10 dní tak New Order napsali skladby True Faith a 1963. Obě následně vyšly na jednom singlu, který se probojoval na 4. místo britské hitparády.
3: Za čtvrté?
4: Určitě si vzpomenete na video k písničce True Faith, ve kterém se dva muži, reprezentující dobro a zlo, střídavě fackují do rytmu. Což bylo tehdy natolik šokující, že se ten klip dostal na hudebních stanicích do nejvyšších rotací.
2: Za páté?
4: V textu písničky True Fate se původně zpívalo: teď, když jsme společně vyrostli, všichni se mnou berou drogy. Producent je ale nakonec přesvědčil, aby ty drogy odstranili a písnička tak mohla znít z rádia. Stalo se. Ovšem, na koncertech hráli New Order přece jen vždycky tu původní verzi.
3: Za šesté.
4: Pouze v roce 1993 během koncertu na festivalu Readingu tam zaznělo: když jsem byl velmi malý chlapec, hrál si se mnou Michael Jackson. Teď, když jsme společně vyrostli, si hraje s mým pindíkem.
2: A konečně za sedmé.
4: V roce 2011 natočil tuhle písničku i George Michael. Výtěžek z té jeho nahrávky putoval na podporu charitativního fondu Comic Relief. My dáme ale přednost originálu. Jak jinak? Tady jsou na frekvenci 1 New Order a True Fate z roku 1987.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Na Frekvenci 1 se i dnes vydáme na výlet, respektive vydal se jeden náš kolega, aby vám řekl, kam vy se vydáte na výlet.
2: Tomáš Fíla dostane slovo a vezme nás do míst, kde je to určitě moc hezký. Tome, ahoj.

0: je práve za chvíľku.
1: Vytvořeno s použitím
2: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
3: AI. Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zlato, co máš dneska v plánu?
7: No přece všechno.
8: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, z MND, to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
14: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
15: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
16: A slovo má Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
17: Pěkné odpoledne. Nezaměstnanost v Česku zůstala na 5%. Husenecká přehrada prakticky vyschla. Zdržíte se na D5 na příjezdu do Prahy. Úřad práce dnes zveřejnil data o zářijové nezaměstnanosti. Ta zůstává třetí měsíc po sobě na 5%. Za výsledek může tradiční zářijový příliv absolventů škol na úřady práce spolu s brigádníky, kterým skončily letní sezónní práce. Růst nezaměstnanosti by ale mohl brzdit, řekl pro Frekvenci 1 analytik Miroslav Novák.
18: Silnější růst domácí ekonomiky a obnovení podzimních náborů by měly další růst nezaměstnanosti brzdit. Rizikem zůstává ochlazení hospodářského růstu v návaznosti na vyšší ceny energií a případné zhoršení zahraniční poptávky.
17: Úřady práce na konci září evidovaly přes 368 tisíc uchazečů o zaměstnání. Cestující vlakem musí počítat s omezením mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, a to od 11. října do 3. listopadu. Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji. Podrobnosti řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
19: Některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou Pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě.
17: Vlaky můžou mít zpoždění až 10 minut. Husinecká přehrada prakticky vyschla. Dnes se dostala na nejnižší provozní hladinu a vypouští pouze takové množství vody, které zároveň přitéká. Velmi nízké hladiny jsou i na dalších přehradách v celé zemi. Důvodem je extrémní nedostatek srážek. Lyžařská hvězda Lindsay Vonnová figuruje nečekaně na soupisce elitního týmu americké reprezentace pro nadcházející sezónu. Americký svaz nominaci zveřejnil na Instagramu a Vonnová, která má před sebou ještě dlouhou léčbu po těžkém zranění nohy z olympijských her, je překvapivě jedním ze 17 členů výběru. Sezóna světového poháru odstartuje na konci října, tradičně v Rakousku.
15: Frekvence 1.
20: Počasí.
17: Odpoledne bude zataženo, postupně přijde od západu déšť. Na jihovýchodě a východě území se navíc ojediněle může vyskytnout i bouřka. Nejvyšší teploty stoupají na 19 až 24 stupňů. Zítra už denní teploty vyšplhají jen na 11 až 15 stupňů. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a večer místy bude pršet.
4: Frekvence 1.
15: Doprava.
17: Zdržíte se na plzeňské dálnici.
0: Silný provoz detekujeme na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se za nájezdem z Rudné na 5. kilometru, zdržení 10 minut. Navazuje kolona na Pražském okruhu. Ve směru od letiště do Modletic se pomalu jede v úseku mezi plzeňskou D5 a Ořechem, zdržení 10 až 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
17: Na frekvenci 1 pokračuje odpolední vysílání s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. 15. hodina je za námi, vy posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé, děláte dobře, my pro vás totiž v téhle hodině máme spoustu skvělý muziky.
20: Ano, a taky budeme proplácet účtenky.
17: A já teda tady takhle koukám do toho playlistu a jestli já se na něco těším, tak je to Luis Capaldi.
20: Luis Capaldi, a máš s tím nějakou osobní zkušenost?
17: Hele, nemám, ale ve mně hrozně utkvělo to video, který už je teda podle mě jako staršího data, to je klidně rok zpátky, ne? On totiž trpí nějakou takovou docela nepříjemnou nemocí.
20: A dost dlouho, on kvůli tomu dokonce musel rušit i koncerty, protože se mu to dělo během koncertu a on pak měl pauzu.
17: Já si právě pamatuju ten jeden koncert, kde se vlastně stalo, že během toho jeho vystoupení přišla nějaká ta ataka.
20: No.
17: A ty lidi to za něj odspívali.
20: No. On se tam rozbrečel.
17: No, já jsem brečel s ním.
20: No.
17: Já totiž, když vidím brečet chlapa, tak jsem hrozně dojatá.
20: Jo.
17: No tak to ve mě nějak utkvělo a říkala jsem si, že to prostě skvělý, no.
20: Si pojďme položit, kdy se ti naposledy podařilo rozplakat svého chlapa?
17: Ne, jo. Můj chlap nepláče.
20: Jo. Se nedojmeš, no.
15: Jana Knížková a

0: Na frekvenci 1 budeme proplácet účtenky.
1: Jednomu z vás voláme, protože chceme vrátit peníze, to je vždycky milý, jako že vám prostě volá někdo z cizího čísla a ne, že vám něco nabízí, ale že vám něco chce dát.
0: Ano, ano.
1: To je to samý vlastně takhle. Ne, že vás chce něco připravit, ale že vám chce něco dát.
0: Ano, platební výměr třeba, když volají z finančáku. Ne, samozřejmě, vaše účtenky, jednu z nich jsme vylosovali, komu dneska zavoláme?
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Zavoláme právě teď Miluši. A voláme Miluši, kam my to voláme? Voláme do Hvozdné. Tak Miluško, vemte to, protože tady na vás čekají peníze za něco pěkného. A my bychom vám ty peníze chtěli vrátit.
4: Štolcová, dobrý den.
1: Miluši, dobrý den, které rádio platí za vás?
4: Je to tak?
1: To řekla tak rychle. Máme tady vaši účtenku. Vy jste si koupila něco hezkého na sebe. Tak nám prozraďte podrobnosti.
4: Já se teda přiznám, že úplně nevím. Já jsem toho posílala víc.
1: Dobře, tak tohle se týká takového outfitu, ve kterém chcete být evidentně krásná.
4: Tak už bylo taky určitě víc.
1: Dobře, tak jo, tak jste si koupila. Píšete tady, koupila jsem si šaty, o kterých jsem si dlouho přemýšlela, snad mi budou. Evidentně jste je teda kupovala asi přes internet.
4: No, ano. Už dorazili? Ano, už dorazili.
1: A jsou vám?
4: Jsou výborné.
1: No tak, to je skvělý. Líp to dopadnout nemohlo, protože peníze vám proplatíme, respektive ty šaty. A vy tady ještě píšete, že je chcete použít na promoci neteře.
4: Ano,
1: v pondělí
4: v Olomouci, ano.
1: Jo, tak si to moc užijte, ať vám šaty dlouho slouží, ať neteř. Co studovala?
4: Studovala tělocvik.
1: Jo, jako učitelství, nebo vyloženě jenom nějaké trenérství?
4: Ano, jo. Učitelství, trenérství, všechno. Hmm. Takže teď dodělala magistru, takže...
1: Tak to máte šikovný členy rodiny. Moc gratulujeme. Frekvence 1 vrátí 678 korun, který jste nechala za šaty. Ať se podaří promoce, ať vám šaty dlouho jsou. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
4: Jo, mějte se, nashledanou.
1: Naslyšenou.

0: dělal to rádi. Jsme se bavila nadechli. Já jsem si uvědomila jednu věc. No. Já jsem vůbec neventilovala svoje dojmy ze závodu o víkendu. Já jsem o tom vlastně nechtěla moc mluvit, protože jsem nedostala medaily. Ale teď jak to ego už se uzdravilo.
1: Kdo to byl?
0: Byla jsem čtvrtá teda. A myslím, že jsem byla možná z pěti čtvrtá. Jo. Letos to prostě nevyšlo tak, jak jsem chtěla. No nic, jenom v krátkosti.
1: Chceš říct, že ten závod byl tak masivně obsazen, že vás jelo pět?
0: No, jenom v té kategorii mojí.
1: A co to je kategorii?
0: No to je prostě zralé ženy. To je jak název nějakého pornovida.
1: Cílovky. Místo modré je tam cyklisty.
0: Hele, bylo tam strašně moc lidí. Krásný počasí, vlastně naprosto skvěle to zorganizovaný, že jo, ta trasa byla, tak jak jo, já jsem totiž tady přece před tím závodem říkala, že já mám nejlepší na tom, že já si nepamatuju, jako, jak ten závod vypadal, jo. Já jsem si to prostě nepamatovala. Takže jsem zase zapomněla, jak hrozný to bylo, jo.
1: No, já jsem zase, jakoby se díval na tvoje sociální sítě a ty jsi tam měla fotku, takový video, ve kterém nebyl žádný zvuk, jenom takový cvrlikání lesa a do toho se ozýval.
0: A já jsem tím říkala, nejlepší, když je člověk na chvostu, je to, že je tady úplně sám a může se kochat.
1: Prostě sportem ku zdraví.
0: Přežila jsem.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: Posloucháte Frekvenci 1, před námi jsou půlové zprávy a samozřejmě počasíčko.
1: Ano, mrkneme se na to, jak to bude s počasím. Něco mi říká, že opravdu 20 stupňová odpoledne jsou pryč.
0: No, co se dá dělat?
1: Dneska záchvěveček a pak už to klesá
0: teď
1: nějakých.
0: Teď už nás čeká jenom 8 měsíců deprese.
1: Je radost tě poslouchat.
0: Já jsem jenom citoval kolegu Homolku.
1: Takže za chvilku počasí a zprávy.
2: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění seveřanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
3: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.
4: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
5: Dobré odpoledne, budovaný úsek dálnice D35 Džbánov-Litomyšl by se mohl otevřít ještě před koncem letošního roku. Uvedli to dnes z ředitelství silnic a dálnic. Budovaná 6-místná lanovka přehradní ve Špindlerově mlýně dostává finální podobu. Má natažené lano, začalo jeho zaplétání. Lanovka je klíčovým prvkem projektu propojení areálu Svatý Petr a Medvědín. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude vicepremiérka ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Romana Navarová se bude ptát na její hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: Zde jedničky hlásí hromadnou nehodu.
6: Nehoda 4 osobních aut blokuje levý jízdní pruh na dálnici D1 na 206. kilometru na trase z Brna do Ostravy. Kolona se tvoří od 202. kilometru a zdržení je na 25 minut. A na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy po pojíždě řidiči půl hodiny mezi 80. a 75. kilometrem. A ve směru z Prahy do Brna se zdržíte taktéž půl hodiny mezi 12. a 25. kilometrem. V obou případech je důvodem dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
7: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
8: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. To k nám od severozápadu bude pronikat chladný a také vlhký vzduch. No a teploty v porovnání s minulými dny budou nižší až o 10 stupňů Celsia, tak se na to připravte. V praxi to bude znamenat proměnlivou oblačnost místy s deštěm nebo s přeháňkami a s teplotami v Čechách do 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě potom naměříme 17 stupňů. Naši pocitovou teplotu zejména v okolí Českomoravské vrchoviny bude snižovat čerstvý vítr. Dobrou zprávou je ale ta, že na českých horách bude stále ještě pršet. V Alpách a také na slovenských Tatrách očekáváme od nadmořské výšky 1500 metrů nad mořem sněhovou nadílku.
1: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Už jsme to avizovali, nebo mluvili jsme o tom, myslím, že počasí je opravdu téma číslo 1. Je to přesně takový ten zlom, kdy, nebo aspoň já, začínám odkládat tílečka, sukínky, no, topíčky.
0: Ale u nás se díky tomu, že to že jako je očekávaný už dlouho to ochlazení, tak u nás se zmenšil prostor v předsíni.
1: Že bundy.
0: Takový ty lehký bundy no. Nahrazují ty kabáty no, jasně, no. A deštníky.
1: A obměňujete to doma? Jakože to třeba, to, co je na léto, tak se zbalí, dá se to do takových těch... Do takových
0: vakuových pytlů.
1: Přesně tak. Přesně. Schová se to pod tu skříň v ložnici?
0: Ne, je toho plná komora.
1: No, ale tak zase máte tu komoru, jako teď si jako no. Představ. Já jsem si kolikrát říkal, když ty lidi bydlejí prostě v paneláku, mají ten dobře byt 3+1, ale mají mraky věcí, jo. Kola, brusle, liže, kam oni to dávají? Kam ty věci oni dávají?
0: No, do kočárkárny. No,
1: o, jasně. A modlej se každý večer, ať si to nikdo nepřijde půjčit.
0: Ne, držej tam hlídky.

0: Pojďme trošku k jídlu, exotickému jídlu. Jedla jsi někdy chobotnici?
1: Jedla.
0: Jo, a jak ti chutnala chobotnice?
1: Hele, vlastně mi to docela chutnalo, ale nějak jsem nedokázala v té hlavě vypnout, že to je ta pěkná, krásná, chytrá chobotnice.
0: No, ale byla dobře upravena.
1: Jako bylo to, doteď si pamatuju, že mi vlastně ani moc nevadila ta konzistence, což jsem se bála nejvíc.
0: No, taková křehoučka.
1: Taková křehoučka byla a bylo to na česneku a bylo to vlastně jako docela dobrý. Vlastně, kdybych to nevěděla, že je to ta chobotnice, jak bych si na tom strašně pochutnala. No.
0: Tak prosím pěkně, dneska je světový den chobotnic, dobrou chuť.
1: To jsou strašně chytrý zvířata.
0: Jsou, no. A hlavně mají tři srdce, holky.
1: Na můj vkus mají moc chobotu.

0: Čtvrteční odpoledne patří Frekvenci 1. Jsme rádi, že posloucháte. Máme pro vás další zajímavost do vašeho života. Pojďme do vašeho nudného života.
1: Ano, přesně. Pojďme to rozčeřit. Pojďme si říct, proč se vám nedaří.
0: Ne, jako fakt?
1: Ne, já takové motivační okénko, jo. Ale mně vlastně to přijde, že jsem si to čet včera, jako velká pravda, kterou si možná všichni uvědomujeme, ale je potřeba, aby to zaznělo nahlas. Protože díky tomu, že nám to řekne někdo jiný, tak to možná spíš vezmeme za svý.
0: Takže teď taková terapeutické okénko.
1: Protože jsem našel 9 vět, které nás mohou velmi omezovat, aniž bychom si to uvědomovali.
0: Nesmíš si sám sobě říkat. Nebo co to je za věty?
1: No, to jsou věty, já je přečtu všech 9, jo. Vždycky mám smůlu, nikdo mě nemá rád, stejně to nezměním, na tohle nemám, už jsem na to moc starý nebo mladý, všechno musím zvládnout sám, to já se nebudu těšit, abych nebyl zklamaný, ostatní jsou vždycky lepší a o penězích se nemluví.
0: Souhlasím. No, to je prostě přesně, my jsme to už mnohokrát řešili. Co vyšleš nahoru, to se ti vlastně vrací.
1: Přesně,
0: a jestliže budeš k sobě promlouvat tímhle stylem, tak ten vesmír ti to vrátí.
1: No, samozřejmě.
0: Jsem starý, no tak jsi starý, prostě nedokážu to, no tak to nedokážeš. No tak
1: no, jasně,
0: tak je, jako vlastně je to strašně jednoduchá matematika. Vlastně. Ona to teda vůbec s matematikou nezouvisí, ale já tomu jako věřím.
1: Hele, převeďme to na empirickou vědu, na fyziku. Zákon akce a reakce.
0: Přesně tak.
1: Že jo?
0: No,
1: jako do něčeho strčíte a ono se to rozjede. Jo?
0: No. Když nebudete chodit do práce, nebudou peníze, protože bez práce nejsou koláče.
1: Přesně tak. Nebo vrazíte pěstí do zdi, máte zlomený klouby, zeď stojí, že jo, prostě a hlavou to už vůbec. Každopádně prostě jako včera jsem se nad tím opět zamyslel a chtěl jsem vám říct, že je dobré si trošičku víc věřit a tady ty bláboli si jako neříkat, o penězích se nemluví. Pojďme se bavit.
0: Počkej, tak když jsi to říkal ty sám, tak ty máš něčím problém?
1: Já
0: si v něčem nevěříš.
1: Já jsem vychován přesně v tom moc se netěš, abys nebyl zklamaný.
0: Jako fakt?
1: No.
0: Jako fakt?
1: No jasně, to se u nás doma říkalo strašně moc. A taky takový ty věty typu nech to ostatním, jsou v tom lepší.
0: Ježiš, to je smutný. Fakt ti to doma říkali, jo?
1: No říkali, no.
0: Kde jsi mohl být?
1: No právě, kde? Jsem skončila frekvenci jednou.
0: To je výhra!
1: No právě, se to zlomilo.
2: Avíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Avíčko s originálním igráčkem právě v prodeji. Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to...

0: znám, to je bomba.
1: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
1: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
1: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: 16. hodina před námi, po 16. pro vás máme další, řekněme, nálož skvělé muziky, něco z ní právě teď.
1: Dara Rollins bude. A nebo třeba Bon Jovi. A za chvilku zprávy.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
7: vás. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
13: Mňam, to je bomba.
14: Tyjo, co to zase baští?
13: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
14: A co já, proměnit?
13: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
14: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
15: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
16: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
17: Klid, máš na to 3 dny.
16: A těch lidí, co čekají na autogramy?
17: No, jsou tu všichni.
18: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival. Česká vlna.
19: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Zprávy s Luckou Šmídovou. Hezké odpoledne.
20: Dobré odpoledne. Před volbami si mají lidé aktualizovat e-doklady. Správa železnic přidá cedule na krizovou pomoc. Zde jedničky hlásí hromadnou nehodu. Digitální a informační agentura vydala před volbami poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady. Jde o zásadní aktualizaci a je tedy nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Aktualizaci digitální občanky doporučuje i mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
21: Lidé by si sebou určitě neměli zapomenout vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Prokázat se mohou také e-dokladem v mobilu. V takovém případě doporučujeme aplikaci e-doklady otevřít nejpozději 48 hodin před cestou k volbám a zkontrolovat, že mají její aktuální verzi. Hlasovací lístky si lidé mohou přinést z domova, ale pokud je zapomenou, nic se neděje. Volební komise jim na místě vydá nové.
20: Bez aktualizace se aplikace nespustí a voliči nebude moc použít k prokázání totožnosti. Srpnový test přitom ukázal, že nejnovější verzi mělo v té době ve svém mobilu jen zhruba 50% účastníků. Správa železnic do konce roku navýší počet cedulí, které jsou utratí a nabízejí lidem v těžké životní situaci kontakt na krizovou pomoc. Zároveň bude pokračovat v kampani na podporu duševního zdraví, ve které chce oslovit více mladých lidí. Cílem je připomenout, že říci o pomoc není projevem slabosti. Už na jaře instalovali cedule na 12 místech. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do pařížského lycea, kde se v posledních dnech opakovaně střetávají demonstranti s policií. Policie proti nim použila slzný plyn. Přestože čeští fotbaloví reprezentanti v úvodních čtyřech zápasech elitní skupiny Ligy národů prohráli, předseda asociace David Trunda hodnotí první sraz pod novým trenérem Santi Deniou vesměs pozitivně. Šéf Vačre je přesvědčený, že se národní mužstvo pod španělským koučem vydává správným směrem, byť ho čeká ještě hodně práce. Uvedl to na sociální síti.
19: Frekvence 1.
0: Počasí.
20: Zítra se výrazně ochladí, denní teploty vyšplhají jen na 11 až 15 stupňů. Zpočátku bude jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a večer místy bude pršet.
0: Frekvence 1.
19: Doprava.
20: Bouralo se na D1.
3: Nehoda 4 osobních aut blokuje levý jízdní pruh na dálnici D1 na 206. kilometru na trase z Brna do Ostravy. Kolona se tvoří od 202. kilometru a zdržení je na 25 minut. A na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy po pojíždí řidiči půl hodiny mezi 80. a 75. kilometrem. A ve směru z Prahy do Brna se zdržíte taktéž půl hodiny mezi 12. a 25. kilometrem. V obou případech je důvodem dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
20: A po zprávách už mají opět slovo Jana Knížková a Vojta Efler.
22: Po 16. hodině posloucháte Frekvenci 1. Dneska je sice 8. října, ale já bych se v této hodině alespoň okrajově pověnoval datu 13. listopadu.
23: To má někdo svátek?
22: Ne, je to pátek, 13. listopadu. Někdo svátek má, je to dost pravděpodobný. Ale 13.
23: listopadu, se vybavil 11. listopad, no a, to je svatý Martin.
22: No, ale 13. listopadu 2026 je datum, který je skloňovaný už od 60. let.
23: Co se stalo 13. listopadu?
22: No, co se stane 13. listopadu?
23: Jo, to se teprve stane,
22: no, jasně.
23: A letos?
22: No, 2026.
23: Jo, ano. Takhle 2026.
22: A už od 60. let se s obavami k tomuto datu vzhlíží.
23: A ty nám to teď neřekneš, jo?
22: Teď vám to neřeknu, ještě se chvilku užijte, pak přijde konec světa.
23: Ježiš. No, tak jděte zavolat mamce.
19: Jana Knížková a

0: Na frekvenci 1 pro vás máme dva sympatické hlasy. Petr Kolečko, Michal Suchánek a jejich rubrika.
1: Cože se jmenuje ta rubrika? Je to prostě o tom, že vy pošlete otázku, pánové najdou tu nejideálnější odpověď na ní. Pojďme na to.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Proč se říká, jdu spát? Já nikam nejdu, já si lehnu. Neměl by člověk správně říkat, jdu si lehnout a následně přestanu vnímat okolí. Martin 61 Kladno.
4: Je to delší, ale...
3: Je to přesnější, jo. Já vlastně tohle říkám s oblibou, taková věta člověka rozradostní. Já klidně mě stačí i bez toho jdu si lehnout, já řeknu, přestanu vnímat okolí. Já už teda ani neříkám, já už nevnímám dlouhodobě.
4: Jo.
3: Ale je to fajn, no.
4: Ty vlastně ani vlastně ty to nevnímáš, že ten spánek v tom nerozhoduje vlastně, že?
3: Vůbec ne, to nevnímám ani dělej, ani když spím.
4: To je dár, ale, že jsi furt vlastně jako v pohodě, že?
3: No. Takže, ne, určitě je to pěkný, je to delší, je to pěkný.
4: Mojemu vadí, já to chápu, že jdu spát, to je opravdu jako, jdu si zaplavat, to je, jako, to je taky, no.
3: Jdu si plavat, trošku zaspat.
4: No, já taky nespím, jako.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, tak teďko k tomu datu 13. listopadu, jak jsem sliboval, že se tomu budeme věnovat.
1: Vůbec to nevadí, že 8. října, já myslím, že to je v pořádku, protože jestliže nás čeká něco, na co se dá připravit, tak teď je ideální čas. Ano.
0: Já jsem totiž objevil článek a nebyl jediný, ono se to jako začalo valit z více stran.
1: Já se úplně bojím, co bude.
0: Na 13. listopad 2026 připadá děsivá předpověď, vědci označili tento datum za den zkázy.
1: Ježišmarja.
0: No. Ale pozor, tahle předpověď vznikla před 66 lety v prestižním časopise Science. Tehdy vyšla studie, která pro toto datum 13. listopadu 26 vypočítala mimořádně temný scénář.
1: A myslíš, že v tu dobu věděli, že je pátek?
0: To nevím, jestli to bude, jestli... Jo, vlastně věděli, oni už to dokázali spočítat a napsali tam dokonce soudný den pátek 13. listopadu 26.
1: To je hustý.
0: A pozor, je to proto, že oni spočítali, že my lidi se jakoby strašně nekontrolovaně a šíleně množíme.
1: A my se zrovna tolik nemnožíme, to právě, moc nevychází.
0: No právě, a autoři té studie napsali, že naše děti nebudou umírat hlady, ale budou umačkáni k smrti, jak se sem nevejdem.
1: Jo. Tak to jim ale predikce moc nevyšla, to jo.
0: No právě, oni
1: protože to určitě
0: nepočítali
1: nehrozí,
0: jako s tím, že máme tak hezký sociální systém.
1: No jo, jasně, no. A taky nepočítali s tím, že budou sociální sítě a lidi nebudou mezi sebou to, ale budou mezi sebou to, že?
0: Ne, jasně, no.
1: S tím se vůbec nepočítalo.
0: Místo toho, aby děti dělali, tak je sdílej, že?
1: To jsou úplně zbyteční články tohle vlastně.
0: No vlastně jo, no, ale jako, hele, je to clickbait, člověk na to klikne, trošku se vyděsí. Já, že jo, no. Já jsem na tohle prostě jako chytlavej, no.
1: Hele, 13. listopadu znamená, že to bude měsíc před 13. prosincem. 13. prosince má svátek Lucie, Lucie noci upije a pak už jenom 11 dnů a jsou Vánoce.
0: No, vidíte.
1: Musíte na všem zlým vidět něco hezkýho.
0: Soudnej den, teď to říkám.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix. Aktuální.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z každého.

0: Na frekvenci jedna půlové zprávy. Po půlových zprávách důležité číslo, které nutně potřebujete znát.
1: Číslo sem k nám do studia, abyste mohli vyhrát nějaké ty peníze.
0: Tak si na to počkejte.
2: Mňam, to je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já? Pro mě nic?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.
5: Pozor, největší z

0: celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru na Semilsku. Obvinili ji z vraždy. Hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Cenové stropy na pohonné hmoty v pátek stoupnou. U nafty se zvýší o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů za litr. U benzínu o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Romana Navarová se bude po zprávách v 18 hodin ptát na její hodnocení prvního roku vládní koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Nehodu řeší na D1.
3: Nehoda 4 osobních aut se došetřuje již na Krajnici. Na dálnici D1 na 206. kilometru na trase z Brna do Ostravy. Kolona se tvoří od 195. kilometru a zdržení je téměř hodina. Další nehoda osobního auta s kamionem se vyšetřuje na dálnici D6 u Bošova na 83. kilometru ve směru z Prahy do Karlových Varů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: A teď to číslo. Volejte 257-400-999, to je číslo sem k nám do studia.
5: Ano, poslední slovo na vás čeká, respektive peníze, které se nám tady nakupily. Jednomu z vás to samozřejmě může klapnout, ale jsme ten telefonát, to je jasný. Jestli vyjde ten tip, to se uvidí za chvíli.
6: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: všechno mám.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady Vašek od Plzně.
3: Dobrý den, Vašku, zdravíme vás, máme tady pro vás. Asi to tušíte, nebo zřejmě to sledujete a víte moc dobře, že tady pro vás teď máme 34 tisíc korun.
4: To je
3: milý, no, ale počkejte, to není jen tak, to my vám to nedáme jen tak. My bychom potřebovali, váš úsměv to už máme, ale tak bychom ještě potřebovali to slovo. Tak jdem na to?
4: Jdeme na to.
3: Tak tady je věta od chlapců z Čechomoru a zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak co typujete?
4: Úsměvy.
3: Úsměvy. Pojďme zkusit, jestli je to to slovo, které hledáme.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: No, jsou to úsměvy, bohužel. Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat.
4: Ale se pořád smějou.
3: No jo, oni se smějou, ale není to to slovo, co hledáme. Děkujeme za pokus, mějte se krásně a naslyšenou.
4: Děkuju, nashledanou.
3: Naslyšenou. Tak přátelé, zítra ráno 9. října s Lubkou a Smírou budete tady na Frekvenci 1 v posledním slově hrát o 34 500 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Hey!

0: Na frekvenci 1 i dnes pro vás máme praktické informace a i dnes to bude o virtuálních měnách.
1: Dneska konkrétně o tom, jak rozdělit svoje portfolio do bitcoinů a taky o tom, jaká jsou možná rizika investování.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a investiční analytik skupiny Partners pan Lubomír Valík. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A já připomínám, že Partners banka je na trhu 2 roky. V loňském roce měla 100 000 klientů, v letošním už má přes 200 000 klientů a protože je progresivní bankou, tak se pustila i do nákupu nebo prodeje bitcoinu. To znamená, že dá se přes Partners banku obchodovat bitcoin. Říkám to správně?
3: Říkáte to správně, je to tak. Nákup prodej bitcoinu se stal regulovanou službou, na kterou dohlíží Česká národní banka, to se stalo někdy nyní v létě a Partners banka se tedy stala první a doposud stále jedinou bankou, přes kterou nákup je možné zrealizovat.
2: Připomeneme posluchačům, jaká je hodnota jednoho bitcoinu, protože já si myslím, že spousta lidí to pořád neví. Tak v tuhle tu chvíli?
3: Je to zhruba 1,8 milionu korun, ale samozřejmě naprostá většina lidí si kupuje jenom zlomek bitcoinu, protože on je velmi dobře dělitelný a není potřeba kupovat celé mince.
2: Již od?
3: Nákup v Partners bance je možné udělat od 500 korun.
2: Když se budu rozhodovat v tuhle tu chvíli, že bych si chtěl koupit bitcoin nebo bitcoiny, tak jak velkou část majetku mohu do bitcoinu uložit? Jaký jsou tam rizika? Kdybych měl vlastně investovat do bitcoinu, když už mám třeba byt, nebo když už mám nakoupeno zlato, nebo jak to vidíte vy?
3: Je to velmi individuální, já nemůžu tady do rádia říct, kolik kdo by měl mít bitcoinu, ale můžu dát pár tipů. Bitcoin je sice zajímavé, alternativní aktivum, poměrně nové, má vysoký potenciál výnosu, s tím se samozřejmě pojí i rizika, proto dává smysl mít nejdřív nějakou finanční rezervu. Mít rezervu pro případ, kdyby se něco dělo. A co se týká investic, tak mít nějakou diverzifikovanou investici třeba do akcí nebo do podílových fondů, do ETF. A posléze je možné v rámci diverzifikace rozšířit o to nově vznikající nebo vzniklou třídu aktiv, kterou reprezentuje právě Bitcoin.
2: Není to pro mě náročné, když budu mít bitcoiny u Partners banky, to znamená nákup, prodej, jak to bude probíhat?
3: Tady právě přichází ta jednoduchost nákupu v prostředí banky, kdy vy, když se rozhodnete nakoupit, tak se vám ta investovaná částka pouze odečte z vašeho běžného účtu. Nemusíte nikam posílat žádnou platební instrukci, protože třeba když byste posílali peníze do nějaké té burzy, tak vás někdo může ten bankovní účet třeba nahradit, může dojít k nějakému hacku.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal investiční analytik skupiny Partners pan Lubomír Valík. Děkuji za zajímavé informace a budu se těšit příště. Na shledanou.
3: Děkuji vám. Na shledanou.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise ona dnes.
5: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
6: Klid, máš na to 3 dny.
5: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni.
7: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: Správy.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
0: Přátelé, už teď o víkendu to všechno vypukne.
3: Hezky.
0: Začíná Stardance a proto je s námi na Frekvenci 1 poslední vítěz.
3: Oskar Hezky. Těšte se na něj, zítra Oskar Hez dorazí.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
4: Kaufland Card Extra.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
12: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
2: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem právě teď. Hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne. Kamionu vázlý pod mostem v Praze se ani po téměř dnu vyprošťování nedaří dostat ven. Letecké společnosti by se mohly s drahými palivy potýkat až do roku 2028. A komplikace jsou na hlavních tazích, například na Pražském okruhu nebo na D1. Kamion uvázlý včera večer pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se stále nedaří vytáhnout. Vyprošťovací tank správy železnic, který se o to od rána snaží, se porouchal. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu. Na místo by měl dorazit dnes odpoledne. Na místo míří vedle tanku ze Zbirohu také další z Přerova od správy železnic. V případě, že by se kamion nepodařilo vyprostit pomocí jednoho, využijí hasiči tanky oba dva, jak řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Kamion ve středu večer převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Nikdo se ale nezranil. Frekventovaná Vídeňská ulice dál zůstává ve směru z centra uzavřená. Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by podle hygieniků mohl na podzim ještě narůstat. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin. V září případů ale opět začalo přibývat. Podrobnosti vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.
17: V závislosti na tom, jak se lidé vracejí z dovolených a někteří si tuto nákazu přivážejí, a to jak ze zemí z jižní části Evropy, tak z jiných míst v České republice, ze Slovenska a podobně. No a zároveň nám tedy přibývá jaksi cestování vlastně a cestovního ruchu na území města Brna, to znamená v těch důležitých dopravních uzlech dochází vlastně k velké koncentraci lidí.
16: Naopak situace ohledně chřipky je podle hygieniků zatím klidná. Evropské letecké společnosti by se kvůli válce s Íránem mohly potýkat s extrémně vysokými náklady na letecké palivo a s vyššími cenami letenek až do roku 2028. Zmínil to šéf irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O'Leary. Podle agentury Reuters jde o první varování ze strany představitele leteckého odvětví, že dopady současné situace by se mohly protáhnout až do roku 2028. Hokejisté vedoucího Třince budou v pátečním 9. extraligovém kole usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů na cestě za 9. tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc, ztrácí jen 3 body. Představí se na ledě Vítkovic. No a série 5 porážek touží ve středočeské bitvě aréně Kladna utnout Mladá Boleslav.
2: Frekvence 1. Počasí.
16: A pojďme ještě na počasí. Zítra budou teploty na teploměru někde kolem 11 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude jen kolem 17. Zpočátku dne bude jasno až polojasno, během pátku ale bude přibývat oblačnosti na jeho východě až později k večeru. A večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne také déšť.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
16: Tak samozřejmě kromě komplikace, kterou jsme si řekli už ve zprávách, a to zavřená Vídeňská ulice ve směru z centra v Krči, tak počítejte s tím, že se zdržíte také na Pražském okruhu, a to poměrně významně. Pokud přijíždíte od Plzně na dálnici D5, budete stát v koloně už na 5. kilometru a ta se potom protáhne dál až na Pražský okruh po 16. kilometr. Necháte tam zhruba nějakých 20 až 25 minut. V opačném směru je to o něco lepší. Na více než půl hodiny je potom kolona při odjezdu z Prahy už od 9. kilometru ve směru na Brno. Rozjíždí se to až za 25. kilometrem. No a kolony jsou aktuálně taky za Brnem ve směru na Vyškov až po 210. kilometr na 20 minut. V opačném směru při průjezdu Brnem necháte ve směru na Prahu po 187. kilometr taky asi 20 minut navíc. Tak šťastnou cestu, začínají Velké hlavy.
18: Dobrý den, my jsme Velké hlavy a máme na vás celou hodinu.
19: Dobrý den.
20: Dobrý den.
21: Věděli jste, že v starověkom Říme, keď muž svedčil na súde, tak prisahal na svoje
20: varlata.
22: No ale to se nedivím.
20: Podle mě jako na to nejcennější.
22: Ne? Ale já vám řeknu, že na tohle, když člověk zapřísahá, tak jako
20: nechceš.
22: Musíš mít pravdu.
21: Dobré, Ani, co ty na to?
19: Fakt, jo.
22: Ty jsi nikdy nepřísahal na svá varlata.
20: Jana, vždycky.
19: Ale tohle je teda skutečně zajímavý.
20: Že? Ano, ano.
19: Je to pravda?
21: Je to pravda.
19: Je to pravda. Tak, co budeme dnes řešit, pánové?
20: No, chtěli byste chleba za 1300 korun?
18: Praze kandiduje neobvyklá strana a my vám ji řekneme.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
19: Pojďme ale do Brna, protože v Brně testují nový způsob stavby silnic. Až třetinu přírodního kameniva v podkladní vrstvě by mohla nahradit škvára, která vzniká při spalování komunálního odpadu. Sako Brno už nový povrch testuje. Pokud se technologie osvědčí, město by mohlo efektivně využívat odpad.
20: Víte, v Brně silnice testuje Sako.
18: No, tak proto ta D1 tak dlouho trvala.
21: Počkejte, takže keď na budouce vyhodím odpadky, no, možno po nich rok pojdem domů na Slovensko?
19: No.
21: Já se těším.
20: Ty jsi naivní.
19: Ale mně se to líbí.
20: A jako... mám si sako.
2: Velké hlavy.
1: Jana

0: Není chleba jako chleba.
1: No, všude je o dvou kůrkách.
0: No, ano.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Rakouská pekárna otevřela v newyorském Soho svoji první americkou pobočku a okamžitě vzbudila pozornost cenou svého chleba. Bochník žitného kváskového chleba totiž stojí v přepočtu 1300 korun. Obsahuje přitom jenom 4 suroviny. Znáte to, jo? Voda, mouka, sůl a podle majitelů čas. Právě dlouhou fermentací a náročnou výrobou pekárna cenu obhojuje.
0: Tak počkám, takže voda, mouka, sůl a čas, takže podle ceny tam toho času mají tak 6 let.
3: To.
1: A přitom chleba je o dvou kůrkách, no, jo? Babička to říkávala.
0: Říkávala.
4: Počkejte, ale chápem to správně, jak to chápem, takže například na takom lososovi nie je najdražší losos, ale ten čas, než připlával.
1: Myslím, že to chápeš.
3: Než tak? Naroste.
4: Než připlával.
0: Třiha.
3: Trapný, no.
0: No, trapný.

0: Mikrovlnka znáte, ne? Do toho se v Americe prej nemají dávat kočky.
1: Ale psi můžou na chvilku. Oni jsou tam takový
2: jedný. Tak rozčekají.
0: Mikrovlnka má 1,80 let.
3: Ale já si teda myslím, že lidi ustupují od mikrovlnek.
2: My jsme ji taky
1: stupují. Já taky ustupuju. Já vždycky, když ji pustím, tak odstoupím 2 metry.
3: ty tam dáváš ten alobal.
1: No jo, přesně.
2: Tak pojďme k té prvé, hej. Byla vysoká. Jaká byla vysoká ta prvá mikrovlnka?
0: Podle mě ke 2 metrům. Obrovská kráva to byla.
1: Nekecej. Tam vejdeš.
2: Kolko vážila?
0: Tyjo, 200 kilo.
2: 350 kilogramů. A kolko stála? Dolare chcem?
0: Tyjo.
1: 5000.
2: Tyjo, přesně.
3: 5000 dolarů.
1: Ale do ní se vejdeš, ale jako nemusíš se ani ohejbat.
3: Ne, to ne, to podle to bokínko jako takový bylo jenom nahoře, ne? To celý to bylo mikrovlnka, jo. To tak
1: tam nebyly ještě podle mě ty dráčený
3: skla.
0: To bylo bez bokínka tenkrát.
3: To je zajímavé.
1: Tam si stočila neviděli, co tam děláš.
0: Přesně, a čekala si na překvapení.
3: A co zajímavého jste kdy dali do mikrovlnky?
0: Já mám jednu příhodu.
3: No. Tak ale rychle.
0: Já když jsem bydlel sám...
1: Hezký, dobrý, tak jdeme. Můžem.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen

0: Čo si myslíte, existuje strana českých asociálů, alebo jsem si to právě teraz vymyslel?
1: Já myslím, že jo.
2: Asi jo.
1: Jasně, jenom škoda, aha, že nefunguje na vaší straně.
2: Takže jestli může existovat strana motoristi sobě, nebo
3: co,
2: tobě,
3: co
2: nebo
3: říkaj, tam komu. Tam to SČA.
0: SČA, no.
3: SČA, tak
2: to jsou jako československý dráhy. Ne, to je blbost, ani.
0: To je ČSA.
3: No, tak si řekneme o SČA víc.
2: Za chvilku.
4: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Nehoda se došetřuje na dálnici D1 na 206. kilometru na trase z Brna do Ostravy. Kolona se tvoří od 192. kilometru a zdržení je na 25 minut. Další nehoda osobního auta s kamionem se vyšetřuje na dálnici D6 u Bošova na 83. kilometru ve směru z Prahy do Karlových Varů. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte půl hodiny mezi 12. a 25. kilometrem. A na dálnici D5 před Prahou počítejte se zdržením na 10 minut od 4. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržíte dalších 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
2: Tak přátelé, budou volby a představte si, že v Praze kandiduje strana, která si říká českých asociálů.
0: Konečně někdo volitelný.
1: Řekl Slovák, co u nás nemůže volit.
2: No, právě, no ale pozor, jo, za ty asociály kandidují tři lidé. Jedním z nich je dokonce 18-letá slečna Hujerová, která má v kolonce zaměstnání napsáno profesionální jedlík.
3: Ježiš, proč já jsem se líp neučil? Čo, mohl jsem být profesionální jedlík?
1: Mohl si kandidovat.
2: No. Už si z toho trochu děláme legraci, ne? Ale přitom je to pláčit.
3: Víte, jaká strana je nejlepší?
2: Která?
3: Ty mimozemštěni, jak chodí v těch zelených obrů. Ty jsou úžasný.

0: Robotnice je prej strašně inteligentní zvíře.
1: No,
0: kdyby neumřela vždycky, když porodí mladý.
2: Takže je dodnes.
0: Tak je chytřejší než my, tak tady se děje. Počkej, jak se to jmenuje? Simstovi je tam přece lítají tyhle ty.
1: Tak ty už si naznačil, že chobotnice je jedním z nejinteligentnějších živočichů na světě.
2: To se jí to kecá, když má dva mozky.
3: Ne, ona má několik.
2: Dokonce.
1: Ona má tři srdcia a mozek má v každém chapadle.
0: Nekecej, to jsem nevěděl.
1: Ale povedzte mi, hej, keď je taká chytrá, dokáže si otvoriť pevně uzavreté věčko sklenice, ano, aby se dostala ku koristi, která je vo vnútri?
0: Ano, a já jsem to viděl v nějakém dokumentu.
3: Já myslím,
2: já
3: že
2: jsem
3: ne.
2: To taky viděl.
0: A předtím prolezla nějakou strašně složitou prolejzačkou a takhle si to normálně očroubuje. A řekla, snědla to a řekla, mňam.
2: Já bych chtěl mít taky v chapadle mozek.
1: Počkej, mám ještě jeden příběh, či mi uveríte, alebo či je to blbost. Chobotnice velmi rady zdrhají zo zajatia. Povedzte mi, dokáže chobotnica zámerně striekať vodu na žiarovku, aby skratovala elektrinu a zhaslo svetlo?
3: Jo, já ten příběh znám, to se někdy stalo a není to tak dlouho, že jo?
0: Je to pravda. Ale to už je teda drt, už jenom je sofistikované.
1: To je hustý, no. Je to pravda. No.
2: Já vám něco řeknu. Nás nenahradí umělá inteligence.
0: Ale chobotnice.
2: Přesně.
4: Třetího patra.
5: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
6: Hudební novinky.
5: Trby ze světa slavných.
6: Song za odměnu.
5: A dorazí i zajímavý host.
6: Kdo to bude tentokrát?
7: Numeroložka Monika Bentábetová, kterou jste letos mohli vidět i v televizních zrádcích. Tak co říkají o vaší budoucnosti čísla?
6: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
5: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Mars, ten vedle Pluta, ne?
1: Víme.
0: No, tak on má narozeniny.
2: Mohli se potkat.
3: Všimnite si, jak som chytro vymyslel túto otázku.
4: No, všimnem si.
3: Je starší Bruno Mars, alebo sladká tyčinka Mars?
4: Jo, to bolo.
0: Dalo práci, vej. To je vrchol moderátorství v rádiu, tohle. No. Mars je starší tyčinka.
4: Já vám řeknu, kde je tyčinka stará. Tyčinku Mars jsem já poprvé objel, když jsem byl v západním Německu v roce 1974 poprvé. A to byla novinka. Pozor na to. To znamená, že ta tyčinka, jestli je 65. rok, tak 68. 9.
1: Bruno Mars má třeba 33?
3: 41 rokov Bruno Mars.
4: Tak tyčinka
3: Mars má 94 rokov.
4: To už je mi tolik.

0: tři, tak teď jdeme do finále. Para, para, para, para.
1: Potřebuju vaši představivost.
2: Ano, ano, ano, jdeme na to.
1: Všichni. Tankování, dneska, teď, to je jako návštěva nevěstince. Na chvilku zasuneš, poklepeš, zaplatíš fůru peněz, jdeš.
2: Ty klepeš v nevěstince.
3: Já ne.
1: Když tam máš pernamenku, tak...
0: A ty to nějak víš?
1: Mm-hmm. No, protože pravidelně tankuju. No.
0: Ahoj.
4: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
5: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti. Když už se nevejdete do...
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: A s nimi dnes večer Ondra Albrecht. Vítej.
9: Já přeju hezký večer. Žáci základní školy pojmenované po Věře Čáslavské dnes v Praze 6 odhalili pamětní desku věnovanou této legendární sportovkyni. Deska je umístěná u vstupu do školy na Břevnově, která nese její jméno od roku 2018. Slovensko a Rusko po 4 letech obnovují vojenské vztahy. Do svých ambasád navzájem vysílají důstojníky, kteří mají na starosti vojenskou spolupráci. Slovenská opozice ale varuje před možnou ruskou špionáží. Modul společnosti SpaceX s čtyřlennou posádkou mise Crew 12 dnes přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Je to po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici. Hostem Press klubu bude už za chvíli vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Romana Navarová se bude ptát na její hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
4: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Zítra bude poměrně chladný den, přinese nejdřív slunce, postupně se ale opět zatáhne a také rozprší. Teploty pro pátek budou kolem 11 až 15, na jižní Moravě maximálně 17 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Za Brnem se už kolona dala docela do pohybu. Na dálnici D1 ve směru na Vyškov se zdržíte jen málo, a to asi kolem 5 minut na 207. až 210. kilometru. Naopak za Prahou kolona na dálnici D1 stále platí. A aktuálně se v ní stále zdržíte více než půl hodiny už od nějakého 9. kilometru ve směru na Brno, a to až po 25. kilometr. Aktuálně ještě navíc na 18. kilometru dopravní nehoda, která celou tu situaci ještě o něco víc komplikuje. Připravte se taky na zdržení na pražském okruhu. Při příjezdu do Prahy po D5 budete nechávat asi 15 minut v koloně od 5. kilometru a potom ještě dál ve směru k D1 na pražském okruhu až po 16. kilometr pojedete navíc další půl hodinu kvůli silnému provozu. No a taky opatrně, pokud jdete po Vídeňské ve směru na Krč, tak se připravte na to, že tam ještě stále hasiči odstraňují uvízlý kamion pod mostem a silnice je ve směru od centra uzavřená. Tak šťastnou cestu, teď už začíná Press Club.
4: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
10: Za pár dní uplyne rok od sněmovních voleb. Na Frekvenci 1 provádíme inventuru se zástupci všech zvolených stran, tedy až na motoristy, kteří na naše pozvání vůbec nereagovali. Jsem velmi ráda, že dnes ve studiu můžeme přivítat dalšího hosta, jejím vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová za ANO. Díky moc, že jste dorazila. Vzhledem k vašemu časovému vytížení přetáčíme dnes odpoledne pro naše posluchače.
11: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
10: Pojďme začít tak, tady podle toho schématu, jako jsme se ptali ostatních zástupců parlamentních stran. Rok od sněmovních voleb. Co je podle vás ten největší konkrétní výsledek vlády Andreje Babiše? Co se vám podařilo?
11: Tak já bych začala, protože jsem ministryně financí, tak bych začala čísly. Já myslím, že čísla nikdy nikoho nemohou vyvést omylu, jak to skutečně je. A když dovolíte, tak bych připomněla, že máme třetí nejnižší inflaci v Evropské unii. Ono se na to rádo zapomíná, ale v září roku 2022 za Fialovy vlády byla inflace šokujících 18%. A víme potom všichni, kam to vedlo, že ta kumulovaná byla přes 30%. My jsme teď zhruba na 2,5%, pohybuje se to mezi 2 a 2,5%. Za celý rok to bude 2,2%. Velmi dynamicky rosteme. V podstatě ekonomický růst, my porosteme někdy něco kolem příští rok 2,4%. Když si vezmete, že průměr Evropské unie je 1,4%, tak je to opravdu citelný rozdíl. Připomněla bych, že hlídáme ceny pohonných hmot, že jsme na jaře a teď znovu stropovali, protože prostě nechceme, aby se propsaly ceny pohonných hmot právě do inflace, do všech těch ostatních cen. Opět jsme prominuli spotřební daň u nafty na to historické, nebo ne historické, na to evropské minimum, ať to řeknu úplně přesně. No a mě velmi potěšila zpráva z minulého týdne, kdy nám ratingová agentura Standard & Poor's po 15 letech vlastně změnila výhled a pozor. Výhled, to znamená vlastně tak, jak vidí budoucnost České republiky, nikoliv, to není ohlédnutí zpět, ale výhled nám změnila na pozitivní a znova bych chtěla říct, že se to stalo po 15 letech, takže věří nám ratingové agentury a to je prostě hrozně důležité.
12: Zeptám se teď na druhou stranu, naváže na to, co jste zmínil. Opozice ale tvrdí, že vláda hospodaří příliš rozhazovačně. Tak je za celé tahle situace rozumné hospodařit s tak vysokým deficitem? Návrh schodku 386. Vy jste mluvila o tom, že sice v roce 2008 se pokusíte to ponížit o nějakých 60 miliard, ale řekla jste, že odhalíte až někdy v lednu příštího roku, jakým způsobem, tak jestli můžete naznačit?
11: Tak já na těch opatřeních pracuji, připravuji je, samozřejmě musíme na nich mít politickou dohodu v rámci koalice, to nás čeká ta jednání, ale jsme rámcově domluveni. My, to číslo, které jste uvedla, to jsme se k němu zavázali v fiskálním strukturálním plánu, který nám už předběžně schválila Evropská komise v červenci a zítra z hodou okolností, zítra v pátek, se bude schvalovat na radě ECOFIN, což je Rada ministrů financí Evropské unie, to znění. A byla to velmi tvrdá vyjednávání od jara s Evropskou komisí, kdy jsme museli vysvětlovat a stát si za každým číslem a přesvědčili jsme Evropskou komisi, že skutečně musíme začít s vyšším deficitem, který budeme snižovat. Takže to není jenom, že jsme si to řekli, ale my jsme se k tomu zavázali a musíme to dodržet. A zase, když si dovolíte mi, já nevím, 3-4 čísla, ano, máte pravdu, že ten schodek je vysoký a nikomu z nás se nelíbí. Na druhé straně, my jsme tady zdědili něco, nebudu se k tomu vracet, abych pořád nemluvila o minulosti, ale řeknu vám, že v roce 2027 investice dosáhnou historické úrovně 290 miliard. Navíc ještě jsme vyšli z toho, že končí evropské peníze, vyjednává se nový evropský rozpočet, teď o něm jedná náš premiér a premiéři evropských zemí, takže my jsme museli samozřejmě dofinancovat mnohem větší položku z národních zdrojů, protože vlastně evropské peníze jsou dočerpány, rekordní peníze putují do zdravotnictví, vzrostou tam příjmy o 50 miliard, o 16 miliard se národní výdaje zvyšují u školství a tak bych mohla pokračovat. To znamená, že to jsou všechno důležité věci, kam ty peníze dáváme a proto si za nimi stojíme.
12: Já využiji toho, že jste tady, protože se musím zeptat na střet zájmu pana premiéra. Všichni víme, jak na něj podráženě reaguje novinářům. Zeptám se tady vás, neomezí, neohrozí to dotace, které budou zastaveny, nevypláceny, pozastaveny a tak dále?
11: Ne, vůbec. Já jako právník jsem přesvědčena o tom, že on dostal jak národní, myslím premiér, tak evropské legislativě a vyřešil svůj střet zájmu. Já si myslím, že kdo udělal kdy víc, že se vzdal firmy, kterou budoval celý život takovým způsobem, že vlastně už nikdy na ní nedosáhne a ona se dostane k dětem jeho až po jeho smrti. To si myslím, že je obrovský zásah a obrovská oběť od něho, ale samozřejmě on si uvědomil, že dostal obrovskou podporu, velkou podporu hnutí ANO, ale samozřejmě on byl náš lídr a dostal největší počet preferenčních hlasů, takže musel se rozhodnout a rozhodl se tak, jak se rozhodl, že bude sloužit této zemi. To, že Evropská komise prostě prověřuje a zjišťuje další okolnosti, to není nic jednoduchého. Celá ta věc, je to obrovská firma, je to druhý největší zaměstnavatel v České republice, je to prostě obrovská firma, oni to ověřují, prověřují, to je prostě podle mě legitimní a vůbec to, co z toho dělá opozice a dělají některá média, je, bych řekla, naprosto spíš zarážející.
12: Říkali jsme, co se vám povedlo, mluvila jste tedy o penězích, o číslech, naopak, co se tedy nepovedlo, co vláda za první rok slíbila, ale zatím to nesplnila. A zeptám se také na to, jak vůbec zhodnotíte spolupráci v koalici s SPD a motoristy, protože mnohdy se zdá, že ANO toho mohlo udělat ze svého programu a předvolebních slibů více, kdyby přece jen někdy nedošlo k nějakému šlapání na brzdy právě od vašich koaličních partnerů, protože se řešily jiné problémy.
11: Tak já ještě si dovolím, protože jsme to řekli tak v rychlosti, ještě bych si dovolím, že určitě na ministerstvu financí se nemáme za co stydět, když bych jenom rychle vyjmenovala ty největší projekty, schválené EET 2.0 od 1. ledna nastupuje v účinnost, lepší penzíko ve sněmovně po prvním čtení citelně sníží poplatky, které dneska odvádíme penzijním společnostem, dluhopis republiky máme prodáno občanům a českým domácnostem už za více než 80 miliard a další emise bude před Vánoci. Snížili jsme odvody drobným živnostníkům. Kobra 26 proti nelegální práci, ta funguje a když bych si dovolila to říct přenesené slova smyslu syčí, je to spolupráce ministerstva financí, vnitra, ministerstva práce, sociálních věcí, samozřejmě jejich podřízených složek. Reforma spropitného v gastronomii, obrovská věc, návrat školkovného, slevy na studenta, benefity pro zaměstnance, nižší DPH na nealko v restauracích, stop drahým pohonným hmotám, o tom už jsem mluvila. A můžu pokračovat, mám toho.
12: Pojďme tedy, najdeme něco, co se nepodařilo.
11: Samozřejmě teď jsem mluvila o sobě, hlavně o ministerstvu financí, protože to je moje každodenní práce, na kterou jsem hrdá a na které pracujeme s týmem ministerstva financí, ale já se podílím samozřejmě, nebo ministerstvo financí na dalších věcech, víte, že jsme schválili, tam jsme, dejme tomu, jenom byli připomínkové místo, ale že se schválil velice revoluční stavební zákon, tak bych mohla pokračovat. A teď se ptáte, co zatím nebylo schváleno, tak my jsme u vlády, aniž bych se vymlouvala, necelých 10 měsíců a rozhodně si myslím, že kus práce se odvedl. Některé věci jsou v běhu a nebo jsou v plánu, taky máme před sebou ještě 3 roky a my postupujeme důsledně podle programového prohlášení vlády, ke kterému se naše vláda zavázala, takže nás určitě čekají změny v důchodovém systému, čekají nás změny v financování veřejnoprávních médií a další věci, jsou taky ty nejznámější, ale postupujeme prostě podle programového prohlášení
12: vlády. Když jsme u těch čísel zůstaneme, chci po vás jedno jediné číslo, jakým způsobem byste ohodnotila spolupráci s vašimi dvěma koaličními partnery, co se týká jako ve škole?
11: Velmi dobře. Já vím, že vy řeknete, že velmi dobře je trojka, ale já prostě mám srovnání s koaliční vládou, první vládou Andreje Babiše, ve které jsem seděla, se sociální demokracií a řeknu upřímně, že to bylo mnohdy a dost často peklo. A takže já to hodnotím prostě určitě. Já si trofnu říct na jedničku. Nejsou problémy. Řekla bych, že média dělají víc, než prostě je pravda. My jsme dokonce, já jsem na každé koaliční radě, až na výjimky, když musím být ve sněmovně, ale na většině jsem byla a prostě ta debata probíhá korektně, prostě tam nikdo ještě ani za celý ten necelý rok nezvedl hlas, takže spolupráce je dobrá, funguje, vyříkáme si ty věci, hledáme kompromisy. Já, když to srovnám s tou první vládou, tak zatím nemohu říct vůbec nic negativního.
12: Říká host dnešního presklubu na Frekvenci 1 Alena Šlarová za ANO, vicepremiérka a ministryně financí.
0: Frekvence 1 presklub. Každý den aktuální host.
12: Pojďme se teď také podívat, už zítra se otevřou volební místnosti. Komunální volby vlastně budou první možností, paní vicepremiérko, jak voliči po roce vlády, necelém roku vlády vystaví účet. Jak budete vnímat ten jejich výsledek? Bude to hodnocení vaší vlády už?
11: Já si nemyslím, že je to hodnocení naší vlády. Já tady ty paralely prostě nerada hledám a rovnám, ale je to o tom, že já bych si moc přála, aby občané přišli ke komunálním a senátním volbám. To zná tento pátek a tuto sobotu jsou to důležité volby, všechny volby jsou důležité pro mě, já si myslím, že všechny a měli bychom u nich být, chceme-li něco změnit ve svém okolí. Já hrozně moc držím palce našim komunálním politikům, protože si myslím, že jsme postavili skvělý tým. Já samozřejmě nejvíc mohu mluvit za Jihomoravský kraj, protože tam odsud pocházím, jsem poslankyní za tento kraj a jsem samozřejmě i krajskou předsedkyní, vzala-li bych to z té stranické úrovně, takže tam s kolegy jsem v těsném kontaktu. A přeju si hrozně moc, aby třeba Brně, což je druhé největší město republiky, aby se podařilo uspět našemu skvělému týmu pod vedením Václava Trojana. Sestavili jsme opravdu tým odborníků, protože jednak by to určitě prospělo i spolupráci s vládou a takováto velká města. Všichni to potřebují, ale to potřebují zvlášť a pak si myslím, že by opravdu Brno si zasloužilo po 8 letech změnu.
12: Jaká témata podle vás budou rozhodovat tyhle volby? Co občany nejvíc zajímá?
11: Záleží, o kterém místě bychom se bavili. To znamená samozřejmě, když já se na to podívám z toho úhlu těch velkých měst, to znamená Brna, ze kterého pocházím a kde bydlím, tak si myslím, že rozhodovat bude, a my o tom velmi debatujeme s našimi experty, rozhoduje bezpečnost, protože lidé se mnohdy bojí večer na hlavním nádraží, které by se teda mělo přesunout a byla to až naše vláda, Andreje Babiše, ta druhá, která tam teď dala první peníze na projektovou dokumentaci v tom minulém období, přestože ODS měla všechny klíčové ministry, tak nedávala ani korunu. Rozhodne doprava. Brno je prostě příšerně těžko průjezdné. Prostě tam se hodně investuje, hodně buduje, to je bezesporu pravda, ale prostě není to skoordinované. Lidé tam úplně šílí, když projíždí, když teda Praha na tom asi není o mnoho lépe. Mm-hmm. Bude se řešit bydlení. 100% bydlení. A to, co jsou klíčové otázky.
12: Bydlení určitě je jedno z hlavních témat těchto voleb. Ostatně teď tady mám jednak průzkum, výzkum Evropské realitní přehledy. 44 dospělých Čechů se domnívá, že se nemovitost nikdy nepořídí. Ten evropský průměr je někde okolo 29%. Další průzkum, který jsem dívala jsem se na srovnatelná data ECB, tak hypotéky v Česku od začátku letošního roku zdražily nejvýrazněji ze všech zemí Visegrádské čtyřky. Jak vidíte tady situaci? Přece jen před vámi ještě dlouhý čas, tedy kdy byste měli dokončit své volební období, tak co s tím uděláte?
11: Já když jsem včera zaznamenala opět růst úroků u hypoték, u komerčních bank de facto v České republice, tak docela jsem dala takový ostrý tweet na síť X a prostě podívala jsem se nad tím, že nevidím jeden relevantní důvod pro to, aby komerční banky takovým způsobem zvyšovaly úrokové sazby. A dobře jste řekla, ano, je to přesně pravda, že ten nárůst je nejvyšší se všech zemí V4. A prostě vydala jsem takový k ním vzkaz. Docela bych řekla možná...
12: Vezmou se z něj něco?
11: Uvidíme. Poslala
12: Máte nějaké páky, když tak zakročit?
11: Já jsem poslala takový vzkaz, že proto nevidím jediný důvod a že jsem nechtěla bych otevírat témata, která jsem považovala za uzavřená, ale když se struna napíná, tak se někdy prostě stane, že praskne. Banky mají enormní zisky. Oni se mnohdy zaštiťují dobročinností a charitativní činností a já nevím, životním prostředím a všechno, já to nechci zlehčovat vůbec. Ale jeden z nejvyšších jejich biznisů, a oni jsou vlastně jediní, kdo můžou půjčovat na hypotéky, tak jeden z jejich největších biznisů jsou právě hypotéky, hypoteční trh, úroky. A oni by se měli starat, měli by přispívat k tomu, aby bylo dostupné bydlení v České republice. A ty úrokové sazby rostou mnohem víc. Já jsem samozřejmě kritizuji občas i Českou národní banku, ale růst úroku, že by je nemusela držet tak vysoko, je tam, kde pomaleji, mnoho pomaleji, než u komerčních bank. Takže jsem prostě vyslala tento vzkaz a já pevně věřím, chci věřit, že ty banky si to vemou k srdci a prostě úroky aspoň některé snad sníží. Uvidíme.
12: Protože v Polsku a v Maďarsku právě dnešní úroky z V4 klesly. Poslední otázka, kde byste
11: dělala... Ještě jsem včera poprvé řekla veřejně, i když samozřejmě na tom už nějakou dobu pracujeme na ministerstvu financí, že mám připravený návrh na zvýšení daňových odpočtů na úroky z hypoték pro mladé lidi do 36 let až o 50 tisíc ročně. Takže to je téma, které chci to zavést tak, aby už to bylo účinné pro zdaňovací období roku 2027.
12: Poslední otázka, když byste měla říct jednu věc, kterou jako vláda budete muset během příštího roku změnit, aby lidé za 2 roky skutečně si mohli říct, že se jim žije lépe, že jim zůstává více v peněženkách, co by to bylo?
11: Já si myslím, že ty základní věci, o kterých hovořím, to znamená všechny kroky protiinflační, protože pokud nebudeme hlídat a přispívat k inflaci a my všechny kroky, které tato vláda dělá a dělat bude, tak tomu přispívají, tak potom se uděláme všechno pro to, nesmí se stát, ne, uděláme. My to uděláme, ne, že všechno pro to uděláme, že se nesmí opakovat ta tragédie z minulého volebního období za Fialovy vlády, kdy kumulovaně přišli lidé o více jak 30% svých úspor. Hodnoty svých úspor.
12: Říká host dnešního presklubu, přetočeného presklubu, jimž byla vicepremiérka a ministryně financí za ANO, Alena Šlerová. Děkuji vám.
11: Já hrozně moc děkuji za pozvání a přeji všem krásný den a přijďte prosím tento pátek a sobotu k volbám. Děkuji vám.
0: Presklub Frekvence 1. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok...

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Tak si představte, že je to neuvěřitelné, ale za okny Frekvence 1 leje jako z konve. Nevím, jak je to u vás, ale u nás ve středních Čechách je teda všechno vyprahlé, zahrada žízní a nepamatuju si, že bych v říjnu musel takhle často zalívat. Tak teď je tady slejvák jako blázen. Tak pokud jste někde na cestách, buďte opatrní, dobře dojeďte. Tak nějak jsme si na to, že by mohlo pršet, odvykli, ale myslím, že příroda to potřebuje jako blázen. Tak startujeme čtvrteční večer, no a právě teď posílám činasky. Tak si je užijte.
1: Frekvence 1 a Ondra.

Si stry vám hrajeme na frekvenci 1. Musím se vám trochu svěřit. Přišel jsem do rádia rovnou od zubaře. Já vím, pro moderátora to není jako úplně dobrý nápad, ale kromě toho, že jsem teda o pár tisíc lehčí, tak řeknu vám, je to pro mě dneska premiéra, protože vysílám a necítím půlku pusy. Jako doktorka říkala, nebojte, do 6 v rádiu jste od 6, to je v pohodě, to určitě povolí. Tak vám, milá paní doktorko, chci říct, nepovolilo to. Takže až budete mít pocit, že vám tam ten moderátor tak nějak jako šumluje, že mu nerozumíte, tak ne, není to chyba u vás v rádiu. A jinak vám musím říct, že mám novou zubařku. Ta původní byla mladá holka, tak teď je na mateřské. A po ní přišla mladá, krásná slečna, která je z Iránu. Přátelé, já mám opravdu zubařku mladou Iránku. A ona studovala Karlovku tady v Praze, Karlovu univerzitu, a musím říct, že je teda skvělá. No a když jsem viděl, jak trošku jako bojuje pořád s češtinou, protože to pro ní prostě není jednoduchý, a Karlovu univerzitu studovala v angličtině, takže opravdu jako s našimi 7 pády a skloňováním a časováním jako bojuje neuvěřitelně, tak jsem jí neprozřetelně nabídnul, že si můžeme povídat anglicky, jestli to pro ní bude jednodušší. Čímž jsem teda jí natchnul, ale sobě jsem dost komplikoval život, protože teď jako malinko boju se slovní zásobou, jako jsou slovíčka zánět, kas, jo, zubní výplň a tak. Jako běžně je, jako v běžné komunikaci v angličtině úplně nepoužijete. Ale zas na druhou stranu, stejně nejčastěji říkám au, případně au au, případně au au au. No a to je vlastně docela srozumitelné ve všech jazycích. Takže v pohodě.

0: Ondra Albrecht je se mnou ve studiu. Ten, který pro vás chystá dneska večer zprávy. Ahoj, Ondro.
1: Počkej, ještě mikrofon. Ještě jednou, tak, jo. Hezký večer.
0: My pro vás máme takové s Ondrou jedno téma, které musíme otevřít. Ano, přátelé, pokud byste se ptali, co dneska dělají praští hasiči, tak vyprošťují vrtnou soupravu už od včerejšího večera, která se zasekla pod mostem pod jižní spojkou. Asi jste o tom četli, jsou toho plná všechna média, dokonce na internetových serverech běžel live přenos.
1: Ještě běží, ještě
0: běží. Oni ho totiž ještě pořád nevytáhli. A Ondro, já tě pozval hlavně kvůli tomu, že ty bydlíš hned vedle a díváš se na to. Takže jaká je situace?
1: Já to sledoval z ložnice, než jsem jel do rádia a říkal jsem si, že budu muset jako oklikou. A je teda pravda, že tam jako na tu dálku nevidím přesně, co děje, ale je tam hromada blikaček majáků na té Vídeňské ulici ve směru do centra, tak tam zase naopak prostě dlouhá kolona, jakože opravdu, protože tam je to taky trošku omezené. A vlastně já jsem hlavně kolem toho včera projížděl, jsem měl z rádia nějak o 3:45 a říkal se tady, že hasičů, policajtů, vrtulník tam lítal, tak jsem si myslel, že třeba jako nějaká srážka jako vlaku, protože to vlastně není pod jižní spojkou, ale pod tím nadjezdem vlakovým.
0: Pod železničním mostem.
1: No. A houby. A teďka tam projíždím a říkám, vidím tam, já jsem doslova řekl, to je hovado, protože ta vrtná souprava je obrovská, že jo. To nějaké ty piloty do země.
0: No a abyste věděli, co se vlastně v Praze stalo, pokud jste neviděli fotky, tak si představte velký kamion, který má návěs dlouhý a na tom má něco jako veliký bagr, ale ten nemá žíci, ale má takovou tu soupravu, která zakládá piloty při zakládání staveb, jo. A jede, valí to pod jižní spojku pod most, podjíždí a nevšimne si, že ta, jako ten most je nízký a zapře to tam tak, že se to nepodařilo vytáhnout ani hasičskému tanku. Už od včerejšího večera je tam zašprcnutý a nejde ven. Prostě.
1: No pozor, ono tomu tanku možná se to podaří, až na to, že ten, co tam přijel ráno, tak on se porouchal potom. Takže vlastně proto oni teďka čeká. Teďka fakt jsem se díval asi před, jako, před tak 10 minutama, tam dorazil ten druhý ze sběrohu od hasičů, ten úplně stejný, to je vlastně ten VT-72B. A teďka se dívám, že tam připojují zrovna ty lana k tomu a bude znovu jako nějaký pokus asi o vytažení. A kdyby ani tohle se nepodařilo, tak ještě z Přerova jede další tank, takže tam možná budou dva tanky.
0: No vlastně to budou tři tanky.
1: Tanky běží do Prahy.
0: Přesně. A tohle to se nestává příliš často. Já znám třeba, protože pracoval jsem svého času pro České dráhy, dělal jsem jim mluvčího, tak tam se tanky používají běžně po železničních neštěstích při vyprošťování třeba lokomotiv nebo vozů. Protože když se ti to zřítí z nějakého srázu na poli, tak se s tím jiná technika, než je hasičský tank, neporadí. Takže právě proto mají hasiči Správy železnic tyhle ty obří vyprošťovací tanky. Tak ten první, který tam ráno dorazil, byl Správy železnic. Ten je tam někde odstavený, ten už se nehnul.
1: Ten se nehnul, no.
0: A další, který jede, je hasičského záchranného sboru z Prahy a
1: ze Zbirohu, ten funguje.
0: A Zbirova zase další tank Správy železnic.
1: Já si teď dělám, že on umí, když má kladky, tak umí vyvinout sílu toho navijáku až 90 tun, tak to by možná už mohlo konečně jako
0: pomoct.
1: Vytáhnout, no.
0: No, ale tak pokud byste tohle neviděli, mrkněte se kamkoliv na internet, je toho plný internet a ten online přenos jako je docela dobrý.
1: A já si myslím, že tak jako na závěr mě napadlo, že víš, jak to asi celé jako bylo.
0: Nevím.
1: Když oni plánovali tu trasu, tak to se tam nevejde, ale vejde. Ne, nevejde, ale vejde. Ups, volej tank.

Tak přátelé, jak jsme tady s Ondrou mluvili před chviličkou o hasičské akci století, která se odehrává v Praze pod Jižní spojkou, tak hned jsem to od vás chytal jednou zprávou na WhatsAppu. Píše mi kamarádka, která shodou okolností teda pracuje pro Správu železnic a píše: Ondro, dělat si srandu z našich hasičů, kteří pomáhají, tak to je nefér. Přelaďuj na Radiožurnál. Tak jsem chtěl říct, ale no ne, nepřelaďuj, prosím tě. To byl vstup samozřejmě o tom, že v Praze je takováhle událost a to se jen tak jako nevidí, aby se sjeli tři hasičské tanky. No a vám všem, hasiči, držíme na frekvenci jedna palce, ať už se s tou soupravou pohnete a ať ji dostanete ven, protože tohle se jen tak nevidí. Tak zlomte vás.

0: když uvidíte Albert.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A taky Ondra Obrecht. Já přeji hezký večer. Pokud k volbám chcete jít s občankou v telefonu, je potřeba aktualizace. Hladina Bodamského jezera klesla natolik, že zastavila i lodní doprava. No a zdržíte se ještě stále na Pražském okruhu, ale taky na D1 za Prahou. Digitální a informační agentura vydala před říjnovými volbami poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady. Jde o zásadní aktualizaci a je tedy nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Aktualizaci digitální občanky doporučuje také mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
7: Lidé by si sebou určitě neměli zapomenout vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Prokázat se mohou také e-dokladem v mobilu. V takovém případě doporučujeme aplikaci e-doklady otevřít nejpozději 48 hodin před cestou k volbám a zkontrolovat, že mají její aktuální verzi. Hlasovací lístky si lidé mohou přinést z domova, ale pokud je zapomenou, nic se neděje. Volební komise jim na místě vydá nové.
6: Bez aktualizace se aplikace nespustí a voliči tak nebude moci použít k prokázání totožnosti. Srpnový test přitom ukázal, že nejnovější verzi mělo v té době ve svém mobilu jen asi 50% účastníků. V pražské Vídeňské ulici pokračuje vyprošťování kamionu, který ve středu večer uvízl pod železničním mostem. Na podvalníku převážel těžkou vrtnou soupravu, která se zaklínila o konstrukci mostu. První vyprošťovací tank správy železnic se při zásahu porouchal. Hasiče proto povolali další ze zběrohu, který dorazil po 18. hodině. Teď probíhá příprava na další pokus soupravu vytáhnout. Pokud se to nepodaří, na cestě je ještě jeden tank z Přerova a použili byl se také. Při nehodě se nikdo nezranil, Vídeňská ulice ale zůstává ve směru z centra uzavřená. Hladina Bodamského jezera, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, klesla natolik, že se na některých místech musela zastavit lodní doprava. V Kostnici je hladina necelých 2,5 metru, což je více než metr pod dlouholetou střední hodnotou, informují dnes tamní média. A ta také uvádí, že v Lindau už kvůli suchu není možné odečítat hodnoty z rysek a musí je tak jen odhadovat. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA dnes oznámila, že slovinský funkcionář po schůzce v Berlíně přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy, aby kandidoval i na další funkční období.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: No, pojďme se podívat také na počasí. Zítra bude chladný den, který přinese sice slunce, postupně ale opět zmizí, zatáhne se a opět se rozprší. Teploměr zítra ukáže 11 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to může být o něco více.
8: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Stále se zdržíte v koloně, především za Prahou na dálnici D1. Tady je aktuálně ještě zdržení zhruba na nějakých 20 až 25 minut. Kolona začíná už na 13. kilometru, končí až na 25. Ještě stále je hlášen hustý provoz na dálnici D5 a potom dál směrem k D1 po Pražském okruhu. Tam můžete nechat klidně i přes půl hodiny až po nějaký 16. kilometr. Na čtvrt hodiny je kolona na dálnici D8 mezi 2. a 7. kilometrem a aktuálně se zdržíte taky na dálnici D10 při příjezdu do Prahy. Dobrá zpráva naopak je, že kolony u Brna se v obou dvou směrech rozjely a tam už se tedy jezdí bez větších komplikací. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu s Frekvencí 1 a Ondrou Kubalou.
9: No a přátelé, já pro vás budu mít za malou chvilku už horkou novinku od MIGU 21. Nová písnička právě od nich, jsem zvědavý, co na ní řeknete. Jdeme na to.
5: Frekvence 1

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle byly Boyzone na frekvenci 1. Teď vás ale chci vzít za skupinou MIG 21. Pokud jste někdy zažili na život, tak víte, že jsou skvělí. A oni už zítra vyráží na svoji tour podzim 2026. Všechno to odstartuje 9. tedy zítra v Ostravě v Garáž klubu a postupně projedou celé Čechy a Moravu. Pardubice, Trutnov, Plzeň, Vary, Brno, Valmés, Olomouc, aby to vyvrcholilo 3 koncerty na konci listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Takže pokud máte rádi MIG 21 naživo, tak za nimi určitě vyražte, protože tohle je v Jirku Macháčkem, je to prostě vždycky jízda. No a vydávají nový song? Je to už hodně dlouho, co vydali nějakou novou písničku. A tahle nová, kterou vám teď chci pustit, se jmenuje Nestálá. A Jirka Macháček, frontman skupiny MIG 21, o ní řekl novinářům tenhle týden. Víte, je to vlastně o zásahu bleskem. O tom, co nás může potkat v každém věku, o něčem, na co nejsme asi nikdy dost připraveni. No a dodal, že je to o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost. No prostě, zkrátka o lásce říká, tak si to pojďte poslechnout.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

Vezmu vás teď do Velké Británie. Představte si, a mluvit budeme o zvířatech a o penězích, jako a jde to dohromady. Představte si, že vytáhnete z peněženky britskou 5 librovku, až tam budete. Ale místo Winstona Churchilla se na vás bude dívat ježek. Jako přesně tohle to čeká Brity na nových bankovkách. Historické osobnosti totiž postupně vystřídají zdejší zvířata. Takže se na britských bankovkách objeví čmelák zemní, sova pálená, ježek západní, anebo třeba takový papuchalk severní. Proč zrovna zvířata? No, britská centrální banka tvrdí, že díky nim budou mít bankovky výraznější a hůř padělatelnou podobu. Takže například jako první přijde opravdu na řadu 5 librovka s Winstonem Churchillem, potom 10 librovka s Jane Austenovou a tak dále a tak dále. No, nejdřív to v Británii mezi finančníky i mezi širokou veřejností vyvolalo zděšení, když s touhletou novinkou přišla britská centrální banka. Na druhou stranu, britská centrální banka zároveň udělala to, že nechala lidi hlasovat o tom, jaká zvířata tam mají být. A to zase, jako jsou Britové hraví, takže se zapojili do toho hlasování ve velkém. Víc než 500 000 lidí rozhodlo o tom, jaká zvířátka bude mít Velká Británie teď v nejbližší době na bankovkách. Mimochodem, Britové už dneska hotovost používají, a teď se podržte, jenom při míň než 10% plateb. Takže po té hotovosti sahají zřídka. A upřímně řečeno, vlastně nastává docela zajímavá doba, že než si na ty nové bankovky se zvířaty teď všichni zvyknou po těch historických osobnostech, tak je možná vlastně už nebudou používat a budou se na ně chodit dívat. Asi, já nevím, no, jenom do muzea.

0: bychom vás na frekvenci 1 vzali na výlet. Vorám Míru Michálka, který šel na pivo a teď by mě zajímalo, jestli odešel, když venku leje. Ahoj, Míro.
1: Dobrý večer, kamaráde. Já jsem dopad jako sedláci u Chlumce, člověče. Prahou se přehnal ohromný slejvák.
0: Ano.
1: Já jsem tady furt uvězněnej.
0: Jo, počkej, takže, ale tak to je strašný. Ty nemůžeš z té hospody, z toho piva odejít.
1: Já nemůžu odejít, no.
0: Yeah.
1: Já jsem opravdu chtěl, no. Protože ráno vstávám, že jo, v 5, ale... Nejde to.
0: Prostě okolnosti.
1: Já nemám deštník, nemám pláštinku, nemám nic.
0: Víš, že má prčo, takže do soboty.
1: No, tak já zavolám Lubce, ať mě tady vyzvedne ráno, nebo já nevím.
0: Ale tak jsem zase rád, že jsem ti zavolal včas, vzhledem k tomu, že tam budeš dlouho. Míro,
1: jo.
0: Nejde samozřejmě o pivo, jde o podcast Jana a výlety na míru, protože vy máte s Janičkou Knížkovou nový díl a to je Jaroměř.
1: Je to Jaroměř, člověče město, kam já jsem se chystal strašně dlouho a musím říct, že jsem tam konečně vyrazil a hrozně mě to překvapilo a strašně se mi tam líbilo. Jo, možná spousta lidí si řekne, tak jemu se líbí všude. To je pravda, ale Jaroměř je opravdu nádherné město s takovou zajímavou, kouzelnou, hlavně klidnou energií a atmosférou. Jo, tam přijedeš, já jsem první, co jsem udělal, jsem přijel a sedl jsem si tam na lavičku na náměstí.
0: Ano.
1: A seděl jsem tam půl hodiny, jen tak jsem jako se snažil nasát tu energii toho centra. Ono je teďka už trošku takový klidnější, ale myslím si, že dřív to tam opravdu žilo, protože to byla významná jako obchodní stezka a tak dále. Všechno se tam vlastně dá dozvědět relativně jednoduše v tom centru na různých vývěsních tabulích nebo nějakých informačních tabulích. A to centrum je opravdu nádherný, malebný, historický. Je tam, teď nechci kecat, myslím, že 3 řeky tam protékají a teď úplně rozhodně je tam Labe. Jo, ale zbytkem si nejsem úplně jistý, ale to město je opravdu krásný, je tam nádherný park, ve kterém je socha zamračeného Masaryka, k tomu vám víc neřeknu, zkuste si zjistit, až tam pojedete nějaké informace k tomu, proč
0: jako, se tohle to máš... třeba.
1: No, kdo ho naštval, čím ho naštval, je to docela zajímavý příběh, tak i to se tam můžete samozřejmě dozvědět. Mají tam na radnici nádhernou korouhev, která je opravdu ve tvaru kohouta, což se taky málo kdy vidí, ale samozřejmě takových drobností je tam hned několik a my jsme to s Janou Knížkou všechno probrali a nejen samozřejmě samotnou Jaroměř, ale vyrazili jsme i do sousedního Josefova, což je město, které opravdu stojí za samostatný výlet a samostatnou návštěvu. A dohodli jsme se na tom s Janou, že právě uděláme samostatný díl, který se bude točit jenom kolem Josefova, protože to je místo, které opravdu je velmi zajímavé a jedinečné.
0: Dobře, když jsi začal vyprávět, že jsi strávil půl hodiny na lavičce, tak jsem si říkal, že ty jsi vyzkoušel, jaké to je v Jaroměři zablovat. Takže bylo to příjemné?
1: Ano, bylo to velmi právě příjemné a moc se mi tam líbilo. Já jsem tam přijel potom jako náročném pracovním týdnu a fakt jsem si tam jenom set a vypnul jsem, bylo to super. Mimochodem, to by tě mohlo zajímat, v Jaroměři je krásné železniční muzeum, což zajímalo samozřejmě taky dceru Eisenboňáka Janu Knížkovou, která se mnou podcast vytváří a je tam dokonce kouzelnické muzeum a já mám pocit, nechci úplně kecat, jestli tam úplně nejsou ty prapůvodní kořeny kouzelnictví u nás v Čechách, to se tam všechno rozvíte.
0: Ta moje dospívající dcery by na to řekly magic. Tak jo,
1: magic.
0: Míro, váš nový díl podcastu s Janí Knížkovou už teď na webu Frekvence 1 a na dalších podcastových aplikacích. No a tobě, prosím tě, držím palce, ať v té hospodě netrpíš moc dlouho. Jo?
1: Zvládni to. Je to utrpení, statečný. Jako jsem tady nerád, ale nedá se nic dělat, opravdu prší.
0: Bojuj, příteli, bojuj, to dáš.

0: Řeknu vám, jestli mám rád nějaký song od Coldplay, tak to byl tenhle ten, Viva la Vida. Teď ale Petr Jablonský byl tady s vámi minulý víkend v nedělním Lifeu, no a jelikož se blíží volby, vlastně už zítra odpoledne ve 2 začnou, no tak jste chtěli probrat samozřejmě i blížící se volby. Třeba s Andrejem Babišem, to se takhle ozval Jarda z Liberce.
1: No tak já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den,
1: no co s těma volbama, jako čemu máte za problém, tak všichni budou volit Babiše samozřejmě, ano. Ty, kteří nejsou nakažený tím antibabišismem, tak volí, ano. No co, jako chcete vědět dál, je to pravda.
2: No to já vám věřím, protože antibabišismus to je prostě, to je zhouba tady.
1: No to je zhouba, no a vy budete volit, tady doufám taky nás, no.
2: No, samozřejmě.
1: No, výborně, vidíte. Takže já to vidím dobře, máme to rozjeté, už je líp a když se nás volí, tak bude ještě líp a teda mě určitě a je to důležité. No,
2: no. No, je to hodně důležité pro ty lidi, kteří neumějí a nevědí, že ta opozice jsou úplný blázni, takže s váma je to úplně úžas.
1: Ano, je to pravda, je to v podstatě o tom, že kdo chce do ráje, nech volí Babiše. No nebo jsme to nedali tam jako to heslo volebné, no tak to si příště řeknu mému týmu. No vidíte, jsme to vymysleli spolu, jste šikovný člověk.
2: Úplná bomba, no. Já jsem tak spokojený.
1: Takže se uvidíme u urny.
2: Samozřejmě budu házet i 2 hlasy, kdyby mohl i 5 hodin, ale můžu jenom 1.
1: No právě, jste to musel, abyste to nezneplatnil ještě. Stačí 1. No.
2: Samozřejmě.
1: Kde jste vy, jaký kraj?
2: Já Liberec.
1: No, tak sever je můj, to je jasné. Všetci na severe volí Babiše.
2: Samozřejmě.
1: No, vidíte. Tak pozdravujte ještě dá a mějte se krásně.
2: Taky pozdravuju ještě dá a pozdravuju taky vás.
1: Tak, výborně, já zdravím Liberec.
2: Mějte se hezky, naschle.
1: Čau lidi.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tak takhle, buďme upřímní. 20 hodin bude asi tak za minutu, ale Ondra Albrecht je už tady. Ahoj.
2: Já přeju hezký večer. Samozřejmě jsou to zprávy, že jo? Hypotéky dál zdražují a komplikují lidem získat možnost vlastní bydlení. Kamion s vrtnou soupravou, který blokuje pražskou Vídeňskou ulici, se stále nedaří vyprostit. No a zdržíte se ještě stále na dálnici D1 za Prahou, už ale jen mírně. Hypotéky dál zdražují. Komplikuje to tak lidem možnost získat vlastní bydlení. Jak na síti X napsala včera vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, není důvod k tomu, aby hypotéky zdražovaly. Základní sazba České národní banky totiž zůstává stejná. Vyzvala proto banky, aby se nad její kritikou zamysleli. Mluvila o tom v našem dnešním presklubu na Frekvenci 1.
3: Banky mají enormní zisky. Oni se mnohdy zaštiťují dobročinností a charitativní činností a já nevím, životním prostředím a všechno, já to nechci zlehčovat vůbec. Ale jeden z nejvyšších jejich biznisů jsou právě hypotéky, hypoteční trh, úroky. A oni by se měli starat, měli by přispívat k tomu, aby bylo dostupné bydlení v České republice. A ty úrokové sazby rostou mnohem víc.
2: Celý pořad si poslechněte už teď na našem webu frekvence1.cz. Kamion s vrtnou soupravou, který od středečního večera blokuje pražskou Vídeňskou ulici, se stále nedaří vyprostit. Podle mluvčího hasičů neuspělo ani několik pokusů s dalším vyprošťovacím tankem, který dorazil ze Zbyrohu. Hasiči teď chtějí rozhýbat přímo pásy zaklíněné soupravy. Na místo navíc míří už třetí vyprošťovací tank, tentokrát do Správy železnic z Přerova. První tank se během zásahu porouchal. Vídeňská ulice zůstává ve směru z centra uzavřená. Při nehodě se nikdo nezranil. Spojené státy neobnoví útoky na Irán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl dnes americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda iránských přístavů ale bude pokračovat, napsal na své sociální síti. Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu. V rámci 9. kola hokejové extraligy Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Domácí se tak posunuli na 4. místo tabulky. A florbalisté Mladé Boleslavy porazili v dohrávce 4. kola Superligy doma Vítkovice 5-4 v prodloužení. A ve 4. utkání v sezóně ztratili první bod. Úřadující šampion se díky výhře posunul na 3. místo a Ostravané jsou 4. Svoji rekordní sérii vítězství v domácí soutěži Středočeši prodloužili o 69 utkání.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: No pojďme ještě na počasí, zítra bude chladno, sice místy může svítit slunce, postupně se ale opět zatáhne, teploty budou zítra kolem 11 až 15, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále se držíte především na Pražském okruhu, a to za sjezdem z D5 ve směru dál kde jedničce. Tam je pořád kolona zhruba na nějakých 5 až 10 minut na několika místech. Za Prahou je potom taky kolona ještě na dálnici D1 ve směru na Brno, aktuálně mezi 20. a 25. kilometrem. Jinak se už většinou jezdí bez větších komplikací, místy ale silně prší, tak proto buďte na silnici za volantem opatrní.
1: Promiň, to bylo moc rychle,
2: veď? tak jsou veď sám, no já to říkat nemusím.
1: Ne, dobře, tak jo, tak a teď pokračuje Ondra Kubala.
2: Tak
1: jsem to chtěl říct, no.
4: Budeme k vám, přátelé, upřímní. My tady s Ondrou sledujeme živý přenos s Pražské krčem, z vyprošťování vrtné soupravy, kam dorazil už druhý tank a zatím s tím nehnul. Mě, Ondro, zaujalo vlastně, že to je taková nová forma zábavy, jo. Dřív lidi si sedli k televizi večer, říkali si, co budou. Dneska sleduješ prostě živý přenos, jak vyprošťujou tanky.
2: To je super. Myslím, že vlastně bylo tady i několik období jako v historii, kdy lidi v televizi sledovali tanky v Praze, že jo?
4: Jo, tak buďme rádi za to, že jsou to teď jenom teda ty od hasičů.
0: Frekvence 1.

0: zaujalo mě, že letošní ročník projektu Celé Česko čte dětem zahajoval, víte kdo? Zpěvačka Eva Farná společně se spisovatelkou Alenou Morštajnovou. Stalo se to na začátku října v divadle Loutek Ostrava. Poselství toho programu nebo toho projektu je, že je docela důležitým rituálem, když máte malé děti, číst jim aspoň 20 minut denně, protože podle všech psychologických výzkumů tenhle ten společný čas vytváří silné citové pouto mezi námi rodiči a našimi dětmi. Ale hlavním čtení pomáhá rozvíjet paměť, představivost a podporuje celkově jejich psychickou pohodu a zdraví. No a ten letošní ročník opravdu zahajovala Eva Farná. Ona se stala hlavní patronkou toho večera a hlavním motivem večera byl čas strávený s rodinou. Takže Eva Farná na pódiu Ostravského divadla Loutek vystoupila společně se svojí maminkou, které veřejně poděkovala za to, že jí v dětství právě četla. No a podobně doprovodila spisovatelku Alenu Monštajnovou taky její dcera. Moc hezký večer to byl. Přiznám se, netušil jsem, že Eva Farná se zapojuje i do takovýchhle projektů, ale je to moc hezké. Je to moc hezké, do téhle kampaně se zapojila i řada osobností, včetně našeho prezidenta Petra Pavla. Tak až půjdete spát, nebo než vaše děti dneska večer usnou, zkuste jim něco přečíst a určitě budou mít radost. A mám, myslím, taky prospěje vypnout z toho celodenního schonu, chvilku si sednout a já nevím, číst třeba Medvídka Pů nebo něco jiného. Je to prostě fajn. No a za chvilku vám posílám tady na Frekvenci 1 tu Evu Farnou.
1: Honda prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
2: váží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Proč se říká, jdu spát? Já nikam nejdu, já si lehnu. Neměl by člověk správně říkat, jdu si lehnout a následně přestanu vnímat okolí. Martin 61 Kladno.
2: Je to delší, ale...
1: Je to delší, ale je to přesnější, jo.
2: Jo.
1: Já vlastně tohle říkám s oblibou, taková věta člověka rozradostní. Já když mě stačí i bez toho jdu si lehnout, já řeknu, přestávám vnímat okolí. Já už teda ani neříkám, já už nevnímám dlouhodobě.
2: Jo.
1: Ale je to fajn, no.
2: A ty vlastně ani vlastně ty to nevnímáš, že ten spánek v tom nerozhoduje vlastně, že?
1: Vůbec ne, já to nevnímám ani bdělej, no, ani když spím.
2: To je dár, ale, že jsi furt vlastně jako v pohodě, že?
1: No, takže, ne, určitě je to pěkný, je to další, je to pěkný.
2: Mojemu vadí, já to chápu, že jdu spát, to je opravdu jako, jdu si zaplavat, to je jako, to je taky, no.
1: Jdu si plavat, trošku zaspat.
2: No, no, no, já taky nespím, jako.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Tohle byl Jimmy Cliff na frekvenci 1. Já vás teď ale vezmu do Švýcarska. Čtvrtek co čtvrtek společně cestujeme. Vracíme se ještě k mé letní dovolené, kdy jsem cestoval s dětmi s karavanem napříč celou Evropou. No a projížděli jsme taky Švýcarsko. A Švýcarsko nás, musím říct, doslova učarovalo, nadchlo. A tak se s vámi chci taky podívat na to, jak tam hrají zdejší rádia. Jsou to tak, je to tak jako 6-7 minut, co jste slyšeli tuhle písničku. Nebyla to náhoda, že jste ji slyšeli. Zpívají zpěvačka Olivia Dean. Je to britská zpěvačka, skladatelka z Londýna, která se v posledních 2 letech dostala mezi nejznámější nové britské, řekněme, popsoulové hlasy. A je velmi slavná ve Velké Británii a mimo jiné získala v roce 2026 Grammy za Best New Artist, což je něco jako objev roku na cenách Grammy. No a tahleta písnička, kterou jste slyšeli už před pár minutami v našem vysílání, tak ta je aktuálně 10. nejhranější ve švýcarských rádiích. Musím říct, že pokud budete plánovat někdy s dětmi dovolenou, tak zkuste Švýcarsko. Jako nás doslova uchvátilo, je to nádherná země, nádherné hory. Byli jsme v oblasti hory Jungfrau, v oblasti, které se říká Jungfraujoch, je to kousek od Interlakenu. A jako jezdit lanovkami a těmi švýcarskými ozubnicovými vlaky po těch loukách, kde se pasou krávy. To je prostě jako naprosto neuvěřitelná scenérie. Máte pocit, že jste se ocitli někde jako na plakátu. A teď, Švýcarsko je relativně drahá záležitost, ale můžete tam přežít docela levně, protože třeba takové kempy stojí jako v podstatě to samé, co u nás. Takže pokud pojedete do švýcarského kempu a nebudete chtít nějaký jako multihvězdičkový, tak to bude úplně v pohodě. No a co se týká jídla, tak samozřejmě pokud půjdete do restaurace s rodinou, tak zaplatíte Mailand, to je jako naprosto jasné. Ale když budete jezdit do zdejších supermarketů, které jsou často stejné, mají stejná loga jako ty v Česku, tak tam nakoupíte taky docela bez problémů. Jako rozhodně levněji než třeba v takovém Chorvatsku v letní sezóně. No a teď se pojďte se mnou mrknout na to, jak hrají tamní rádia, protože jsme cestovali Švýcarskem a musím říct, že tamní rádia hrají hodně západně a hodně podobně nám, i když mají tam některé songy, které možná nebudete znát. Tak na to jdeme mrknout. 5. místo, letošní fotbalová hymna. To znáte. Shakira spojila síly s nigerijským Burna Boyem, no a její single Die Die přines do toho aktuálního žebříčku výraznou kombinaci latinského popu a afrobeatu. No, je to fotbalová hymna a slyšel ji celý svět. Čtvrtá nejhranější ve švýcarských rádiích tento týden je od One Republic. Klasická popová záležitost, která stojí na velmi jednoduchém tématu. Bez lásky se prostě člověk neobejde. Need your love. Na třetím místě je zpěvačka Olivia Rodrigo.

který zní ze všech švýcarských rádií a jmenuje se Drop Dead. No a na druhém místě není solový interpret, jak by se možná zdálo z názvu toho interpreta, ale je to tříčlenná rocková kapela, která se říká Temper City. Jsou to Izraelci, kteří se dali v roce 2021 dohromady v Los Angeles. Temper City a písnička Self-Aware je druhým nejhranějším hitem v rádiích ve Švýcarsku. No a potom tady máme první místo a to dobře znáte i od nás. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Nádherná soulová, popová soulová záležitost, kde mistr tady svým zpívá o člověku, který možná má až příliš sebevědomí a myslí si, že zná všechny odpovědi. Prostě je mistr Know It All. Tak takhle zní aktuálně švýcarská rádia, když budete přemýšlet, kam byste s dětmi vyrazili. Do nádherné přírody a na nádherné hory Švýcarsko můžeme teda jedině doporučit.

souvislosti. Se švýcarskou hitparádou jsme před malou chvíli mluvili o zpěvačce Olivii Rodrigo a teď jsem tady našel docela jeden zajímavý článek. Tak jenom pro připomenutí, to je tahleta sympatianka. Teď jsem si nemohl vzpomenout, jaký dát přívlastek, ale myslím, že sympatianda docela sedí. Drobnet, třetí nejhranější písnička ve švýcarských rádiích. Ještě se k tomu vrátím, protože Olivia Rodrigo se teď hodně ostře vymezila vůči americkému bulváru, který spekuloval o tom, jestli náhodou nemá nového milence. Tak tahleto 23-letá kráska jasně řekla, že už toho má plné zuby a nelíbí se jí spekulace, které vznikají pokaždé, když ji někdo vyfotí na rande. Podle ní jedna společná fotka rozhodně neznamená nový vztah a vadí, že internet z obyčejného setkání okamžitě vytváří příběh o jejím soukromí. A dokonce řekla, že jí sledování paparazzi v okolí jejího domova připadá už jako zásadní zásah do soukromí a přála by si jediné, prožívat svůj život stejně normálně jako všichni ostatní. Paradoxní přitom je, že právě vlastní vztahy a zkušenosti často promítá do svých písniček,

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Numeroložka Monika Bentábetová, kterou jste letos mohli vidět i v televizních zrádcích. Tak co říkají o vaší budoucnosti čísla?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: No a s tím přichází Ondra Albrecht. Tak Ondro, už s tím kamionem hnuli?
5: Ještě ne, hezký večer. Kamion uvázlý pod mostem v pražské Vídeňské ulici se stále nedaří vytáhnout. Zástupci Ukrajiny budou jednat ten ve Spojených státech. No a zdržíte se ještě stále mírně na pražském okruhu. Kamion uvázlý včera večer pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se ani téměř po 24 hodinách stále nepodařilo vytáhnout. Vyprošťovací tank správy železnic, který se o to ráno snažil, se porouchal. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu. Na místo dorazil dnes po 18. hodině. Ani jeho pokusy se ale nesetkaly s úspěchem. Teď chtějí údajně hasiči zkusit variantu rozhýbat pásy samotné vrtné soupravy a do toho zapojit oba vyprošťovací tanky. Kamion ve středu večer převážel na podvalníku vrtnou soupravu. Ta se při nehodě poškodila, nikdo se ale nezranil. Frekventovaná Vídeňská ulice v Praze dál zůstává ve směru z centra zavřená. Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by podle hygieniků mohl na podzim ještě narůst. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin. V září případů ale začalo opět přibývat. Podrobnosti vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.
6: V závislosti na tom, jak se lidé vracejí z dovolených a někteří si tuto nákazu přivážejí, a to jak ze zemí z jižní části Evropy, tak z jiných míst v České republice, ze Slovenska a podobně. No a zároveň nám tedy přibývá jaksi cestování vlastně a cestovního ruchu na území města Brna, to znamená v těch důležitých dopravních uzlech dochází vlastně k velké koncentraci lidí.
5: Naopak situace ohledně chřipky je podle hygieniků zatím klidná. Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu na jednáních ve Spojených státech. Dnes to podle Reuters oznámil ukrajinský prezident Zelenský. Dnes večer podle AFP upřesnil, že ukrajinský tým se setká se zmocněncem prezidenta Spojených států Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Zelenský pak vyzval Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Seriál Mistrovství světa v automobilových soutěžích bude mít příští rok 15 zastávek. Po delší době se do šampionátu vracejí Británie a Spojené státy. Naopak opět chybí středoevropská rally s etapami na českém území, která se jezdila v letech 2023 až 2025. Kalendář na příští rok dnes zveřejnili organizátoři VRC na oficiálním webu.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Teploměr má ukazovat zítra kolem 11 až 15, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Zpočátku dne bude jasno až polojasno. Během dne bude ale od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer se v severozápadní polovině Čech také rozprší.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Na dálnicích už se jezdí prakticky bez kolon. Na pražském okruhu ještě stále, ale hustý provoz místy může přidat vrásky na čele, a to mezi 19. a 16. anebo také mezi 82. a 76. kilometrem. V obou případech jde o směr na dálnici D1. No a taky ještě pozor, samozřejmě stále se zdržíte ve Vídeňské ulici, kde je stále zablokovaný provoz kvůli kamionu, který se šprajcnul pod mostem. Tak šťastnou cestu s Ondrou Kubalou a frekvencí 1.
4: Ano, jsem to já, Ondřej. Ne, Fantomas, to je taková legendární hláška, která mě baví. Tak přátelé, dáme si soutěž. Já vám tady představím za takových 30 minut Anastasiu, tak jak ji neznáte. Má jednu svoji slavnou písničku předělanou do symfonické podoby a myslím, že stojí za to si těch 25-30 minut počkat, než dostaneme našem vysílání prostor. Ale pozor. Je čas vyhlásit soutěž, která se bude týkat dneska zpěváka Bruna Marse. Právě dnes mu je totiž 41 let. On se narodil 8. října 1985 v Honolulu na Havaji. Takže pokud uslyšíte v našem vysílání od teď až do 22. hodiny jakýkoliv song od Bruna Marse, tak zvedněte telefon a volejte frekvenci 1 257 400 a 3 devítky k tomu. Ten nejrychlejší z vás tady bude mít jednu kvízovou otázku, týká se samozřejmě Bruna Marse. No a když to dáte, mám tady pro vás 3 senzační knížky. Slibuju, Bruno Mars zazní, hlídejte ho v našem vysílání a pak volejte. Ještě jednou číslo 257 400 a 3 devítky. No, poradím, taková malá nápověda. Ta písnička se hodně hraje na svatbách.
0: Frekvence 1 a Ondra Kubalová.

0: No jo, přátelé, tohle je Bruno Mars a vy jste ho poznali, tak teď už je čas zvednout jedno jenom telefonní číslo, tak tohle bylo nejrychlejší. Tady Frekvence 1, Ondra, kdo tam? Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Já jsem Ondra, kdo tam?
1: Antonín Kušera.
0: Antoníne, budeš soutěžit se mnou?
1: Jo, klidně.
0: No tak, tak super, dovolal jsi se nejrychleji, tak ti gratuluju. Necháme dohrát Bruno Marse a pak spolu hned budeme soutěžit o nové knížky. Tak vydeš na drátě, platí?

0: Bruno Mars a asi jedna z těch nejhranějších písniček na svatbách po celém světě. Tak jdeme soutěžit. Tondo, ahoj, vítej.
1: Dobrý den.
0: Mám tady knížky. Knížky od vydavatelství MOBA. A knížky jsou tři. Jedna z nich je historický román Nebeská růže. Druhá knížka je taky historická. Je to Pražský vampír. Je to knížka od českého autora Vlastimila Vondrušky z cyklu nebo z takové série Letopisy královské komory. A ještě třetí knížka, tentokrát jsme šli hodně do historie. To je detektivka, britská detektivka z roku 1929, nebo odehrává se v roce 1929 a jmenuje se Vraždy v Midwortu. Tohleto jsou knížky, které právě teď můžeš vyhrát na Frekvenci 1 a jsou všechny od vydavatelství MOBA. Bereš to? Zahrajeme si o ně?
1: Jo.
0: Tak dobře. Bruno Mars, musel jsi ho poznat během prvních chvil, protože tvoje číslo bylo jako nejrychlejší. Znáš ho dobře?
1: Jo, poslouchám ho.
0: Super. Bruno Mars je totiž z Havaje. To je ve Spojených státech a on přímo je z hlavního města Havaje, tedy z Honolulu. Tedy, abych byl úplně přesný, on je z Waikiki. Waikiki to je jednak slavná pláž a jednak je to předměstí Honolulu. No a já bych se tě chtěl zeptat, co to Waikiki vlastně v havajštině znamená? A já říkám, jo, zahrajem si hru pravda nebo lež, musíš uhádnout, jestli lžu nebo říkám pravdu. Já říkám, že v domorodém jazyce na Havaji slovo Waikiki znamená tryskající sladká voda, což znamená pramen, nebo gejzír taky, prostě tryskající sladká voda. Tak, pravda a nebo lež? Co myslíš?
1: No.
0: Waikiki.
1: No. Podle mě to bude pravda.
0: Myslíš, že to je pravda? Waikiki, jo. Pramen... Je to přesně tak, výhra je tvoje. Velká gratulace, kámo. A budeš ty tím čtenářem, nebo si právě vyrobil vánoční dárek pro někoho, koho máš rád?
1: Tak asi pro někoho, koho mám rád.
0: Jo, tak sen začni. Jo. Tak Tondo, velká gratulace, výhra je tvoje a vydrž mi na drátě, abychom se domluvili, kam ji pošleme. Ahoj a hezký večer.
1: Jo. Vám taky.

Jožo Ráž, vodače Mana drží nad vodou. Celý večer tady společně s vámi sledujeme, jak hasiči vyprošťují zaseklý kamion už pomocí tří tanků, které jsou v pražské Vídeňské ulici. A teď musím říct, že s Ondrou Albrechtem, který připravuje zprávy, nás doslova jako rozsekala zpráva Poslední výzva hasičů. Já vám to přečtu, jo? Hasiči žádají občany, aby voláním nezatěžovali zasahující krajské operační středisko a tísňové linky. Byť jde o dobře míněné rady, na místě máme odborníky, kteří situaci řeší a pečlivě vyhodnocují, uvedli hasiči. Jinou přátelé, český národ to prostě myslí dobře a pravděpodobně na tísňovou linku voláme celou řadu rad, jak ten kamion vytáhnout.

Pečo Boys na frekvenci 1, teď tu bude ale Anastasia a asi jinak, než byste čekali. 100% budete znát písničku Left Outside Alone. A právě tu bych vám teď rád představil trošku jinak, než ji budete znát. Ale začneme trošku od lesa, teda upřímně, začneme od Brna. Protože už příští týden, 15. října, dorazí Anastasia právě v rámci evropského turné do Česka. Bude vystupovat 15. října v Brně. Stále zbývají poslední vstupenky, takže pokud byste ji rádi viděli naživo, určitě máte ještě šanci. No ale ona si pro letošní podzim připravila ještě jednu novinku. Svoje největší hity nechala převléknout do úplně nového kabátu, a to do symfonického kabátu. Vydá 20. listopadu novou desku, ta se bude jmenovat Symphonic Revolution a Anastasia na ní spojila svoje známé písničky s 60členým City Light Symphony Orchestra ze švýcarského Lucernu. No a už té desky taky poslala do světa tento týden první ochutnávku a to je právě symfonická verze písničky Left Outside Alone. Tak si to pojďte poslechnout právě teď na Frekvenci 1.

0: Tohle byly Erasure na Frekvenci 1, ale teď už naše Marta Jandová. Už jenom dva dny zbývají a Marta se v sobotu večer v televizi objeví mezi hvězdami, co tančí ve Stardance. Tak pevně věřím, že ji spolu s námi budete fandit, ale to nic nemění na tom, že Marta plní dál vaše narozeninová přání. Každý všední den mezi 10. a 11. stejně jako dneska.
1: Já mám radost, mám tady několik telefonních čísel, tak zkouším hned to první. Kde je podepsáno 1, 2, 3, 4, 4 osoby plus celá rodina. Tak uvidíme, jestli budu mít štěstí. A je to synovi Honzovi. Honza má dneska 30 let. Jo, kulatý. Mluvím s Honzou, dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
1: Honza Balic nebo Balič?
2: Balič.
1: Balič, krásný dobrý den. Jo. Já jsem Marta Jandová a vy jste Honza Balič.
2: Ano.
1: A já vám volám z jednoho krásného důvodu, z našeho rádia Frekvence 1, protože jsem se dozvěděla od vaší rodiny takovou tajnou, ale už ne moc tajnou zprávu. A to, že dneska slavíte krásný 30. narozeniny.
2: děkuju moc.
1: Všecko nejlepší. No, tak dnešním Díky. Dnem vstupujete do dospělosti. Gratuluju.
2: Bohužel je to tak.
1: Že ta 30 je takový opravdu divnej. Nebo jak to cítíte vy, Honzo?
2: Já se cítím jako na 17, takže dobrý.
1: Takže žádná změna, jako aspoň v hlavě takový, to jako ježiš, už mi je 30, už musím něco změnit, nebo tak. Přišlo to?
2: Asi ne, ale ty rána jsou takový těžší, ale jinak pořád stejný.
1: A řeknu vám, třeba za 20 let bude hůř, až vám bude 50 nebo ne. Každopádně, Tomáš, to je ještě strašně moc času, strašně moc vody, která proteče za další 20 let. Je vám 30, což je úplně nejlepší věk, opravdu 30 je úplně super. A celá vaše rodina vám tady píšou, že mu přejou z celého srdce mnoho zdraví, sportovní kariéry bez úrazu, štěstí a pohody. Máme tě všichni moc rádi a užij si dnešní den. To píše máma, Tomáš, Ondra, Maggie a celá tvoje rodina. Je tady napsáno. A ještě jednu poslední otázku, jaký sport děláte?
2: Já dělám hlavně bojový sporty, no. To se věnuju kaskadeřině, takže v rámci přípravy.
1: No tak to taky přeju hodně štěstí bez úrazu. A vzpomenu vás Hance Dvorský, naší kaskadérce, která se mnou tančí ve Stardance. Tak třeba se někdy potkáte.
2: Určitě, 100%.
1: Tak jo. Mějte se moc krásně, Honzo. Krásný den.
2: Taky děkuju moc.
1: Nasledanou. Nasledanou.

0: Teď mám ale v našem playlistu připraveného Michala Malátného, respektive Činasky a písničku Můj svět. A to je písnička, kterou Michal Malátný spojil se svými vzpomínkami na divadlo a na to, jak vlastně začínal jako herec a až pak se z něj stal muzikant. Když jsem pátral v našem rádiovém archivu, tak jsem našel, že Michal tady u nás byl letos v dubnu a právě v dubnu se ho Lubka s Mírou v ranní show tady na Frekvenci 1 ptali, jak vlastně hraje to divadlo dneska ještě často?
1: Hraju divadlo jednou, dvakrát do měsíce. Já jsem teda divadlo vystudoval, byl jsem x let v angažmá v Liberci, v Pardubicích a potom ve Švandově divadle na Smíchově. Ale ono to nešlo s tou kapelou dohromady, jo. Protože když přijedete ve 4 ráno z někde z kšeftu a od 9:30 je zkouška, tak já jsem v tom divadle byl už jako marnej úplně, takže jsem odešel a teď mám takovou výhodu, že hraju divadlo jenom kdy chci, s kým chci a to je teda jako velký luxus.
2: A kde?
1: Hraju už 10 let v Semaforu, což je fantastická škola, protože sledujete při práci ty největší jako mistry. A pan Suchý je jako neuvěřitelný. Jo. Já to prostě vůbec nechápu, ale jemu je 95 a on jede jak lokomotiva. Jo. A je to, není to žádná nostalgie, ale fakt ty představení furt mají rajc nebo nějaké jako šmrnco.
0: Řekl letos v dubnu Michal Malátný tady na Frekvenci 1. Tak vám přeju dobrou noc, mějte se hezky, slyšíme se zase zítra v show Konečně pátek, no a tady je ta legendární divadelně vztahová od Činasky. Můj svět.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zdražující hypotéky komplikují lidem možnost získat vlastní bydlení. Spojené státy neobnoví útoky na Irán před volbami do amerického kongresu. A teploty v pátek půjdou opět ještě o něco níž. Místy opět zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Hypotéky dál zdražují, komplikují tak lidem možnost získat vlastní bydlení. Jak na síti X napsala vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, není důvod k tomu, aby hypotéky zdražovaly. A mluvila o tom také v našem presklubu. Poslechněte si, co řekla.
2: Banky mají enormní zisky. Oni se mnohdy zaštiťují dobročinností a charitativní činností a já nevím, životním prostředím a všechno. Já to nechci zlehčovat vůbec. Ale jeden z nejvyšších jejich biznisů jsou právě hypotéky, hypoteční trh. Roky a oni by se měli starat, měli by přispívat k tomu, aby bylo dostupné bydlení v České republice. A ty úrokové sazby rostou mnohem víc.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Žáci základní školy pojmenované po Věře Čáslavské v Praze 6 odhalili pamětní desku věnovanou této legendární sportovní gymnastce a několikanásobné olympijské vítězce. Deska je umístěna u vstupu do školy na Břevnově, která nese její jméno od roku 2018. Spojené státy neobnoví útoky na Irán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda iránských přístavů ale bude pokračovat, jak napsal na své sociální síti. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4-1, navázali tak na úterní výhru v Lize mistrů a ukončili sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Jihočeši venku nebodovali po čtvrté v řadě, Plzeň uspěla i v třetím domácím utkání a v neúplné tabulce se tak posunula na čtvrté místo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno bude ještě převážně slunečno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty v pátek vystoupají na 11 až 15, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: teto.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: Přátelé, už teď o víkendu to všechno vypukne.
3: Hezky.
2: Začíná Stardance a proto je s námi na Frekvenci 1 poslední vítěz.
3: Oskar Hezky. Těšte se na něj zítra. Oskar Hez dorazí.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Jestli k volbám chcete z e-doklady, je potřeba aktualizovat aplikaci. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozeněte a teploty v pátek budou kolem 15, místy opět zaprší. Na frekvenci jedna u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady. Jde o zásadní aktualizaci a je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Aktualizaci digitální občanky doporučuje i mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Lidé by si sebou určitě neměli zapomenout vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Prokázat se mohou také e-dokladem v mobilu. V takovém případě doporučujeme aplikaci e-doklady otevřít nejpozději 48 hodin před cestou k volbám a zkontrolovat, že mají její aktuální verzi. Hlasovací lístky si lidé mohou přinést z domova, ale pokud je zapomenou, nic se neděje. Volební komise jim na místě vydá nové.
2: Bez aktualizace se aplikace nespustí a voliči nebude moci použít k prokázání své totožnosti. Policie zadržela matku mrtvého novorozence nalezeného v půlce září v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili je z vraždy, hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Hladina Bodamského jezera, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, klesla natolik, že se na některých místech musela zastavit lodní doprava. V Kostnici je hladina necelých 2,5 metru, což je více než metr pod dlouholetou střední hodnotou. V Lindau už kvůli suchu není možné ani odečítat hodnoty z rysek a také musí pouze odhadovat. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovuzvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA oznámila, že slovinský funkcionář po schůzce v Berlíně přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy, aby kandidoval i na další funkční období.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Pátek bude chladněji, ráno ještě místy bude slunečno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer se v Čechách objeví také déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 17. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
1: Frekvence 1, to nejlepší z muziky.
5: Frekvence 1, celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec, na zadek mě posl-

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Zdražující hypotéky komplikují lidem možnost získat vlastní bydlení. Spojené státy neobnoví útoky na Irán před volbami do amerického kongresu. A teploty v pátek půjdou opět ještě o něco níž. Místy opět zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Hypotéky dál zdražují, komplikují tak lidem možnost získat vlastní bydlení. Jak na síti X napsala vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, není důvod k tomu, aby hypotéky zdražovaly. A mluvila o tom také v našem presklubu. Poslechněte si, co řekla.
2: Banky mají enormní zisky. Oni se mnohdy zaštiťují dobročinností a charitativní činností a já nevím, životním prostředím a všechno. Já to nechci zlehčovat vůbec. Ale jeden z nejvyšších jejich biznisů jsou právě hypotéky, hypoteční trh, úroky. A oni by se měli starat, měli by přispívat k tomu, aby bylo dostupné bydlení v České republice. A ty úrokové sazby rostou mnohem víc.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Žáci základní školy pojmenované po Věře Čáslavské v Praze 6 odhalili pamětní desku věnovanou této legendární sportovní gymnastce a několikanásobné olympijské vítězce. Deska je umístěna u vstupu do školy na Břevnově, která nese její jméno od roku 2018. Spojené státy neobnoví útoky na Irán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda iránských přístavů ale bude pokračovat, jak napsal na své sociální síti. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4-1, navázali tak na úterní výhru v Lize mistrů a ukončili sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Jihočeši venku nebodovali po čtvrté v řadě, Plzeň uspěla i v třetím domácím utkání a v neúplné tabulce se tak posunula na čtvrté místo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno bude ještě převážně slunečno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty v pátek vystoupají na 11 až 15, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Numeroložka Monika Bentábetová, kterou jste letos mohli vidět i v televizních zrádcích. Tak co říkají o vaší budoucnosti čísla?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: jedna hodina. Frekvence jedna zprávy.
1: Jestli k volbám chcete s e-doklady, je potřeba aktualizovat aplikaci. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozeněte a teploty v pátek budou kolem 15, místy opět zaprší. Na frekvenci jedna u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady. Jde o zásadní aktualizaci a je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Aktualizaci digitální občanky doporučuje i mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Lidé by si sebou určitě neměli zapomenout vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Prokázat se mohou také e-dokladem v mobilu. V takovém případě doporučujeme aplikaci e-doklady otevřít nejpozději 48 hodin před cestou k volbám a zkontrolovat, že mají její aktuální verzi. Hlasovací lístky si lidé mohou přinést z domova, ale pokud je zapomenou, nic se neděje. Volební komise jim na místě vydá nové.
1: Bez aktualizace se aplikace nespustí a voliči nebude moci použít k prokázání své totožnosti. Policie zadržela matku mrtvého novorozence nalezeného v půlce září v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili je z vraždy, hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Vladimíra Šlítrová. Hladina Bodamského jezera, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, klesla natolik, že se na některých místech musela zastavit lodní doprava. V Kostnici je hladina necelých 2,5 metru, což je více než metr pod dlouholetou střední hodnotou. V Lindau už kvůli suchu není možné ani odečítat hodnoty z rysek a tak je musí pouze odhadovat. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovuzvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA oznámila, že slovinský funkcionář po schůzce v Berlíně přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy, aby kandidoval i na další funkční období.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude chladněji, ráno ještě místy bude slunečno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer se v Čechách objeví také déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 17. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.